0: Trotilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Králové Hradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané, desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč. S nímž jsem se později spřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, Ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba, že v tom, nebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, přivezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali ukolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jak ji poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat na tváři, měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma počištěný textařem Jiřím Štajdlem. Té nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentalitě.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíčníkost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to prosím potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen, abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kumštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech, tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vankovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

teď chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo haiku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě, jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, teď už přišel mráz a zle je, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá.

A jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech, plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúšku maličku, opri si o mňa hlavičku.

0: večná bude zase jar. Nečakaj ma už nikdy, moje děvčatko zalíbené, s úsmevom jsme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košík.
1: Tak slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj proto i skončím, vzpomínkou netypickou. Mila byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
3: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
2: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: hrát.
1: Xindle X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávili.
3: Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská, ale to jako tady...
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, že jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali pohlítala po lese s pirátama.
3: Ne, ale... To tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Posejdona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, 4 hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Co by jsme jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova arka nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás postřílej. Ten Berner nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda, my jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešíval, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: Studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: v podstatě tam arabské.
2: Pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne, nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zase tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, abyste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano, ta
1: co plave. Na dlaně.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen.
4: Děkuji.
3: Její hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře.
3: Zrychnovska.
2: Dobrá,
3: tak,
2: ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava. Vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač a Patriku, vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý. To znamená, že svítí sluníčkované severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni mlili.
7: Všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze. Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Ale vy víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem.
9: Víš? Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Je takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona jde protisměru.
10: Ne.
9: Já vím, já si to můžu představit, jako duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. to velkou. Jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně jsem si řekla, jako, že ale to moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si řekla, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký no. Židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
11: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židle a nemeditovala?
11: Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano.
11: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
11: To
2: no
11: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
11: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano, no. Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
11: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
11: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
11: No, ano, já se to učím.
2: Takže
11: ano.
2: Meditace
11: nebo,
2: žehličkou.
11: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
11: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
11: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
11: Mě nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo
11: tak
2: to Petr neumí?
11: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
11: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak, jako že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
11: ano,
2: ta poslední
11: rozumím.
2: Slova ty šlagvorty.
11: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
11: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba?
11: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju. Ta svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
11: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Karmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani
2: ne.
1: S jedním?
2: Ne, ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila, už je to mnoho let, televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu, já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Byla to taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení? Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo?
2: Tak ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás herců.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režisera Filipa jsem točila, u Podskalského taky. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda, ano, tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režisera Kachyni. Ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra, ano. Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano. Ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby
2: ale
1: a účesy.
2: On byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To bylo
2: hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: to bylo
1: všechno.
2: Nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04 nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte repríze.

0: a přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu, mějte se pěkně, kdo je tam dál?
2: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kosku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
2: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná, žena.
1: Potvrzuju.
2: Mamka, počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Víte se, kdo dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
4: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
5: Já mám vysoký, já vás zdravím, paní hosto, paní zdravím.
1: Ano,
5: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
5: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Mila Neděla a Červánky Nový dní pokračují.
6: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
7: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
6: Schválně, proč? Co myslíš?
7: Aby nás otravoval.
6: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky Nových dnů?
7: To je nějaká básnička nebo co?
6: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
7: No jistě ano, hele, já tohle znám, jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
6: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
7: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
6: No, i mě. Mě taky.
7: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
6: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
7: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
8: Dobrý den.
7: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
8: No a jaký na to máte názor?
7: Že je to blbost. Jak jste oba starý.
8: Někdo začíná nový život třeba v 50.
7: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
8: Tandem? Jaký tandem?
6: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
8: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
7: No, no, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Karmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne, ne.
1: Ne, ne. A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my ne. Jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mhm. Nikdy jste takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buď mi pěšky já vám na procházku, na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?

0: To vůbec, no to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
0: No.
1: Já a Petr pod Širákem, tak teď ne, ale
0: ani,
1: to už
0: ani
1: by bylo
0: tenkrát, když jsme tak byli mladí.
1: Jo.
0: Ne, jedinkrát jsme, to jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem. A cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
0: Tak jako pod Širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
0: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
0: Ano.
1: No.
0: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
0: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
0: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry, je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Setinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo scénka v Žaláři s Milanem Lasicou, Julím Setinským a Kamilou Magálovou, humor mezera B, hlasujete.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Zehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak děkuju, můžu to
5: děkuju,
1: říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká, podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pohořelej už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká hejnýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Tehdy vám takhle nosil mistra automobil po ulici a šíleně prudce mu vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdal si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík. Tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, tamhle v rohu pan Kerál. A to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka, ta dnešní za námi, Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo to
3: ano,
1: fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem prorázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný
3: ano,
1: zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra právě teď.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Železnici z Hradce Králové do Týniště čeká modernizace. Začala sezóna hub, lidé by měli sbírat jen ty, které dobře znají. České basketbalistky zakončily mistrovství světa porážkou. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Správa železnice vypsala tender na zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Stavba je plánovaná od března do konce roku 2029. Ve stanicích vzniknou bezbariérová nástupiště a v Třebechovicích taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Zakázka je rozdělená na tři části. Týká se přibližně 20-kilometrového úseku, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
2: Ten je součástí záložní trasy za hlavní koridor, a to nejen pro osobní spoje, ale i pro nákladní dopravu. Díky modernizaci a přidání druhé koleje pojme tato spojnice víc vlaků, ty navíc zrychlí ze současných 100 na 160 km v hodině. Jízdní doby se tak zkrátí až o 7 minut.
0: Skalní hrad Drábské světničky v Českém ráji bude přístupný později. Státní lesy tam od loňska obnovují turistické trasy. Hotovo mělo být původně v září. Opravy se ale podle vedení lesů prodlouží do konce října. Důvodem jsou práce spojené s nestabilním podložím. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou pokračovat. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nejhorší jsou otravy muchomůrkou zelenou. Patří mezi nejvíc jedovaté houby. Zaměnit se dá za bedlu nebo žampion.
3: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
4: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
5: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
4: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
0: České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s obhájkyněmi titulu ze Spojených států 64-105. Na turnaji prohráli všechny tři zápasy základní skupiny. Obsadili tak konečné 15. místo.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech mezi 28 a 32 stupni, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po zprávách v 5 s Radkem Pulchrábkem začíná úterní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 8. září, 251. den v kalendáři. Svátek má Mariana, tak všechno nejlepší. No a Jakub Šmit vás od mikrofonu Českého rozhlasu v Hradci Králové taky zdraví. Přeju dobré ráno a hezké vstávání. Sazenice dubů, buků a jedlí letos na mnoha místech nepřežily extrémně horké počasí. Lesníci odhadují, že škody půjdou do stovek milionů korun. Nejvíc zasažené jsou lesy na jihu Čech, Vysočině a na Moravě, a právě o tom bude první reportáž dnešního ranního vysílání, kterou pro vás už za chviličku máme. Tak si ji poslechněte a jinak ještě jednou dobré ráno a hezké vstávání.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Václav Neskář dospíval teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 11 minut po páté, nebo chcete-li za 4 minuty bude 4:15. No a extrémní sucho a teploty zničily v lesích po celé zemi sazenice letos vysázených stromků. Největší škody zaznamenali lesníci na Vysočině, taky na Moravě, anebo v Jihočeském kraji. Jak se dozvěděla reportérka Jitka Cibulová-Vokatá, výsadbu musí obnovit například v Písku, kde v lesích uschly především listnaté stromy.
1: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
2: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
1: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
2: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
3: Hlavně do Uglaska z Borovicí je to sázený strojem ve stejný čas jako ty duby a buky ke konci dubna. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
2: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
3: Dneska stromek je 10 korun a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci, že pokud se vylepšuje, tak už je to náročnější, musí se hledat ty místa, musí se daleko šetrnějíc manipulovat s materiálem, zacházet se stromkama jinak. Vlastně to vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
2: Kvůli suchu budou lesy města Písku pěstovat i víc sazenic, doplňuje Václav Zámečník.
3: Před kůrovcem nám stačilo 500 000 sazeniček, po kůrovci 1 000 000. Teď jsme si mysleli, že se budeme vracet k tomu menšímu množství, ale zřejmě ten milion budeme se pěstovat dál.
2: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
4: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko, to jsou, řekněme, suchem nejvíce ohrožené oblasti i v minulosti, ale to se zejména tedy ty výsadby byly postiženy významně. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedla je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradci Králové. Jak už jsem říkal, dnes je 8. září, 251. den v tomto roce. Svátek má Mariana. Tak přejeme všechno nejlepší. Narozeniny 41. oslaví dnes americká zpěvačka Pink. A teď jsem se přeřekl, ne 41., ale 47. Takže o něco víc je Pink. A před 185 lety se narodil skladatel Antonín Dvořák, který zemřel v roce 1904.
1: Počasí.
0: Začnu ranními teplotami, abyste věděli, že tady v Hradci Králové je 10,5 stupně, v Trutnově 9, v Náchodě 14, v Rychnově nad Kněžnou 15 stupňů a Výčině 10,5. Není tedy to ráno tak studené a chladné, jako bylo to včerejší. No a dnes přes den nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha. Teploty se budou pohybovat vysoko mezi 28 a 32 stupni Celsia, na horách kolem 22 a biozátěž bude na dvojce, střední zátěž nás čeká. No, bude to moc pěkný a ještě teplý, vlastně dá se říci letní den, tak si ho užijte. Český rozhlas Hradec Králové bude určitě s vámi.
2: Já bych prodal koženou bundu, já bych chtěl koupit starý motocykl.
3: No a prodej nový velký mobilní grill.
4: Dvoje kamna, to už jste starší, zachovalá.
1: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po 15:30 odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15 hodin a 35 minut. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Reklamace bot je nevyčerpatelné téma, které často probíráme i v našem spotřebitelském servisu a budeme to dělat i dnes. Na další z vašich dotazů odpoví teď v Dobrém ránu Josef Černý.
1: Paní Věře se po krátké době nošení téměř rozpadly boty, přičemž vyjádření reklamačního technika jí přijde absurdní, například prý špatná ponožka, tkaníčky nedostatečně utažené a podobně. Paní by ráda věděla, jestli má smysl se vůbec dohadovat a případně s kým. Paní posluchačko, doporučuji vyhledat soudního znalce, boty i vyjádření prodejce mu ukázat a domluvit se s ním, jestli má smysl psát posudek. Ten se totiž vzhledem k jeho vysoké ceně vyplatí pouze u bot, které stály například více než 2000 korun.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Půjde o jejich předposlední zasedání před volbami. Zabývat se budou výsledkem mimořádné kontroly ve správě nemovitostí. Podrobnosti ve zprávách v 6. V krkonošské Rokytnici nad Jizerou může vzniknout hotel v centru města, rozhodli zastupitelé. Změnu územního plánu připravovalo město 10 let. Dokument umožní mimo jiné i rozvoj tamního ski areálu. Hasiči v Kladně od půlnoci likvidují požár supermarketu v ulici Americká. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Na místo už dorazila těžká technika. Konstrukci budovy rozebere. Nikdo nebyl zraněn. Rusko v noci obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku byly průmyslové podniky a logistické centrum. Skončilo tím třídenní příměří. Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže i pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lens. A jaké bude počasí? Čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: právě Denní tisk.
1: Úterní noviny už přede mnou na stole, teď ve studiu Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. No a začnu jičínským deníkem. Jičín znovu ovládnou pohádky. Festival otevřel letní svět Václava Čtvrtka. Centrum Jičína se už ve středu promění v místo, kde ožijí pohádky, lesní bytosti i legendární postavy Václava Čtvrtka. Festival Jičín město pohádky letos vstupuje do svého 36. ročníku a od 9. do 13. září nabídne 5 dnů plných průvodů, divadel, koncertů, tvořivých dílen i večerní světilkové podívané. Jedna z největších kulturních akcí na Jičínsku každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celého Česka, no a ten letošní ročník vzdává hold spisovateli Václavu Čtvrtkovi, jehož příběhy jsou po generace nedílnou součástí českého pohádkového světa. Tak si letošní festival Jičín město pohádky, který už zítra v Jičíně začíná, hezky užijte. Hradecká příloha Mladé fronty dnes tady taky je. O prázdninách video zoo 301 tisíc zájemců. Safari park Dvůr Králové nad Labem zaznamenal o letních prázdninách návštěvnost jako loni. Přes 301 tisíc návštěvníků nenaplnili se tak obavy, že jí vedra výrazně sníží. Tropické počasí však srazilo návštěvnost v červnu na 62 tisíc zájemců, jak řekl Michal Šťastný, mluvčí zoo, která je nejnavštěvovanějším turistickým cílem tady u nás ve východních Čechách. Zatímco tedy v červnu lidé šli spíše k vodě, tak v červenci a srpnu k nám dorazili a návštěvnost dohonili. Sledujeme nárůst zájmu o cesty do safari parku především osobními auty. K tomu taky ještě poznamenal Michal Šťastný. Takže víc si o tom můžete přečíst v hradecké příloze Mladé fronty dnes. No a ceny nafty opět letí vzhůru, vláda se zdráhá zasáhnout, jak píše dnešní Právo. Ceny pohonných hmot v Česku nezadržitelně rostou, zejména nafty. U hlavních dálničních tahů a v Praze už motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun. Při obdobném scénáři na jaře vláda Andreje Babiše z hnutí ANO sáhla k regulaci cen. Po včerejším jednání kabinetu ale premiér oznámil, že nyní ministři zasahovat nebudou. A podrobnosti ve velkém článku v dnešním Právu, tak si můžete také přečíst, prostudovat. Za hodinu jsme tady s novými tématy z dnešních novin. Zase.

0: Taky dnes budeme mít hosta po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a dnes si budeme povídat o JITRu, tedy o výtečném dětském pěveckém sboru z Hradce Králové, který znají po celém světě a který byl teď v létě už podruhé velvyslancem české kultury v Číně. Sbor během turné odspíval celkem 14 koncertů ve velkých čínských městech, jako je Peking nebo Šanghaj, a navštívili dokonce i zakázané město. A víc už nám tedy bude vyprávět sbormistr profesor Jiří Skopal, který bude hostem dnešního dobrého rána.
1: Počasí.
0: Dnes nás venku čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 32 stupňů, na horách kolem 22 a biozátěž bude dnes na dvojce, čeká nás tedy střední zátěž. Tak si den užijte, jenom připomínám těm, kteří vstávají, že je to úterý 8. září.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Tak to byla Aneta Langerová, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku tady budou ještě s písničkou Pavel Bobek a Karel Zich a potom ještě taky Cher. Tak si dobré ráno s námi dál užívejte. No, jedno známé české přísloví mluví o tom, že bychom určitě neměli kritizovat dárky ani hledat chyby na tom, co jsme dostali zadarmo. Jestli pak víte, které přísloví mám na mysli. Já myslím, že to hned odhalíte. Je to dnešní možná těžké, taky trošičku téma pro předškoláky a reportérku Terezu Beránkovou, která se jich zeptala.
1: Co to znamená, když se řekne darovanému koni na zuby nehleď?
2: Nekoukat do očí koníkovi.
3: Nekoukat na koně. Nekoukat na zuby.
1: A co ty si myslíš, že to znamená?
4: Když dostaneš dárek, který se ti nelíbí, tak nebuď na ně naštvaný.
1: A ty už jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
4: Já jsem super hrdiny.
1: A ty jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
5: Nějaký takový mačkací hračka, ale pak se mi zalíbily.
1: Takže se ti nakonec líbily?
5: Jo.
1: A ty už jsi někdy dostala něco, co se ti nelíbilo?
6: Nevím.
1: Takže dostáváš jenom dárky, které se ti líbějí?
6: Jo. Já jsem a mně se tam hezky líbilo.
1: A co pak si dostala?
6: Tablet k Vánocům.
7: Já jsem si přel k narozkám kufr, ve kterým jsem měl samý sladký.
1: A to se ti líbilo?
7: Jo.
1: A děti, víte, co znamená, když se řekne lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?
4: Já nevím. Že holub nesmí být na střeše.
1: A proč nesmí být na střeše?
4: Protože by ti pak mohl pokadit dům.
8: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Radní Hradce Králové projednají výsledek mimořádné kontroly ve správě nemovitostí. Kauza privatizace Mostecké uhelné se vrací před soud. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila do čtvrtfinále 4 hry na US Open. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulhřábek, hezké ráno. V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Půjde o jejich předposlední zasedání před volbami. Zabývat se mají výsledkem mimořádné kontroly ve správě nemovitostí a návrhem opatření ke zvýšení bezpečnosti finančních operací v organizacích města. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Radní města budou na svém úterním zasedání projednávat okolo 60 bodů. Věnovat se budou například výběrovému řízení na ředitele nebo ředitelku správy nemovitostí Hradec Králové či stezce u Plačického nadjezdu. Mezi dalšími body k projednání je také rekonstrukce gastroprovozu na magistrátu města nebo podpora speciálních pedagogů.
0: Kauza privatizace Mostecké uhelné z 90. let se vrací před soud. Má řešit případ dvou ex-manažerů, kteří byli v roce 2023 nepravomocně odsouzení do vězení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli stát o víc než 2 miliardy korun.
3: V případu bylo původně obžalovaných 6 lidí. U 3 z nich ale české soudy stíhání zastavily, protože si už odpikávají tresty, které za stejnou kauzu dostali ve Švýcarsku. Tamní justice odsoudila i ex-manažery Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Ti ale do švýcarského vězení nenastoupili a proto jsou teď souzení v Česku. Odvolací soud se dnes bude zabývat i ex-náměstkem ministra průmyslu a obchodu Robertem Sýkorou. Toho žalobce viní z přijetí 3-milionového úplatku. Trojice obžalovaných dostala nepravomocně tresty vězení mezi 3 a 7,5 lety a taky peněžitý trest nebo propadnutí majetku. Všichni vinu odmítají. Proti rozsudku se odvolal i státní zástupce. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Rusko uzavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku. Podle ministerstva zahraničí je to odveta za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda instituce uzavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoků viní Moskvu. Rusko účast popírá.
1: Sport.
0: Tenistky Kateřina Siňaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 hry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 7-6, 6-4.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 28 až 32 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A 4 minuty po 6. přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, hezké a příjemné probouzení do úterý 8. září. Svátek má dnes Mariana, tak zároveň přejeme všechno nejlepší a jenom připomenu na okraji další hodiny vysílání, že nás za chviličku opět čeká řidičská abeceda. Připomenu taky, že až do konce září vám každé ráno vždycky radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých my řidiči často chybujeme. No a dneska si konkrétně povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Už za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak jestli nás posloucháte na cestě do práce, třeba za volantem vašeho auta, tak šťastnou cestu samozřejmě.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Petr Razek, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Prší krásně, nebo nejkrásnější déšť, tak se jmenovala oficiálně tahle ta píseň. No pršet dnes nebude, naopak to bude dnes nejteplejší den z celého tohoto týdne, kdy teploty přesáhnou na některých místech i našeho Královéhradeckého kraje tu tropickou třicítku. Za chviličku o tom budeme mluvit v předpovědi počasí, ale teď něco jiného. Teď silniční pravidla samozřejmě silničního provozu, která si s námi můžete celé září vždycky po 6. hodině pravidelně osvěžovat, aby bylo za volantem bezpečno. Až do konce září vám totiž každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které my řidiči často chybujeme. No a dneska, jak už jsem před chvíličkou taky říkal, si povíme konkrétně to, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, dnes je úterý 8. září, 251. den v tomto roce a svátek má Mariana. Všechno nejlepší, narozeniny 47. pak dneska oslaví americká zpěvačka Pink a ještě můžu připomenout, že před 185 lety se narodil skladatel Antonín Dvořák, zemřel v roce 1904. No a víc z kalendáře i dnes Petr Jungmann, to bude chvilku před 8:30 v dobrém ránu.
1: Počasí.
0: Teď ale se mi dostala do ruky aktualizovaná předpověď počasí, kterou připravil Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, takže vám ji hned řeknu, jenom se podívám spolu s vámi teď nejdřív taky ještě na aktuální ranní teploty, abyste věděli, že to není dneska tak chladné jako včera, ale je to už chladnější. V Hradci Králové teď 10,5 stupně, v Trutnově 9, v Náchodě 14 stupňů, v Rychnově je teplo 15 stupňů Celzia a Výčině 10,5. Tak a dneska bude teplo, čeká nás jasný nebo skoro jasný den, slunečný den to tedy bude. Teploty 28 až 31 stupňů, na severu kraje 25 až 28 a na horách 20 až 24 stupňů. Pak v noci nás čeká přibývání oblačnosti, bude jasno nebo skoro jasno a kránu začne na západě kraje oblačnost tedy přibývat. Teploty v noci 19 až 16, na severu kraje 14 až 17 stupňů Celzia, takže ta noc bude zase teplejší. No ale zítřek už bude zatažený odpoledne a taky pak deštivý. Ráno bude polojasno až oblačno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Během odpoledne se pak zítra vyskytne místy déšť nebo přehánky a později odpoledne budou srážky četnější a místy i bouřky se objeví. K večeru pak začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. A ty teploty zítra 22 až 25, na horách 17 až 21 stupňů Celzia. Takže takový je meteorologický výhled nejenom na dnešek, ale taky na zítřek. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je teď 18 minut po 6.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na první.

0: Taky dnes po 13. hodině bude mít v našem vysílání hosta Alex Minářová, tak vám teď řekne, kdo to bude a na co se ho bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase? A jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Správa železnic vypsala tendr na zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Ve stanicích vzniknou bezbariérová nástupiště. V Třebechovicích taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Energetici na vrcholu Sněžky obnovují zhruba 100 metrů vedení vysokého napětí a stejný úsek nízkého napětí. Cílem je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy. Kdy budou práce hotové, upřesníme ve zprávách v 7. Sněmovna znovu projedná nová pravidla pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude jednodušší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili, zákon poslancům vrátili. Obchodní spor mezi Kanadou a Spojenými státy se vyostřil. Ottawa ode dneška zavádí na vybrané zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. České basketbalistky se loučí s mistrovstvím světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně Američankám 64-105. A jaké bude počasí na východě Čech? Jasno nebo skoro jasno. Teploty kolem 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová. Pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: 6 hodin 37 minut pro vás máme noviny s datem 8. září, tak se pojďte podívat spolu se mnou, co píšou. V centru Hradce Králové vyroste bydlení s výhledem na Bílou věž. V centru Hradce Králové mizí staré opuštěné objekty a uvolňují místo moderní architektuře. Tak například v ulici Škroupova vzniká projekt Rezidence Škroupova, který nabídne 74 bytů s vlastními terasami, zelené předzahrádky i výhled na dominantu města. Bytový dům, za kterým stojí Královéhradecká společnost Metrodis, má být dokončen do 2 let. A podrobnosti v dnešním Hradeckém deníku. Už se dívám také do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Obřadní síň z bývalé konírny bude hotová do konce roku. Míříme do Jičína. Kompletní oprava obřadní síně ve Valštinském zámku za více než 20 milionů bude hotová do konce roku. Původně měla skončit v únoru. Zdržení zapříčinila ale rekonstrukce topného systému a taky restaurátorské práce související s objevem štukových sošek ve tvaru lvích hlav z doby Albrechta z Valštejna. No a podrobnosti tedy v článku v hradecké příloze Mladé fronty dnes. No a ještě doprava se podíváme. Tady je článek k tomu, že Chorvatsko děsí západonilská horečka. Záhřeb vyrazil do boje s nebezpečnými komáry,

Za 2 minuty už bude 6:45. Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a rád připomenu, že i dnes a taky ještě zítra budeme hrát o lístky na fotbal v Bleskovce v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové chvilku před 7:30, tedy konkrétně o 2 vstupenky na domácí fotbalové utkání, které bylo odloženo z 23. srpna na zítřek, tedy na středu 9. září od 19 hodin ve Finep aréně tady v Hradci Králové. No a nastoupí proti sobě fotbalisti Hradce a Viktorie Plzeň. Takže ještě dnes můžete o lístky hrát, anebo taky zítra v dobrém ránu. No a za chviličku taky budeme mluvit o fotbale. Nejnovější posilou fotbalistů Hradce Králové se stal Tomáš Čvančara. 26-letý útočník bude na východě Čech do konce aktuální sezóny hostovat sobě hráč německé Borussie Mönchengladbach. Co předcházelo jeho dohodě s hradeckým klubem, uslyšíte právě v rozhovoru Tomáše Borovce s Tomášem Čvančarou. Takže si

0: Poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové.
1: Počasí.
0: No a dnes nás čeká jasno a teplo, bude to slunečný den, jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 31, na severu kraje 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 24, no a vítr jenom mírný jižní až jihovýchodní, takže to bude moc pěkný ještě letní den s letními, možná i tropickými teplotami, jak jsem naznačil, biozátěž bude na dvojce. V noci nás pak čeká přibývání oblačnosti, teploty klesnou na 19 až 16 stupňů Celsia, takže moc neklesnou, bude to teplá noc. No a zítra odpoledne zataženo a deštivo už a teploty zítra klesnou na 22 až 25 stupňů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: vám zpívala Jana Chládková. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové přejeme dobré ráno, hezké vstávání, dobrou chuť k snídani taky. No a kde vám bude zpívat dál za chviličku? Jana Kirchner, písnička Modrá tady bude a pak ještě Kenny Rogers a Dolly Parton, Island in the Stream. Tak nás dál poslouchejte, dobré ráno.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové o víkendu porazili v ligovém utkání pražskou Spartu a gólovou asistencí tomu pomohl i Tomáš Čvančara. Tento 26-letý útočník nastoupil v základní sestavě. Přitom se z německého Mönchengladbachu přesunul na východ Čech chviličku předtím, pouhé asi 3 dny před zápasem, jak teď uslyšíte v rozhovoru s Tomášem Borovcem.
2: Rychlá akce to byla, nebudu se tajit tím, že jsme řešili i něco jiného ze zahraničí, ale po těch 3 letech, a je to pravda, tak jak to spousta lidí hodnotí, že nebyly úplně pozitivní, tak jsme se s rodinou rozhodli, že se chceme vrátit do České republiky.
1: Jak vyplývá ze slov vytáhlého útočníka, zájem o jeho služby projevily i jiné kluby. Sám přiznává, že nebyl daleko od toho, aby v Česku pobyl pouze pár dnů.
2: Nějakým způsobem jsem měl odletět někam jinam, nebudu to specifikovat, ale položili jsme to.
1: V jednom měl ale Čvančara jasno. Z Mönchengladbachu chtěl odejít pryč, protože svou situaci v bundesligovém klubu vnímal naprosto jednoznačně.
2: Situace v Gladbachu nebyla ideální. Tím, že v Gladbachu se vyměnilo komplet celý vedení, už v zimě byla ta situace taková, že se mnou nepočítali z finančních důvodů a z důvodu toho, že tam měli jiného útočníka.
1: Tak jako před rokem, kdy rodák z Neratovic odešel na hostování do Antalyasporu. Nebyla to ovšem správná volba, protože turecký klub se dostal do finančních potíží. Fotbalisté nedostávali výplaty a Čvančara tak zamířil do skotského Celticu Glasgow.
2: To bylo krásné, mám na to nádherné vzpomínky a bohužel jsem se zranil.
1: Kvůli poranění třísel tak odehrál Čvančara za Celtic pouze 9 ligových zápasů, ve kterých zapsal 2 góly a 1 asistenci. V létě se po hostování vrátil do Mönchengladbachu, kde ale nedostal prostor ani v přípravných zápasech. Chtěl pryč a nakonec se rozhodl pro angažmá v Hradci Králové, kde v neděli pomohlo srazit Spartu, tedy klub, ze kterého před 3 lety po zisku titulu do Bundesligy odešel. Co ovšem bude následovat na konci aktuální sezony, zatím netuší.
2: Asi složitá otázka samozřejmě, ale potom, až skončím tady sezonu, tak tam mám ještě jednoroční smlouvu, takže jak říkám, já jsem vděčný za to, že kluk z vesnice, který si kopal někde tamhle na poli, to dotáhnul mezi ty nejlepší kluky na světě a to mi nikdo nikdy nevezme. Co se stane za rok, tak to se uvidí.
1: Pokud se Tomáši Čvančarovi bude v hradeckém dresu dařit, jeho cena na trhu může zase stoupnout. V to věří nejen sám fotbalista, ale také vedení německého Mönchengladbachu. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Lékaři nabádají k obezřetnosti při sběru hub. Energetici na Sněžce obnovují elektrické vedení. České basketbalistky se loučí s mistrovstvím světa porážkou. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nejhorší jsou otravy muchomůrkou zelenou. Patří mezi nejvíc jedovaté houby. Zaměnit se dá za bedlu nebo žampion.
4: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
5: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
6: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
5: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Energetici na vrcholu Sněžky obnovují zhruba 100 metrů vedení vysokého napětí a stejný úsek nízkého napětí. Cílem je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy. Hotovo chtějí mít do konce září. Práce popisuje pracovník ČEZu Pavel Plíšek.
7: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chráníček v celé trase.
2: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 8. hodině. Zámek v Novém Městě nad Metují rodiny Bartoň do Benín je pro veřejnost dočasně nepřístupný. Filmaři tam natáčí českou pohádku s názvem Líné království.
8: Pohádka se v interiérech zámku natáčí letos podruhé. V Líném království si zahraje například Veronika Kek-Kubařová, Jaroslav Plesl, Ondřej Sokol, Pavel Kříž a další. Pohádku veřejnost uvidí v březnu příštího roku. Návštěvníci se do zámku nepodívají až do 24. září. Výjimkou bude pouze tradiční zámecké vinobraní 12. září, které se uskuteční v plánovaném termínu. Z Nového Města nad Metují Jana Házová, Český rozhlas. Sport.
2: České basketbalistky podlehly na mistrovství světa Američankám 64-105. Prohrály i svůj poslední 3. zápas. Na šampionátu v Berlíně obsadili 15. místo.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů. Na horách naměříme kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A 7:04 pokračuje. Úterní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 8. září. Pěkně vás zdravíme, hezké vstávání. A za chviličku se vypravíme do Třebechovic pod Orebem, kde mají nové disc golfové hřiště, nabízí hráčům 9 jamek, při kterých musí přesně zamířit, volit správnou strategii a vyrovnat se s nástrahami terénu. Jak se na hřišti hraje, si vyzkoušel i náš reportér Jiří Hofman, takže všechno uslyšíte za chvilku v reportáži. V Bleskovce dobrého rána si pak zahrajeme o knížku z nakladatelství Kazda Sklářka z Benátek a k tomu přidáme i dnes dvě vstupenky na domácí fotbalové utkání, které bylo odloženo z 23. srpna teď na středu na zítřek 9. a nastoupí proti sobě ve Finep aréně tady v Hradci Králové hradečtí fotbalisté a samozřejmě Viktoria Plzeň. Tak hodně štěstí vám přeju, ať to před 7:30 vyjde, no a jinak ať se hezky poslouchá taky Český rozhlas Hradec Králové nejenom ráno, ale celý den. Máme toho pro vás hodně dnes připraveno, i o tom si určitě povíme. Teď zaspívá Petr Kotwald v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
10: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: kdo mi poví, co si.
1: Sedm hodin, 11 minut, Vabida někdo zpíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a míříme do Třebechovic pod Orebem, kde je na vrchu Oreb nové devítijamkové hřiště na disc golf. Hráči při hře musí přesně mířit, volit správnou strategii a vyrovnat se s nástrahami terénu. Hřiště si vybrali sami obyvatelé města v participativním rozpočtu. Radnice za něj zaplatila 370 tisíc korun. Tak si pojďme zahrát.
2: Cinknutí do koše, přesně takhle má vypadat povedený závěr každé jamky při hraní disc golfu. Jakub Koštel z týmu, který se stavbou takových hřišť zabývá, vysvětluje základní princip hry.
3: Golf s lítajícími diskama, jako jednoduše. Stejný pravidla, stejný princip hry, cílem trefit, dokončit každou jamku na co nejmenší počet hodů.
2: Začít s disc golfem, přitom podle něj není nikdy pozdě.
3: Já se toto nasednout ve 30, v 50, v 60 a každý si to vlastně stejně může užít.
4: Tak. Pojďme ještě dát jedno kolečko, pojďme na jedno kolečko, ještě tohle je důležitý potrénovat.
2: Teď jsou ale na řadě školáci, kteří si přišli nové disc golfové hřiště na vrchu Oreb v Třebechovicích pod Orebem vyzkoušet. Šimon drží disc v ruce úplně poprvé. Ellen už si hru před lety vyzkoušela.
5: Si to jako za mě házet rovně.
6: Aby nebyl vítr a letělo to rovně.
2: Na Orebu je k dispozici 9 jamek. První 3 měří do 80 metrů. Krátká vzdálenost ale podle Jakuba Koštela neznamená jednoduchou hru.
3: První 3 jamky do 80 metrů všechny, ale vůbec ne zadarmo. Většinou je potřeba prohodit nějakou relativně malou mezeru a nebo ten koš je chráněný stromama, takže dostat se až přímo k němu na berdý není vůbec jednoduchý.
2: A právě stromy a úzké průchody mají hráče donutit přemýšlet, kudy disk pošlou.
3: Snažíme se vždycky využívat těch překážek přírodních co nejlíp, tak aby to hřiště bylo zábavný a zároveň i nabídlo nějakou výzvu právě pro pokročilejší hráče, který se přijdou zahrát.
2: Pro většinu návštěvníků má být ale hřiště především místem pro volný čas.
3: To malý hřiště relativně a ideální takový jako právě na ten začátek, vyzkoušet si to, užít si jako pohodovou hru. Pro pokročilý hráče ideální prostor pro trénink. Věřím, že se tady uchytí a vyrostou tady nějaký nový discgolfový talenty.
2: Děti už ale mezi tím řeší mnohem důležitější věc. Kdo dostane disk do koše na méně pokusů?
5: Já to měla nejblíž.
2: Lidé, kteří si chtějí zahrát disc golf na Orebu, můžou na hřiště přijít s vlastním diskem. Kdo si chce hru pouze vyzkoušet, může si disky půjčit v Třebechovickém muzeu Betlému. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmán, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: to byl Chris Rea v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je úterý 8. září, dnešek je 251. dnem v tomto roce. Svátek má Mariana a před 185 lety se narodil skladatel Antonín Dvořák. Zemřel v roce 1904.
1: Počasí.
0: Teploty, teď aktuální venku. 12 stupňů tady vidím na teploměru Hradci Králové. V Trutnově 11 stupňů, v Náchodě 15, v Rychnově nad Kněžnou taky 15 stupňů a v Jičíně 12 stupňů Celsia. Co nás čeká během dne? Bude to teplý, horký, někde i tropický den, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů, na severu kraje 25 až 28 a na horách 20 až 24 stupňů Celsia. Tak si dnešek určitě užijte, protože pak už nás čeká oblačnost a ochlazení. V noci bude přibývat oblačnosti, bude jasno nebo skoro jasno, k ránu začne na západě kraje přibývat oblačnost, teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, na severu kraje 14 až 17, takže moc neklesnou, bude to teplejší noc. No a zítra odpoledne zataženo a deštivo, zítra ráno bude polojasno až oblačno, pak dopoledne začne od západu přibývat a nasouvat se ta oblačnost a bude oblačno až zataženo, během odpoledne se objeví taky místy déšť nebo přeháňky, později odpoledne budou srážky zase četnější a místy se můžou pak odpoledne zítra objevit i bouřky. No a k večeru začnou od severozápadu srážky slábnout a večer ustávat. Teploty zítra 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů Celsia.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Skupina Jelen teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Kdo chce soutěžit o vstupenky na fotbal a taky o pěknou knížku, tak by teď měl určitě zpozornět v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Bleskovka.
0: Tak, ještě jednou tedy připomenu, o co hrajeme. Konkrétně je to knížka z nakladatelství Kazda, Sklářka z Benátek a taky dvě vstupenky na zítřejší domácí fotbalové utkání, které bylo vlastně přeloženo z 23. srpna na zítřek a nastoupí proti sobě tady ve Finep aréně v Hradci Králové, FC Hradec Králové a Viktoria Plzeň. Tak, hodně štěstí vám přeju. No a vaším úkolem bude dnes poznat, z kterého amerického seriálu je melodie, kterou uslyšíte. Možná napovím, že se většinou odehrával ten děj mimo planetu Zemi a měl mnoho řad a mnoho dílů.

0: tak někteří možná už víte. Já jenom řeknu, že na původní seriál ze 60. let 20. století navázalo dalších asi 5 televizních seriálů, stovky knih, komiksů a počítačových her a také 13 celovečerních a jeden televizní film, takže to byl opravdu a stále je fenomén. A jestli víte, jak se seriál jmenuje, tak můžete zavolat telefonní číslo 726 46 46 46. Tak a na telefonu zdá se někdo je, tak se zeptáme. Dobrý den, halo, halo, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Pan Miroslav.
0: Miroslav, tak pane Miroslave, co myslíte, díval jste se?
1: Díval jsem se.
0: Takže víte?
1: Je to Star Trek nová generace.
0: Je to Star Trek, ano. Přesně tak. No a přesně před 60 lety vlastně to bylo, co se uskutečnila premiéra a vysílali tenkrát první díl Pasti na muže, první epizodu Star Treku ve Spojených státech amerických odvysílali. Jinak to jubileum 60., které vlastně si dnes připomínáme 8. září, se slaví od začátku roku a provází ho oznámení nových dalších komiksů, videoher, knížek, které připomínají ta dobrodružství lodi Enterprise a jejich hrdinů na cestě do nekonečných hlubin vesmíru. Kapitán Kirk, vidíte, a další, Miroslav. No, jinak ty oslavy překročí i hranice naší planety, jak jsem někde našel, protože Evropská vesmírná agentura se spojila s tvůrci seriálu a francouzská astronautka Sophie Edinot si na palubu Mezinárodní vesmírné stanice vzala dokonce kapitánský odznak Delty ze seriálu Star Trek Podivné nové světy, takže i tam nahoře se slaví. No a jinak taktéž se bude slavit i tady, nejenom všude jinde po světě, ale i u nás v Česku, protože by ještě některé žijící hvězdy seriálu měly taky v rámci oslav dorazit i k nám do Čech za svými fanoušky. Takže Miroslave, jestli patříte mezi fanoušky, určitě se některých taky dočkáte. Já si myslím, někde jsem koukal, že v příštím roce, v roce 2027, by některé hvězdy, jak jsem říkal, ještě žijící, měly dorazit sem k nám. Tak skvělé, co vás první napadne, když se řekne Star Trek, Miroslave?
1: Dětství,
0: ano. To jste úplně trefil, jak se říká, hřebíček na hlavičku, u mě taky dětství. A krásné možná i snění o těch dálkách toho vesmíru, nekonečných hlubinách vesmíru, jak se tedy také v tom seriálu praví v té znělce. Tak skvělé, tak jste poznal, užijte si fotbal zítra tady na stadionu v Hradci Králové, užijte si taky knížku, rád jsem vám slyšel, Miroslav, mějte se krásně, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kolovratský zámek v Rychnově nad Kněžnou dnes bude pro veřejnost uzavřený. Policisté v tamním areálu představí svoji práci, techniku a vybavení. Víc ve zprávách v 8. V krkonošské Rokytnici nad Jezerou může vzniknout hotel v centru města. Rozhodli o tom zastupitelé. Změnu územního plánu připravovalo město 10 let. Dokument umožní mimo jiné i rozvoj tamního ski areálu. Hasiči v Kladně od půlnoci likvidují požár supermarketu v ulici Americká. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Na místo už dorazila těžká technika. Konstrukci budovy rozebere. Nikdo nebyl zraněn. Rusko v noci obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku byly průmyslové podniky a logistické centrum. Skončilo tím třídenní příměří. Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže i pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lens. A jaké bude počasí? Čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Objízdná trasa je vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Denní tisk.
1: Je čas na noviny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a jičínský deník připomíná, že Jičín už od zítřka znovu ovládnou pohádky. Festival otevře lesní svět Václava Čtvrtka. Centrum Jičína se už zítra, to znamená ve středu, promění v místo, kde ožijí pohádky, lesní bytosti i legendární postavy Václava Čtvrtka. Festival Jičín město pohádky letos vstupuje do svého 36. ročníku a od 9. do 13. září nabídne na 5 dnů krásy, pohádkové krásy, budou průvody, divadlo, koncerty, tvořivé dílny i večerní světilkové podívané. Jedna z největších kulturních akcí na Jičínsku každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celého Česka, no a letošní ročník tedy vzdává hold, jak už jsem říkal, spisovateli Václavu Čtvrtkovi, jehož příběhy jsou po generace nedílnou součástí českého

Lidé šli spíš k vodě, tak v červenci a srpnu k nám dorazili. Sledujeme nárůst zájmu o cesty do safari parku osobními auty především. To také Michal Šťastný prozradil. Přečtěte si víc v Mladé frontě. No a ceny nafty opět letí vzhůru, vláda se zdráhá zasáhnout, ceny pohonných hmot v Česku nezadržitelně rostou, zejména u nafty. U hlavních dálničních tahů a v Praze už motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun. Při obdobném scénáři na jaře vláda Andreje Babiše z hnutí ANO sáhla k regulaci cen. Po včerejším jednání kabinetu ale premiér oznámil, že teď ministři zasahovat nebudou. Podrobnosti v hlavním tématu dnešního vydání Práva tak si můžete přečíst. Článek začíná už na titulní straně.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, v úterý 8. září, teď přesně ve 7:45. Za chviličku si řekneme, jaké rostliny mají největší květy. Zajímavosti z rostlinné říše totiž nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, opět s Martinem Písaříkem, tak si i dnes poslechněte. Už za malou chvíli po písničce Marka Ztraceného v Dobrém ránu.
1: Počasí.
0: Teď ještě stihnu připomenout, že nás dnes čeká jasný nebo skoro jasný den a bude taky horký. Teploty 28 až 31 stupňů, na severu kraje 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 20 až 24 stupňů. Vítr k tomu povane dnes jenom mírný jižní až jihovýchodní. Tak si úterý hezky užijte.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Radní Hradce Králové projednají výsledek mimořádné kontroly ve správě nemovitostí. Areál Kolovratského zámku v Rychnově obsadili policisté. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku státního rozpočtu. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Půjde o jejich předposlední zasedání před volbami. Zabývat se mají výsledkem mimořádné kontroly ve správě nemovitostí a návrhem opatření ke zvýšení bezpečnosti finančních operací v organizacích města. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Radní města budou na svém úterním zasedání projednávat okolo 60 bodů. Věnovat se budou například výběrovému řízení na ředitele nebo ředitelku správy nemovitostí Hradec Králové či stezce u Plačického nadjezdu. Mezi dalšími body k projednání je také rekonstrukce gastroprovozu na magistrátu města nebo podpora speciálních pedagogů.
2: Kolovratský zámek v Rychnově nad Kněžnou je dnes uzavřený. Tamní areál obsadili policisté. Mezi 9. a 16. hodinou lidem představí svou práci a techniku.
4: Na místě budou například kynologové se služebními psy, policisté na koních nebo specialisté na drony. Návštěvníci uvidí také služební auta, motocykly a čtyřkolky. Policistů se lidé můžou ptát na jejich práci, bezpečnost nebo prevenci kriminality. Součástí programu na zámku v Rychnově nad Kněžnou budou také ukázky policejní techniky a vybavení. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Skalní hrad Drábské Světničky v Českém ráji bude přístupný později. Státní lesy tam od loňska obnovují turistické trasy. Hotovo mělo být původně v září. Opravy se ale podle vedení lesů prodlouží do konce října. Důvodem jsou práce spojené s nestabilním podložím. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání budou nadále pokračovat. Sport. Cyklistická Vuelta vstupuje do závěrečného třetího týdne. Na programu je 16. etapa o délce 181 kilometrů s očekávaným hromadným dojezdem. V červeném dresu lídra pokračuje Španěl Enric Mas. Cyklistovi Janu Hjertovi patří 19. pozice.
0: Počasí.
2: Na východě Čech bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz na staré silnici z Hradce Králové do Jaroměře. Pozor za odbočkou na Předměřice nad Labem, kde havarovalo osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 8 dál pokračuje. Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, tak vám přejeme hezké úterý 8. září. Za chvilku budeme v další reportáži mluvit o tom, že společnost ČES obnovuje kabelové vedení na vrcholu Sněžky. Práce komplikuje samozřejmě náročný terén a někdy i nepříznivé počasí. Na nejvyšší Českou horu nás vezme už za chvíli naše reportérka Kateřina Koutová. Hostem po 8:30 pak bude profesor Jiří Skopal, sbormistr Královéhradeckého dětského sboru Jitro, který má za sebou velké letní turné v Číně. Odspívali celkem 14 koncertů ve velkých čínských městech, jako je Peking nebo Šanghaj, a navštívili dokonce i zakázané město. A o tom všem si se sbormistrem Jiřím Skopalem budeme tedy po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové povídat. Tak ať se hezky poslouchá, dobré ráno.
0: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: 8 hodin 11 minut. Další reportáž náš zavede do Krkonoš. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové společnost ČES Distribuce obnovuje totiž části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce, tedy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v Česku. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a česko-polskou hranicí. No a náklady jsou podle zástupců ČESu zhruba 1 000 000 korun.
1: Přes 1600 metrů nad mořem, teplota kolem 7 stupňů nad nulou, naštěstí bez deště.
2: Počasí nám přeje, ale není to tak vždycky. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
1: Říká Šárka Beránková-Lapáčková, mluvčí východočeské energetiky. Jak ty podmínky tady na vrcholu naší nejvyšší hory jsou náročné?
2: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku samozřejmě. Například bagr jsem jel 4 hodiny.
3: Tady to potřebujeme uvolnit. Odeber to tam, prosím tě. Nadzvihni to. Jo, dobrý.
1: Proč vlastně vůbec dochází k výměně kabeláže?
4: Je to z důvodu dožití tohoto zařízení. Potřebujeme zařízení obnovovat, aby bylo spolehlivé.
1: Pavel Plšek, je potřeba odházet v místě, kde ty kabely vedou, kamení, vyndat to staré.
4: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách. Takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
2: Všechny práce koordinujeme s Krkonošským národním parkem, jsme s ním v kontaktu a ovšem vědí.
3: Super. A ještě tam do ty rovny to stane.
1: Všechny práce chtějí energetici tady na vrcholu Sněžky stihnout do konce září. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A jak bude, si dnes povíme s meteorologem Tomášem Popelkou, kterého dnes taky moc zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak začněme dneškem, dneska nás čeká horko, hejte.
2: No, bude to asi opravdu poslední velmi teplý den. Proudík dám ještě stále teplý vzduch, takže dneska bude jasno nebo skoro jasno, málo oblačnosti a teploty, hlavně v té jižní polovině kraje na jihu. 28 až 31 na severu, tam by to bylo většinou 25 až 28 stupňů, víte, nám bude foukat to jihu až jeho východu do 5 metrů. No a srážek se dneska nedočkáme.
1: Takže dneska tedy horký den, tropický ještě na některých místech Česka. Co zítra a co noc taky mě zajímá? Ta bude teplá, když bude teplý i ten den?
2: No, zatím to ještě nebude taková tragédie. V podstatě během noci začneme jasným, skoro jasným, ale kránu už na západě už se začne objevat oblačnost. Teploty by klesly na 19 až 16, na severu kraje 14 až 17, no a vítr bude fukat v noci jižní, jihovýchodní do 6 metrů.
1: No a zítřek přinese změnu tedy?
2: Zítra už tam to bude pomalu směřovat jakoby k podzimu. Začneme ráno po jasném oblačném, to méně oblačnosti bude na východě kraje a během dopoledne bude začne přibývat oblačnost postupně až na zataženo a odpoledne bych nám narazila i se srážkami studená fronta, takže jak to vypadá asi kolem po té druhé hodině od západu by začala postupovat s přeháníkami nebo deštěm a později odpoledne tam budou ty srážky nejintenzivnější, bylo by to většinou mezi 16. až 18. hodinou a tam může být v oblačnosti schovaná i bouřka. Potom k večeru začnou srážky zvolna slábnout a večer budou ustávat, ale teploty zítra 22 až 25, no a za frontu se začne pomalinku ochlazovat. Vítr nám bude foukat po ránu jižní, jo, východní 26 metrů a postupně se bude s frontou měnit na západní, odpoledne severozápadní a tam, kde se objeví bouřka, tam přechodně zesílí.
1: Tak si ten dnešek, horký dnešek, jak jsme říkali, poslední zřejmě horký den letošního léta užijte. Děkuju za předpověď, Tomáš Popelka i pro nás dneska měl. Naschledanou.
2: Dnesky den.
0: Radio poradna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Já jsem se chtěl zeptat.
4: Taky asi celkově antibiotikum.
3: Vedrchlabí mi to hraje a tady ve špindlu prostě to nejde.
0: Radio poradna Českého rozhlasu Hradec Králové. Každý všední den po 11. hodině.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety.
3: These are the voyages of the Starship Enterprise.
2: Seriál ovlivnil 1 000 000 lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
4: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
5: Three cheers for His Majesty the King. Hip hip.
2: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

0: Česká uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Správa železnice vypsala tendr na zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Ve stanicích vzniknou mimo jiné bezbariérová nástupiště. Víc ve zprávách v 9. Energetici na vrcholu Sněžky obnovují zhruba 100 metrů vedení vysokého napětí a stejný úsek nízkého napětí. Cílem je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy, informuje skupina ČES. Sněmovna znovu projedná nová pravidla pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude jednodušší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili, zákon poslancům vrátili. Obchodní spor mezi Kanadou a Spojenými státy se vyostřil. Ottawa od dneška zavádí na vybrané zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. České basketbalistky se loučí s mistrovstvím světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně Američankám 64-105. A jaké bude počasí? Čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty na východě Čech kolem 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Nehodu máme hlášenou na staré silnici z Hradce Králové do Jaroměře. Pozor za odbočkou na Předměřice nad Labem, kde havarovalo osobní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 8 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a v dobrém ránu si teď budeme povídat o Jitru, tedy o výtečném dětském pěveckém sboru z Hradce Králové, který znají po celém světě a který byl teď v létě už po druhé velvyslancem české kultury v Číně. Sbor během turné odspíval celkem 14 koncertů ve velkých čínských městech, jako je Peking nebo Šanghaj, a navštívil dokonce i zakázané města. Víc už nám řekne sbormistr Jitra, profesor Jiří Skopal, kterého zase moc rád vidím po čase. Dobré ráno. Pane sbormistře.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaké to bylo? Čína. Vlastně po druhé, po 20 letech velký návrat. Tenkrát jste tam byli před těmi 20 lety tak na soutěži.
1: Není to úplně po druhé, je to po třetí.
0: Po třetí dokonce.
1: Protože začínali jsme 33 let zpět v Hongkongu. Po turné v Japonsku, Hongkong, týden. Před 20 lety opravdu soutěž.
0: A tři zlaté na olympiádě.
1: A tři zlaté. A teď velké turné po velkých městech. To nejmenší mělo 500 000 obyvatel, jedno.

0: na z Ameriky.
1: Jihu Francie, krásnou hudbu, nový, hodně nového programu jsme zpívali. Samozřejmě, že čínské přídavky tam zabírali nejvíc, ale ku podivu snad vůbec nejvíc nadšení publika vzbuzovala lidová Ejlůčka Lůčka, kde chtěli po mně, abych naučil publikum refrén, a to na podruhé, dvakrát si ho zaspívali, se přidávali na druhou polovinu písničky a zpívali la la la, la teče voda, teče, čili druhou polovinu písničky. No a na konci je takové ej, juch, a to i v sedě se pokoušeli tam juchnout a strašně se jim to líbilo a byli nadšení.
0: Takže ej, Lučka, Lučka. Největší ohlas. No ale samozřejmě vy jste, už jste říkal taky čínské přídavky nebo přídavky v čínštině v jejich jazyce. Jaké to bylo zpívat v čínštině? Protože to je poměrně obtížný jazyk.
1: Je to obtížný jazyk, dalo nám to zabrat. Mně ani tak ne, jako dětem jsou vynikající, protože to byly dvě skladby po pěti minutách čínsky. Ještě se liší přízvuk a výslovnost na severu, na jihu, ve středu Číny a tak dále.
0: Takže i to jste museli měnit, podle toho, kam jste v té
1: moc
0: Číně.
1: Moc jsme to neměnili, ale dobře nám rozuměli, tak to vzbuzovalo opravdu nadšení. A jedna kritika, která nemířila k nám, ale byla do sálu, kde si lidé píší, jaký byl koncert toho symfonického orchestru a, nebo toho zpěváka, tak tam psala: už jsem slyšela tolikrát tuhle skladbu v tolika podáních, tolik videí, ale ten zázrak, který jsem zažila na koncertě Hítra, a končilo to. A tak jsem si uvědomila, jak ta čínština je krásná.
0: Nádhera. Tak to se musí krásně cestovat pak po té Číně a poznávat samozřejmě i...
1: Poznávat turisticky, to bylo samozřejmě velmi zajímavé, velká čínská zeď.
0: Zakázané město.
1: Zakázané město. Panda, svět pandy, nadšení dětí. Měli jsme skupinu, kde bylo hodně menších dětí, čili nejmladší 10. Aha. To je u nás věk vlčích máků. Nás zvládli to báječně.
0: Vlčí máky, musíme připomenout, to je tedy přípravné oddělení toho hlavního sboru Jitro, takže i 10leté děti,
1: ano,
0: to zvládnou.
1: Do 12 let. Ale taky jedna 18letá.
0: Budeme si povídat o turné v Číně, který má za sebou, nebo které má za sebou pěvecký sbor Jitro. Dál i za chvilku po písnice připomeneme, ale taky, pane sbormistře, i nábory, protože to je také důležité teď na začátku nového školního roku, že i další zpěváčci se k vám můžou přidat. Takže to všechno za chviličku. Naším hostem v dobrém ránu je profesor Jiří Skopal, sbormistr pěveckého, vynikajícího pěveckého sboru Jitro.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes profesor Jiří Skopal, sbormistr Královéhradeckého dětského sboru Jitro, který má za sebou, jak jsme říkali, teď v létě velké turné v Číně. Odspívali celkem 14 koncertů ve velkých čínských městech, jako je Peking nebo Šanghaj, navštívili dokonce i zakázané město. O tom bychom si mimochodem, pane sbormistře, teď mohli povídat, jaké bylo zakázané město, sídlo čínských císařů.
1: Tak mnoho lidí, velká tlačenice a velkého roku. Těch 37 stupňů by nevadilo, kdyby nebyla velká vlhkost. Takže tím, že jsme měli v Pekingu večerní koncert, tak jsme zase tak dlouho nebyli v tom krásném prostředí paláců, krásy na focení a zážitku Číňanky v krojích, nebo prostě pro nás velmi exoticky. Ne všichni, samozřejmě jsem tam k tomu, čili zážitek.
0: Zážitek. Zakázané město, jeden zážitek, další zážitek by mohl být tajfun, kterému jste prý unikli jenom o vlásek.
1: Takže poslední koncert byl v Šanghaji, byl v sále nad 2000, jejich hlavním sálem, jmenuje se to Orientální kulturní centrum Šanghaj, je tam několik sálů a takové bajíčko, čili posluchači ze všech stran a v prostředku je ten vystupující, čili v tomhle případě Jitro. Tak tajfun. Strach byl, že zasáhne, Šanghaj nezasáhl. Prošel kousíček, 150 kilometrů, dejme tomu, bylo epicentrum. A pouze nevzlétala letadla, byl vítr nad povolenou hranici, takže se odlet odložil o den a to nebylo jisté, zda bude dostatek letadla. Bylo, přiletěli
0: jste. No a taky jste se projeli vlakem, to nás kluky samozřejmě zajímá, neobyčejným vlakem, ale rychlo vlakem. Takže vy jste zvyklí na to z Japonska, ale jezdit těmi Shinkansen.
1: Tak ne, tolik tam vždycky jedem tak jednou a tady jsme stále cestovali rychlo vlakem. Musím říct, že jsme cestovali jako státní návštěva, kde v řadách stáli domácí a čekali, kdy je vpustí k tomu vlaku, ale prošlo napřed Jitro, obsadil vagón a potom teprve šli ostatní. Také jsme spacím vlakem jeli 16 hodin.
0: Dokonce, na koncert.
1: A zrovna do sálu a zase se připravovat na večerní koncert. Tak to byl taký zážitek, nic neklepalo. Jeho to jako
0: hladce,
1: člověk v hotelu.
0: Na polštářku.
1: Ano.
0: Takže i takové zážitky můžou mít děti, které zpívají ve sboru profesora Jiřího Skopala. Taky na ně samozřejmě vzpomínám. Zase na jiné, které jsem zašel jako dítě ve vašem sboru. No a tak pojďme nalákat nové zpěváčky. Nábory teď v září samozřejmě jsou, takže už můžou rodiče přijít
1: ano,
0: s dětmi k vám.
1: Ano, a chodí. Takže máme radost. Asi nejmladší zatím přišel 4letý, taky včera 10letá zpěvačka a mezi tím hlavně chodí děti předškoláci prvních tříd, druhých tříd, možná třetích tříd. Také jsme měli, že přišla třeba až v 6. třídě a za 2 roky byla ve špičce sboru a nejvíc, co si pamatuju, bylo v 8. třídě, dohnala všechno a také za 2 roky byla ve špičce sboru.
0: Takže i když jsou nábory teď, samozřejmě můžou děti třeba přijít i během celého roku k vám do sborového domečku, kdyby náhodou zatoužili. Třeba teď nemají zájem, ale třeba za půl roku
1: ano,
0: to bude
1: jinak.
0: Ano,
1: je to tak, že patrně nikdo nechodí s nějakým, třeba si prospěvuje, ale ten zájem se získá, až o tom hodně vím, až to umím k tomu, pak mě to baví čím dál víc, tak ten začátek je, kdy to neznám. To je jako k zubaři, když se jde.
0: Tak
1: tam
0: se bojíme.
1: Už nedostane obrázek, nebo kvůli něčemu jinému jde k tomu tam. A teprve, až pozná kamarády, až bude k tomu, tak se prohlubuje zájem. Čím víc o tom vím, čím tam mám více kamarádů, čím déle to dělám k tomu, tak ten zájem je hlubší a pak je třeba na celý život.
0: A tak to přesně je. Tak to přesně je, potvrzuju. No, jaká bude ta letošní koncertní sezona? Kam se chystáte? Teď to byla tedy Čína, co nás čeká, nebo vás čeká? Já vím, že teď v Hradci Králové taky několik koncertů.
1: V Hradci Králové zpíváme při slavnostech sborového zpěvu. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle, sobota, příští týden. 2. listopadu máme ve Filharmonii podzimní koncert, 16. prosince v Aldisu vánoční koncert. No a do zahraničí se chystáme za 3 týdny na Slovensko, na festival mezinárodní, pak na 11 dní do Německa a Francie v prosinci a příští rok tam zase bude nějaká Francie a hlavně Spojené státy. Já ještě chci říct, že v Číně to končilo tak, že řekli, a musíte přijet v říjnu, to je teď za 2 měsíce. Já jsem říkal, to není možné. A další dopis byl, tak tedy kompromis v lednu k tomu, čili za 5 měsíců nebo k tomu. Tak asi tak. V televizi jsme tam byli, chtějí po nás zdravice, které na podzimním festivale a vítání nového roku budou vysílat Jitro v televizi čínské.
0: Takže Jitro v Číně zazářilo tak, jako všude jinde na světě, pane zbormistře. Tak moc děkuju za to, že jste nám o tom dneska vyprávěla. Děkuju, že jste byl zase hostem počase Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Zbormistr Jiří Skopal, vynikajícího zbormistr vynikajícího Královéhradeckého dětského sboru Jitro. Ať se i ta letošní sezona vydaří samozřejmě na svém začátku a je opravdu krásná zase.
1: Tak děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A to je všechno od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové. Přeju vám krásný den. Za chviličku už 9. hodina budeme pokračovat dnešním habadějem s Janou Kudevejsou. Takže poslouchejte dál Český rozhlas Hradec Králové. Těším se na vás zase zítra. Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Správa železnice zmodernizuje tratě z Hradce Králové do Týniště. Novoměstský zámek je pro veřejnost nepřístupný. Fotbalista Tomáš Čvančara hostuje v Hradci Králové. A počasí bude jasno nebo skoro jasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Vlakovou trať mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí čeká zdvoukolejnění. Správa železnic vypsala v těchto dnech tender. Ve stanicích vzniknou bezbariérová nástupiště a v Třebechovicích taky silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Zakázka je rozdělená na tři části. Týká se přibližně 20-kilometrového úseku, vysvětluje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
2: Ten je součástí záložní trasy za hlavní koridor, a to nejen pro osobní spoje, ale i pro nákladní dopravu. Díky modernizaci a přidání druhé koleje pojme tato spojnice víc vlaků, ty navíc zrychlí ze současných 100 na 160 km v hodině. Jízdní doby se tak zkrátí až o 7 minut.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO odpoledne dorazí na jednání poslaneckého klubu SPD. Politikům koaličního hnutí bude vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. SPD kritizuje plánovanou výši schodku 389 miliard korun. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů. Zámek v Novém Městě nad Metují rodiny Bartoň do Benín je pro veřejnost dočasně nepřístupný. Filmaři tam natáčí českou pohádku s názvem Líné království.
3: Pohádka se v interiérech zámku natáčí letos podruhé. V Líném království si zahraje například Veronika Kek-Kubařová, Jaroslav Plesl, Ondřej Sokol, Pavel Kříž a další. Pohádku veřejnost uvidí v březnu příštího roku. Návštěvníci se do zámku nepodívají až do 24. září. Výjimkou bude pouze tradiční zámecké vinobraní 12. září, které se uskuteční v plánovaném termínu. Z Nového Města nad Metují Jana Házová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Tomáš Čvančara hostuje v prvoligovém Hradci Králové do konce aktuálního ročníku. Stále patří bundesligovému Mönchengladbachu, kde o jeho služby neměli zájem. Co bude po této sezóně, zatím netuší.
4: To je asi složitá otázka, samozřejmě, ale Tomáš, skončím tady sezónu, tak tam mám ještě jednoroční smlouvu, takže jak říkám, já jsem vděčný za to, že kluk z vesnice, který si kopal někde tamhle na poli, to dotáhnul mezi ty nejlepší kluky na světě, a to mě nikdo nikdy nevezme. Co se stane za rok, tak to se uvidí.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude převážně slunečno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradova, pokračují tam opravy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A po 9. hodině už začíná dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 8. září. Za chvíli vás naučíme dělat například kynutý česnekový koláč, který připravil podle výherního posluchačského receptu cukrář a pekař Josef Maršálek. Bude to další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Taky vám představíme novou knihu, která přibližuje historii části Hradce Králové, a to Kuklen, a taky se chystá její slavnostní křest. No a taky nás čeká samozřejmě soutěž v dnešním dopoledním habaději. To bude krátce po 10:30, opět o krásnou knížku. Radioporadna po 11. hodině, tak ta bude zase dnes o správném výběru bod. Jana Kudivejsová přeje hezké dopoledne, hezké úterý.

9 hodin 12 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Věřím, že jste to mnozí už byli otestovat, anebo jestli sledujete houbařskou mapu Českého hydrometeorologického ústavu, tak ta se teď více zazelenala a hlásí příznivé podmínky. Za tím zlepšením stojí hlavně srážky, takže velmi dobré podmínky pro houbaření jsou teď v Krkonoších a jejich okolí. Taky v Jizerských horách dobře vycházejí, taky Orlické hory a Broumovsko. No a sociální sítě, ty už se hemží různými fotkami, co jste kde všechno našli a nazbírali. Třeba i Mikološka Tereza Tejklová, kterou znáte z našeho vysílání, fotila plné košíky a že je spokojená s tím, co našla. Pak jsem taky viděla fotky z Trutnovska, plná plata hub fotil někdo z Jilemnice, i kolem novohradeckých lesů od víkendu stojí mnoho aut a potvrdila to i naše stopařka reportérka Zuzana Boučková, když včera mířila do Pilníkova zmapovat tamní naučnou stezku, že taky kolem místních lesů viděla spoustu aut a že chodilo mnoho houbařů. Ještě tomu dáme pár dní, ať je co komentovat. A příští týden v radioporadně tu přivítáme Janu Čapkovou, předsedkyni houbařského spolku, a bude mluvit hlavně o houbaření v Českém ráji. A dnes, protože jsme pořád ještě na začátku školního roku, tak jak už jsem o tom mluvila, to bude o výběru vhodných bot pro děti a o tom, co všechno můžou způsobit boty špatného tvaru, velikosti a materiálu. I toto, ale samozřejmě mnohem víc nás čeká v dnešním dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak hezký den.

0: Královéhradecká čtvrť Kukleny bývala v minulosti městysem a dokonce i městem. I tuto informaci najdete v nové knize Kukleny, která zachycuje historii části Hradce až po současnost. Kniha vznikala téměř 10 let, kdy v archivech bádala bývalá učitelka kuklenské školy Jaroslava Buríšková. Základní škola Kukleny totiž letos slaví z té 25. výročí. Nakonec je ale kniha mnohem rozsáhlejší a není jenom o škole. Jaroslav Hrůza do ní dodal své fotografie a další archivní obrázky a taky mi řekl něco víc.
1: Paní učitelka Buríšková, která na té škole učila, dneska už je vlastně 80 let, takže klobouk dolů, téměř 10 let schraňovala, dávala dohromady informace nejen o škole. Když jsem viděl, kolik toho paní učitelka má připraveného z těch archivů a jak pečlivě to napsané a to psala všechno ručně, tak jsme se rozhodli, že z toho uděláme knihu pořádnou. Doplnili jsme tam spoustu historických věcí, spoustu věcí z dnešní doby, fotografie, jak historicky, tak z dnešní doby. Pochopitelně kolem školy je toho dost, je tam spousta toho Sokolu, je tam vlastně 1000 vyobrazení, takže je co se dozvídat.
0: Název je Kukleny. I z toho, co říkáte, to není jenom o škole, ale je to o celé čtvrti, o Kuklenách. Měl už možnost někdo do té knížky nahlédnout? Třeba právě obyvatelé Kuklen. A co na to říkali? Objevili tam i oni nové věci?
1: Je to tak. Pokud někdo to má možnost vidět už, tak tam skoro bych řekl, že jásá, že je hodně, nejen fotografií, je tam hodně informací o učitelích, ale je tam o ty čtvrtí dnešní, od prehistorie až do dnešní doby. Včetně toho, že se tam vyskytly ty rondely dneska, které jsou populárně. Bylo by to škoda pochopitelně, aby teda přišli pod silnici.
0: Můžeme tu knížku otevřít, když ji tady máme před sebou na stole. Vy se v ní orientujete líp než já jsem měla možnost zatím jenom nahlédnout. Můžeme nalistovat jenom tak třeba namátkou nějakou kapitolu, která i z vašeho pohledu je zajímavá.
1: Začíná to víceméně historickými mapama. Pokračuje to, jak pravděpodobně ten název vzniknul Kuklen, původní škola, jak vypadala, tak jak se třeba dohadovali kolem nádraží, že dneska se mluví taky o tom podjezdu, že se bude upravovat, tak je tady náčrt, jak byl původně silnice, která vedla blíž k té Škodovce, respektive dneska ZVU, a vedle toho se teprve stavil podjezd. Dokonce to trvalo 10 let, než se podařilo vedení města prosadit to u dráhy, že skutečně tam bude podjezd. Oni původně to vůbec nechtěli v těch místech. To chtěli odklonit před tou Škodovkou doprava, před plynárnou, aby to jelo do Nerudovy ulice, že by se do pražského předměstí měl přijíždět tudy. Takže to je taková zajímavá věc, což málo kdo třeba ví, jak to vypadalo. Jsou tady samozřejmě vzpomínky na kuklenský salátníky, čili jak vozili do Sudet obrovský množství.
0: I obyvatelé Kuklen poskytli nějaké obrázky, fotografie, který tak je nejstarší, nebo co zachycuje z nějaké nejstarší doby. Podaří se nám nalistovat, toho je.
1: Toho je hodně, já nevím, tady třeba Součkovou rodinu z roku 1868. Jim patřil hotel, nebo dneska i patří potomkům víceméně hotel Černý kůň. Tady to je vzpomínka samozřejmě tady na rodinu Pilnáčku, která pocházela z Kuklen. Těch továren tam bylo obrovské množství, dokonce vůbec málo kdo ví, že v Kuklenách měl být pivovar. Konce někdy 1895 se namaloval projekt. Měl být v těch místech, co je dneska pole, kde se našli rondely. Ale protože Kukleňáci tam ty výroby měli hodně, tak konstatovali, že už nechtějí další zapáchající továrnu.
0: No, je toho spousta v té knize, to se musí vidět. Paní Buríšková si poznámky všechny psala rukou. Ano. Tak by mě zajímalo, kdo to potom přepsal, jestli jste na to využil už umělou inteligenci, program.
1: Není prakticky použitá v celé knize. I fotografie nejsou upravované právě umělou inteligencí, protože nemám to rád, protože já jsem víceméně vždycky proto, aby ty fotografie zůstaly tak, jak byly originál, protože jestliže bude někdo bádat za 5, za 10, za 50 let, za 100 let, tak chci, abych viděl, jak to bylo ve skutečnosti neupravované.
0: No a kdo to přepisoval do toho počítače?
1: Přepisovala to dcera její a vnučka se taky podílela na tom.
0: Kniha Kukleny bude mít slavnostní křest tento pátek 11. září od 17 hodin v Kuklenské základní škole, kde se bude konat zahradní slavnost, mimo jiné právě i ke školnímu stému 25. výročí.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
3: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Včerejší radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové byla o migréně i o novinkách v její léčbě. Asi nejznámější léky na migrénu jsou triptany a ty je možné brát jako léky nebo ve formě nosního spreje, nebo existuje i varianta injekční. Ne pro každého jsou ale triptany vhodné nebo mu vyhovují. Docent Zbyšek Pavelek z fakultní nemocnice v Hradci Králové nám představil i novější léky, které mají název Gepanty.
1: To je moderní léčba, která se užívá nejenom v léčbě akutní a taky, ale rovněž v léčbě prevencí bolestí hlavy. A to jsou tablety, které si člověk může užít při migrénozní atace. Ten jeden Gepant, který teďka v současné době je k dispozici, se jmenuje Rimegepant s účinnou látkou. Můžeme ji předepsat každému pacientovi v dávce 8 tablet za měsíc při splnění specifických podmínek zdravotní pojišťovny. A je to lék, který právě vhodný pro pacienty, kteří ten triptan buď nemohou, že mají kontraindikovány, ten triptan nesnáší pro nežádoucí účinky a ty nežádoucí účinky můžou být například ospalost, nebo může to být takový pocit jako na infarkt, na stažení na hrudníku, které člověka vyděsí a limituje. A nebo ten triptan prostě není účinný. To znamená, že opakovaně ten člověk zkouší tu léčbu triptanu, nefunguje to a v ten moment máme možnost předepsat takzvané Gepanty.
0: Jsou to léky i volně prodejné, nebo může si je člověk i hradit sám, tedy bez předpisu a ne na pojišťovnu?
1: Ano, je to tak. Ty léky může buď předepsat lékař, takzvaně na zdravotní pojišťovnu, že má plně hrazený, ale pacienti si ji mohou i koupit.
0: Mě by zajímalo, ale jestli v tom není nějaké riziko, jestli přece jenom není lepší to vyzkoušet pod dohledem lékaře, potom to zkonzultovat, probrat třeba i další nějaké možnosti.
1: Osobně za mě to je takovým způsobem, že můžu samozřejmě vyzkoušet léky, které jsou běžné na migrénu, jak známe i Balgenbrufen, Paralen a podobně. No ale v případě, že tady tyto léky mi nepomáhají, tak rozhodně navštívit lékaře, aby doporučil právě buď triptany, v případě, že nemohou užívat triptany, tak právě Gepanty.
0: Celou radioporadnu o migréně a její léčbě najdete už teď na našem webu hradec.rozhlas.cz. No a dnes, jak jsem slibovala, budeme vybírat boty, protože jsme stále ještě na začátku školního roku, tak budeme radit s výběrem přezůvek, sportovních bot na tělocvik nebo na kroužek i se správným nastavením popruhu na školním batohu, protože těžká aktovka nebo špatné boty můžou dítěti způsobit řadu nepříjemných problémů a bolestí, tak si více řekneme dnes po 11. hodině. A kdybyste se chtěli ptát, tak určitě je tu pro vás už teď naše e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se

0: Sporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Přejeme krásné dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Zrovna se dívám na titulky na některých internetových stránkách a shodují se v informaci o počasí, že Evropu čeká teplotní šok, že se má tento týden ochladit až o 15 stupňů Celsia, což způsobí výrazná studená fronta, která přinese tento týden Evropě právě tuto změnu. Tak my se na to určitě zeptáme, protože i dnes dopoledne budeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a bude to po 10. hodině. Teď je 9.37. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. A šlo o kynutý česnekový koláč, původně od Jany Jankujové z Olomouce. My se teď naučíme toto jídlo dělat s cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. A to ve speciálním narozeninovém ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale právě porotci. Tentokrát tedy Josef Maršálek, u přípravy mu asistoval kolega Patrik Rozehnal a zjistil, že Josef zůstal u původního receptu a neměnil tentokrát vůbec nic.
2: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
3: Co jsi připravil dnes ty?
2: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
3: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
4: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
3: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
3: A to necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
3: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
2: Vezmu, dám ho na vál, na váhu.

0: táhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
0: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
1: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
0: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
1: Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
3: A tyhle kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jen tak k pivu, vínu, ale i k bramboračce nebo guláši, jak říká Josef Maršálek. Jeho recept najdete na webu www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě taky původní recept od Jany Jankujové z Olomouce. A v neděli to už si připomeneme recept roku 2025, který zvítězil u vás posluchačů. Půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V následující hodině dopoledního Habadě Českého rozhlasu Hradec Králové budeme soutěžit, tak už se připravujte. Mimo jiné to bude o knížku Vylomeniny Jiřího Krampola, která je o jeho životě, o jeho příhodách, nejen právě z osobního života, ale taky z pracovního života. Našla jsem dokonce i nějaké recenze čtenářů, tak třeba Koblížek 779 píše: humor Jiřího Krampola mám rád a tak mě jeho knížka velmi potěšila, příjemné čtení. Potom čtenář Vladislav: Jiří Krampol oblíbený herec, dokonalé spojení, příjemné čtení. Další čtenářka: všeho chuť, vzpomínky ze života, práce a něco humoru k tomu. Líbí se mi pěkné citáty v úvodu kapitol, třeba jak ten čas letí, když je sranda, nebo život není žádná sranda, ale bez srandy by to nebyl žádný život, nebo z čeho se nedá dělat sranda, to nestojí za to brát vážně, a další podobné citáty uvozují jednotlivé kapitoly. Tak tuhle tu knížku můžete získat, může být vaše, můžete se zapojit do hry o ní s námi po 10:30. A koho dnes na 13. hodinu pozvala Alex Minářová?
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase? A jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Areál Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou obsadili policisté. Kauza privatizace Mostecké uhelné se vrací před soud. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále 4 hry na US Open. A počasí bude převážně slunečno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. V Hradci Králové se ve 13 hodin sejdou radní města. Půjde o jejich předposlední zasedání před volbami. Zabývat se mají výsledkem mimořádné kontroly ve správě nemovitostí a návrhem opatření ke zvýšení bezpečnosti finančních operací v organizacích města. Další body programu doplňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Radní města budou na svém úterním zasedání projednávat okolo 60 bodů. Věnovat se budou například výběrovému řízení na ředitele nebo ředitelku správy nemovitostí Hradec Králové či stezce u Plačického nadjezdu. Mezi dalšími body k projednání je také rekonstrukce gastroprovozu na magistrátu města nebo podpora speciálních pedagogů.
0: Kolovratský zámek v Rychnově nad Kněžnou je dnes uzavřený. Tamní areál obsadili policisté. Lidem představují svou práci a techniku. Do 16 hodin je tam Den policie České republiky. Energetici na vrcholu Sněžky obnovují zhruba 100 metrů vedení vysokého napětí a stejný úsek nízkého napětí. Cílem je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy. Hotovo chtějí mít do konce září. Akci popisuje pracovník ČEZu Pavel Plíšek.
3: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uložený do plastových chráníček v celé trase.
0: Kauza privatizace Mostecké uhelné z 90. let se vrací před soud. Má řešit případ dvou ex-manažerů, kteří byli v roce 2023 nepravomocně odsouzení na vězení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli stát o víc než 2 miliardy korun.
4: Případu bylo původně obžalovaných 6 lidí. U 3 z nich ale české soudy stíhání zastavily, protože si už odpikávají tresty, které za stejnou kauzu dostali ve Švýcarsku. Tamní justice odsoudila i ex-manažery Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Ti ale do švýcarského vězení nenastoupili a proto jsou teď souzení v Česku. Odvolací soud se dnes bude zabývat i ex-náměstkem ministra průmyslu a obchodu Robertem Sýkorou. Toho žalobce viní z přijetí 3milionového úplatku. Trojice obžalovaných dostala nepravomocně tresty vězení mezi 3 a 7,5 lety a taky peněžitý trest nebo propadnutí majetku. Všichni vinu odmítají. Proti rozsudku se odvolal i státní zástupce. Josefína Báčová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 hry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a američanku Kravčíkovou 7-6, 6-4.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude převážně slunečno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Objízdná trasa je vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Deset hodin, 4 minuty, přejeme krásné úterní dopoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a my už jsme dnes mluvili o tom, že houbařská situace se vylepšuje a mnoho z vás bylo v lese úspěšných. Naši rozhlasovou reportérku Zuzanu Boučkovou evidentně zaujalo včera po cestě do Pilníkova, kolik potkala houbařů, takže jí to nedalo a rozhodla se, že prověří situaci v našem regionu důkladněji a přihlásí se nám za chvíli. Kdo jste naladili naše vysílání až teď, tak připomínám, že po půl jedenácté Nás opět čeká soutěž Věřte, nevěřte. Budeme hrát jednak o knihu z radioservisu Vylomeniny Jiřího Krampola, ale taky o celé rodinné startovné na akci Pohádkový les, která se bude konat příští týden v sobotu v Hradci Králové v Šimkových sadech a bude to veliká akce s pohádkovými bytostmi, s projišťkami na koních i hudebním programem. Tak po půl jedenácté můžete soutěžit s námi. Hezký den.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše redaktorka Zuzana Boučková je dnes od rána v terénu a zjišťuje, jestli v našem kraji opravdu rostou houby, tak jak někteří ukazují třeba na sociálních sítích, na fotkách. Takže my zdravíme pravděpodobně někam do lesa. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne z prosluněného lesa u Choustníkova Hradiště přeji.
1: Tak Zuzko, pověz, jak tě napadlo, že právě dnes budeš chodit právě po houbách a řekneš, kde přesně si to houbaři neradi prozrazují, tak jsem právě zvědavá, jestli ty to prozradíš. Co ty na to?
2: Tak po nedávných deštích začaly houby růst a já bych ráda dnes prověřila na vlastní oči, zda jsou zprávy o těch plných košících na sociálních sítích pravdivé. A předběžně odpovídám, že asi ano, že to tak bude.
1: No, je vidět, že v tom nejsi sama pravděpodobně, protože my už včera, když si jela do Pilníkova na tu naučnou stezku, jsme se bavili o tom, že potkáváš u lesů spoustu aut, tak jak to teď na tom tvém místě vypadá s ostatními houbaři?
2: Je to téměř stejné jako včera, možná ještě lepší. Přestože je úterý a všední den, na kraji lesa nás parkuje více. Auta stojí podél cesty a potkávám tu první ranní houbaře, kteří se vracejí s plnými košíky, přátelé. A i já dnes přijela již po 8 hodině a budu se snažit něco do košíku také najít. Zatím ale spíš si povídám s houbaři, které potkávám, a zjišťuji informace.
1: No, zní to slibně. Co ty osobně, určitě máš košík, to by byla škoda si ho nepřibalit, tak už se ti podařilo něco pěkného najít?
2: Já mám dokonce velký košík, ale v lese jsem zatím nic nenašla, ale představte si, já jsem našla už v příkopu u cesty. Objevila jsem rodinku klousku, takže musím říct, že možná mám pro dnešek vybráno, protože zas tak velký šťastlivec houbař nejsem. Ale paní, kterou jsem potkala před chvílí, tak ta měla v košíku pěkné hřiby, kováře a dokonce nádherného kotrče. A říkala, že v lese byla na houbách asi jenom 2 hodinky. Všechno se to jinak po raní rose tady krásně leskne.
1: No a Zuzko, budeš mít během dne informace i z dalších částí Královéhradeckého kraje, abychom věděli, kam přesně vyrazit odpoledne, protože posluchači nás poslouchají v různých částech regionu, tak aby to třeba neměli daleko.
2: Tak to předpokládám, že na 99% určitě. Průběžně mi totiž volají ověření houbaští spojenci z Krkonoš, Broumovska i Orlických hor, za což jim velmi děkuji. Spřátelili jsme se předevčírem na sociálních sítích a dnes jsme se všichni domluvili a vlastně vyrazili společně, ale každý do toho lesa ve svém bydlišti. Všechno to mapuji, porovnávám, a takže odpoledne budeme mít vlastní houbařský přehled téměř o celém kraji.
1: Zuzana Boučková to má dnes tedy připravené a propracované, tak my děkujeme pro tuto chvíli za čerstvé informace z lesa a na ty tvoje úlovky se těšíme taky na fotkách, určitě něco pěkného taky na video natočíš v lese a my se na to potom podíváme na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať se košík plní, Zuzana Boučková, děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji také a krásné dopoledne přeji.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jedno známé české přísloví mluví o tom, že bychom neměli kritizovat dárky ani hledat chyby na tom, co jsme dostali. Asi víte, které. Tak dnes to bude možná trošku těžké téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Beránkovou, ale děti jako obvykle si s tím poradili po svém. Počkejte si nakonec.
1: Co to znamená, když se řekne darovanému koni na zuby nehleď?
2: Nekoukat do očí koníkovi.
3: Nekoukat na koně,
4: nekoukat na zuby.
1: A co ty si myslíš, že to znamená?
5: Když dostaneš dárek, který se ti nelíbí, tak nebuď na ně naštvaný.
1: A ty už jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
5: Já jsem super hrdiny.
1: A ty jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
5: Nějaký takový mačkací hračka, ale pak se mi zalíbily.
1: Takže se ti nakonec líbily?
5: Jo.
1: A ty už jsi někdy dostala něco, co se ti nelíbilo?
4: Nevím.
1: Takže dostáváš jenom dárky, které se ti líbí?
4: Jo. A mně se tam hezky líbilo.
1: A co pak si dostala?
4: Tablet k Vánocům.
5: Já jsem si přišel k narozkám kufr, ve kterým jsem měl samý sladký.
1: A to se ti líbilo?
4: Jo.
1: A děti, víte, co znamená, když se řekne lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?
5: Já nevím. Že holub nesmí být na střeše.
1: A proč nesmí být na střeše?
5: Protože by ti pak mohl pokadit dům.
6: A takhle to vidíme my.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za 2 minuty bude 10:30, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, dopolední habaděj. Od rána vidím různé titulky, které upozorňují na to, že nás čeká výrazná změna ochlazení až o 15 stupňů Celsia. Tak i na to se samozřejmě zeptáme právě teď v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A proto už zdravím Tomáše Popelku, dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Pane Popelko, co ta upozornění, že nás čeká výrazná změna? Já jsem dneska oblečená na 30 stupňů, které hlásíme. Je to v pořádku?
2: Tak dneska bude opravdu, jak to vypadá, poslední velmi teplý den v tomto roce. Zítra nás přejde studená fronta, no a ta nás začne směřovat pomalinku k tomu, spíše pozdnímu létu, k tomu závěru a hlavně do podzima.
0: Takže kolik dnes stupňů a jak bude? Bude slunečno?
2: Tak slunečno určitě bude, oblačnosti bude hodně málo, jasno nebo skoro jasno, maximálně nějaká vysoká oblačnost, případně sem tam kupička. No a teploty by se pohybovaly dneska hlavně v té jižní části v Polabí 28 až 31, ale na severu kraje tam 25 až 28 stupňů a vítr bude foukat ještě od jihu až jeho východu do 5 metrů.
0: No a jak se počasí bude měnit v dalších dnech?
2: V noci začneme ještě jasné nebo skoro jasné, ale k ránu už začne na západě našeho kraje přibývat oblačnost. Teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, na severu kraje 16 až 13. Vítr bude foukat v noci ještě od jihu východu do 6 metrů, no a zítra po ránu začneme po jasném oblačném, ale dopoledne už začne přibývat oblačnost až na zataženo a s velmi malou pravděpodobností se můžou objevit slabonké srážky, to by bylo řádově nějaké desetiny. No a studená fronta v plné síle by dorazila odpoledne, ale to vychází někdy kolem po té druhé hodině. No a začnou se objevat déšť nebo přeháňky, později odpoledne budou srážky četnější a může se objevit oddělený i bouřka. Potom k večeru a hlavně večer začnou srážky slábnout a později večer ustávat. Teploty ale už zítra budou mezi 22 až 25 stupňů a za frontu se bude mírně ochlazovat. Vítr po ránu ještě jižní, jihovýchodní 6 metrů a s postupem fronty se bude měnit na západní odpoledne až na severozápadní a tam, kde se objeví bouřka, tam by se mohly objevit přihodně i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu.
0: To znamená, že i v dalších dnech vydrží potom ty nižší teploty?
2: Tak už tam budou teploty nižší, sice srážek, jak to vypadá od čtvrtka minimálně do soboty, bude velmi málo, v podstatě jenom něco málo na horách, slabonké desetiny. No ve čtvrtek bude jako je polajasné oblačné počasí, pak začne přibývat vysoká oblačnost, teploty po ránu 11 až 7. Přes den 16 až 20, na pátek zase začneme jasným polajasným a zase během začne přibývat od jihu východu vysoká oblačnost, teploty ráno 10 až 6, odpoledne do 22 stupňů a v sobotu tam to vypadá zase polajasno až oblačno až večer přechodně skoro jasno, teploty ráno 11 až 7 a přes den zase teploty do 22 stupňů.
0: Meteorolog Tomáš Popelka, děkujeme za informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Díky, napodobně.
0: No a teď spočítáme, kolik máte času. Ještě si pustíme Václava Neckáře, Mýdlového prince od skupiny MiG-21, písničku Snadné žít, což je dohromady nějakých 5 minut. A pak už nás čeká soutěž Věřte, nevěřte.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Doufám, že jste připraveni, protože teď ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabízíme soutěž. Budete potřebovat naše telefonní číslo 726 46 46 46 46. Včera jste hodně bojovali, někoho zaujala knížka, i když dnes máme jinou, tak věřím, že ta se vám taky bude líbit. A někdo zase chtěl rodinné startovné na pohádkový les, tak ještě je tu stále šance. Hrajeme až do pátku, tak si myslím, že kdo opravdu byste chtěli vyrazit za pohádku příští týden v Hradci Králové, tak se to podaří. Tak dnešní cena je kniha z radioservisu Vylomeniny Jiřího Krampola a právě rodinné startovné na pohádkový les v Hradci Králové, což bude akce příští sobotu 19. září. V Šimkových sadech stanoviště s pohádkovými bytostmi, spousta úkolů, budou tam další atrakce, jako třeba malování na obličej, projišťky na koních, samozřejmě občerstvení a taky hudební program. Můžete si to užít, když ale správně odhadnete dnešní situaci.
1: Věřte, nevěřte.
0: Tak já dnes nabídnu jednu takovou zábavnou historku, což jsou přesně takové ty momenty, že když se dějí, tak se úplně opotíte, orosíte, nejradši byste zmizeli, ale potom je to dobré téma k vyprávění. Tak dnes to bude příběh Karla Wagnera, hudebníka, skladatele, zpěváka, producenta, kytaristy, který na jednom koncertě hrál na skotské dudy, měl tam ještě skotské kolegy a ti na něj naléhali, aby byl stejně oblečený jako oni, takže na něj navlékli skotskou sukni, pochopitelně s tím, že ji musí mít tak, jak se nosí, takže naostro, takže pod tím kiltem vůbec nic nesmí mít, tak on tedy opravdu souhlasil, jenomže ta sukně, jak byla půjčená, tak mu byla velká a asi už správně tušíte, že jak hrál a dudal jako o život, jak se u toho pohyboval, tak mu ta sukně sjela a to přímo na pódiu. Tak co myslíte, stalo se to tak? Vyprávěl nám to někde, nevyprávěl, nestalo, je to pravda, není pravda? 726 46 46 46. Já tu potom samozřejmě, až budeme vyhodnocovat, tak případně řeknu, kdy a kde vyprávěl, jestli to tedy je pravda, možná i sám nám k tomu něco řekne, ale teď tedy ta verze zní takto, no a na vás už je, jestli budete souhlasit nebo nebudete souhlasit. Tak vám teď už přejeme krásné dopoledne, dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Anna. No já tomu věřím, protože tyhle si teda pasí. To se teda asi přihodí, mně se taky něco podobného přihodilo.
0: No a kdy doma, a co? Sice. Doma, doma. No tak to bylo asi bez diváků, nebo případně jenom minimum.
2: No ne, on přišel ten od celý ten nápadník a já jsem tak potřebovala rychle na malo a nebyla jsem, tak jsem se převlíkala v sukni, že si vezmu a se říká, nebudu si nic brát, jenom tu sukni, ona mě byla volná a teď jsem stála v kuchyni teď, ale tak rychle to se mě zesilo dolů, já jsem to chytla, no hrozné trapas.
0: No ale tak jste se rovnou seznámili se vším všude.
2: No právě to bylo, ježi, já dodnes to mám v stopě.
0: Paní, ano, děkujeme i za tuhletu vzpomínku, opravdu moc. Píšu si, no, mám zapsáno, že věříte, mějte se moc krásně. Naschledanou, naslyšenou. Tak já jsem zvědavá, jestli někdo tohle trumfne. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
3: Dobrý den, tady Iva, já jsem z Náchoda a já vám chci říct, že tomu věřím, že si myslím, že pán je schopný. Že...
0: Ano, dobře. A vy máte nějaký takový podobný zážitek, třeba jako paní Anička?
3: No, to nemá.
0: Nemáte. To tak třeba...

0: Tak uvidíme. Myslím si, že nám k tomu řekne určitě. Mějte se moc hezky, pane Tomáši, a naslyšenou.
1: A jo, dneska jsem věřící, Tomáš.
0: Dobře, tak jo, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: No naslyšenou.
0: A pro ostatní ještě e-mailová adresa, určitě nám můžete taky napsat, odpovědět klidně i nějaké svoje trapasy, zážitky studio.hradec@rozhlas.cz.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: posledních pár vteřin máte na to nám ještě odpovědět e-mailem do soutěže Věřte, nevěřte, jestli věříte nebo nevěříte, a hned se dozvíte, jak ten dnešní příběh tedy byl doopravdy, nebo třeba byl tak přesně, jak jsem říkala. Tak úplně ještě jednou ve stručnosti, mluvili jsme o hudebníkovi Karlu Wagnerovi a o tom, že vyprávěl, že na jednom koncertě hrál na skotské dudy a hrál tam ve skotském kiltu, v té skotské sukni, která mu ale byla velká, a protože dodržel všechny zvyky a pod tou sukní nic neměl, tak když mu ta sukně sjela přímo na pódiu, tak to byla určitě situace, která mu pěkně zavařila. Tak podíváme se ještě do e-mailu, kde taky jsou zajímavé odpovědi od vás, třeba od pana Martina. Dnes nevěřím, moc si nedovedu představit Karla Wagnera, jak hraje na dudy, je to mistr basu. Jana, dobrý den, zážitek mám podobný, stalo se mi v Chorvatsku, ladně jsem vystoupila z moře a spodek plavek nikde. To houpání ve vlnách mám stále ráda, jen už kontroluji, jestli je vše jak má, a dnes nevěřím, myslím, že tam bude nějaká čertovina. Pan Tomáš, dobrý den, nevěřím, osobní zkušenost nemám. Pan Michal, dnes věřím a doufám, že vystoupení dopadlo dobře i přes tuto nehodu. Potom paní Hanka, myslím, že něco pravdy na tom bude. Karel Wagner je velký recesista a má smysl pro humor, ale takové fópa bych mu nepřála, takže sukně patrně padala, ale že by úplně, nevěřím. Kdo tady ještě odpovídal, třeba paní Marie, že mi dnes věří. Tak jak jsem vůbec přišla na ten příběh? Tak my dnes po 18. hodině budeme opět vybírat z našeho rozhlasu archivu, abychom připomněli šarmantní osobnosti vítěze naší rozhlasové ankety, která má tento rok už 30. výročí. A dnes po 18. to bude záznam toho, co jsme natočili v zákulisí, když ve 23. ročníku vyhrál lékař profesor Pavel Pavko. Mezi nominovanými tehdy byl i Pepa Wagner, zpěvák, a byl tam právě i jeho tatínek Karel Wagner, který mu přijel k jedné písničce zahrát právě na ty skotské dudy, a my, když jsme ho potkali v zákulisí, tak si vzpomněl na tu příhodu, která se k tomuto nástroji vztahuje. No, slíbila jsem, že se k tomu vyjádří sám, tak si ho teď pustíme.
1: Měl jsem s tím už jenom málem průšvih, protože byli tam se mnou ještě doopravdy dva skotský dodáci a trvali na tom, abych pod tím kiltem, oni nesměli nic mít, jo. A zavřeli mi tu sukni jenom zavíracím špedlíkem. A já jsem začal hrát a najednou jsem cítil, jak mi ten kilt padá. Já jsem se nafouk a ono se to o mě jako trošku zabrzdilo, a když jsem vyběhl ze scény, tak tam byla paní, která zatahovala oponu, normálně tam umdala, protože před ním mi spadla ta sukně, a tak já se nemám za co stydět, no ale je pravda, že se to stalo.
0: No, ale stalo se to trošku jinak, než jsem říkala já, a mně se líbí, jak se Karel Wagner taky umí pochválit, tak skutečně něco na tom bylo, ale ne úplně všechno pravdivé, takže vlastně dobře jste udělali vy všichni, kteří jste mi nevěřili. A kdo tedy získá vylomeniny Jiřího Krampola a rodinné startovné na pohádkový les v Hradci Králové? Bude to paní Jana, která správně tušila, že v tom je dnes nějaká čertovina, a ještě jí uplaval spodek od plavek, tak aby to nebylo zpětně líto, tak jí potěšíme a vyhrává dnes knížku a taky možnost zajít do pohádkového lesa v Hradci Králové příští sobotu. Gratulujeme, pohádkový les tady máme až do pátku a zítra zase jiná knížka, která se vám ale taky hodně líbí, budou to Babské rady Jarky Vykoupilové.

Za 5 minut bude 11 hodin. Nabídneme další zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové s Radkem Půlkrápkem. My jsme dnes dopoledne hodně mluvili o houbách, že rostou, no takže samozřejmě hrozí taky i nějaká rizika, když budete sbírat to, co neznáte, právě více si řekneme ve zprávách. A po 11. hodině už nás čeká radioporadna o tom, co dělat a jak to udělat, aby se nám dobře chodilo, nebo přesněji řečeno, aby se dobře chodilo hlavně našim dětem. Budeme vybírat správné boty ve správném tvaru, správné velikosti a taky budeme řešit otázku, kdy vůbec začít děti obouvat, kdy jim pořídit první boty, s kým to pořešit, podle čeho je vybrat a samozřejmě se začátkem školního roku budeme řešit i boty do školy, boty na sportovní kroužky, takže pokud budete mít dotazy, rádi odpovíme, zavolejte nebo napište. I dál vám přejeme krásné, příjemné úterní dopoledne.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lékaři nabádají k obezřetnosti při sběru hub. Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%. Oprava horkovodu v Hradci Králové dočasně změnila trasu tří linek MHD. A počasí převážně slunečno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nejhorší jsou otravy muchomůrkou zelenou. Patří mezi nejvíce jedovaté houby. Zaměnit se dá za bedlu nebo šampion.
2: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
3: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
4: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace, potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
3: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Změny podle koalice zjednoduší nábor i propouštění úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru, vysvětluje předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
5: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
0: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadno propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i Senát. Nezaměstnanost v České republice se během srpna oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly zhruba 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6 500 víc. Práce v ulici v Lipkách v Hradci Králové změnily trasu tří linek městské hromadné dopravy. Kvůli opravě horkovodu jezdí autobusy číslo 14, 51 a 52 po objízdné trase. Omezení se týká zastávek Bavlna a Veverkova, které jsou dočasně přesunuté do Bárovy a Gebauerovy ulice, informuje dopravní podnik na svém webu.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude převážně slunečno, teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž je na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nás už za chvíli čeká radioporadna, protože je 11 hodin 4 minuty. Dnes budeme vybírat boty pro naše děti. Poradíme s výběrem přezůvek, sportovních bot na tělocvik nebo na kroužek, ale i se správným nastavením poprůvu na školním batohu. Těžká aktovka nebo špatné boty totiž můžou dítěti způsobit řadu nepříjemných problémů a bolestí. Více už za okamžik, no a předpolednem ještě nabídneme i babské rady, které dnes budou radit a pomáhat s vodním kamenem, který dříve či později potrápí každou rychlovarnou konvici, ale můžeme tento nechtěný nános odstranit docela lehce pomocí octa nebo kyseliny citronové. Jak to se od nás taky dozvíte. Hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Radioporadna.
1: Dnes se budeme zabývat obuví, ale nejen botami, protože my to vezmeme trošičku ze široka s naším dnešním hostem, fyzioterapeutem Lukášem Klepákem. Vítejte, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Chceme se zaměřit hlavně na děti, protože teď se tak nějak dovybavují do školky, do školy. Ještě pořizujeme mimo jiné i nové boty, sportovní boty, přezůvky a tak dále. Ale my to vezmeme opravdu trošičku od začátku, a to od ploché nohy, protože vím, že při preventivních prohlídkách u praktického dětského lékaře vždycky paní doktorka nebo pan doktor kontrolují záda, dítě se musí ohnout a s tím souvisí i to, že mu kontrolují nohy, jestli tam není plochá noha. Můžeme i my jako rodiče poznat, že něco už není v pořádku, nebo vlastně v jaké fázi potom se děti dostávají už k vám?
2: Určitě ten první záchyt většinou bývá u toho praktického lékaře, právě při těch preventivních prohlídkách, kdy spousta praktických lékařů dětských má podoskop, takové to sklíčko, na kterém se rozsvítí nožičky, už se vidí, jak je ta klenba přilepená a jestli je klenutá nebo klenutá není, ale to dítě tu klenbu vyvíjí se mu. Děti už se narodějí se založenou klenbou a jenom až 5% dětí už má nějakou poruchu té klenby ve smyslu plochonoží. Jinak 97-95% dětí se rodí s nohou zdravou, strukturálně dobře založenou. A pak svým vývojem se to někde může obouváním zvrtnout. Ale každopádně ty děti by měly už kolem toho 3. roku života mít tu klenbu nějakým způsobem nastavenou a vyvíjí se jim do toho 6., 7. roku života, kdy se podobá dospělé noze a i ta chůze je vlastně stejná jako u dospělých lidí, protože během toho vývoje se trošku mění, že nejdřív děti chodí víc ze široka, víc si pomáhají horní části trupu, aby se stabilizovaly a postupně ta chůze, jak si obchází ten svůj terén, získávají informace z toho terénu, tak si vytváří užší bázi té chůze a celkově už ta chůze se přidá k těm dospělým.
1: A v tady té fázi vývoje, co to může ovlivnit? Špatné návyky nebo právě i špatné boty, o kterých
2: určitě
1: se dnes chceme bavit.
2: V dnešní době už se ví, že zhoršení u dětí ve smyslu třeba v bočení kotníku může dělat široké balení, protože širokým balením trošku omezujeme pohyblivost v kořenovém kloubu jako kyčly a ty děti pak mají omezenou hybnost na tom akru, na těch prstíkách. A ty děti, když jsou maličký, tak tu nohu potřebují poznávat. Musí se ji naučit, jaký mají velkou, než ji zatížej, než začnou chodit, jaký mají širokou a vlastně určují si, kde je střed těla, který pak potřebují prostor a pro vlastně stabilní chůzi. A my, když začneme ty děti brzo oblíkat, a nemusí to být jenom boty, může to být klidně i malá ponožka a těm dětem ta noha roste, tak jim už pak omezujeme ten pohyb toho chodidla. A když se omezí pohyb chodidla, tak vlastně ty děti už ztrácejí takový ten senzorický vnímací věm z té nohy, který jim pak může chybět, když se postaví.
1: A široké balení, to jste myslel plínky, takže už to začíná všechno od plínek.
2: Už to může být jako by od toho širokého balení od těch plínek, když tam mají moc naducáno, tak vlastně ty kyčle se nastaví. Někdy to je potřeba, když je nějaký ortopedický problém na těch kyčlích, ale jinak určitě to široké balení omezí tu hybnost těch nohou, takže ty děti pak většinou mají tendenci po tom širokém balení, je to vidět i v ordinací, že jdou pak na vnitřní stranu té nohy a přetěžou ten vnitřní paprsek té podélné klenby.
1: Takže to opravdu začíná už takto brzo. A co ty vbočené kotníky, jak se lidově říká šmajdání? To taky ovlivňujeme už od malička nějakou chybou?
2: To šmajdání jako takové většinou je právě způsobené tím, že ten kotník to valí moc dovnitř. Většinou ty pacienti pak chodí s tím, že mají plochou nohu, protože ten otisk opravdu je jakoby veliký, všimnou si z toho třeba, když vylezou z vany na ručníku, že tam je prostě placka obtiskla, nebo rodiče občas obkresle dětem na papír nohu a vidí, jaký mají velkou plochu. Ale to vbočení, ten vbočený kotník většinou bývá spojený buď s horším napětím těch svalů, protože naši klenbu, naši nohu držejí tři věci. Jedna věc je kosti, ty kosti my neovlivníme, protože kosti, tvar, délka kostí se dědí, takže pak více dostaneme do vínku od maminky, od tatínka, takže ty děti pak mívají podobné nohy na rodiče, ať už na tátu nebo na mámu. Potom to jsou svaly, ty my můžeme samozřejmě ovlivnit nějakým správným různorodým pohybem, cvičením, který nám tu klenbu podpírají, když chodíme, když se vlastně hýbeme, a třeba když jenom stojíme, tak tam máme ještě podpůrný aparát vazy. A ty vazy někdy můžou být, zase ta genetika tu neovlivníme, můžou být spojený, že ty vazy jsou hodně volný, takzvané hypermobilní. A když máme na těch vazech hypermobilitu, netýká se to většinou jenom jednoho kloubu, to bývá pourazové, ale celého toho pohybového aparátu, tak vlastně ty vazy nedokážou správně nám tam udržet tu sílu, napětí těch svalů, aby ten most, já vždycky říkám rodičům, že ta noha je jako most. Máme tam dva pilíře, což je z vnitřní strany palec a pata, takže u toho šmajdání je důležitý palec a pata, a když jsou ty pilíře správně nastavený, tak nám zvednou ten oblouček a držej nám ho. Když stojíme, když chodíme, když běháme. Čím je ten úkol náročnější, tím více tam musí zapolit ten svalový aparát.
1: Posloucháte radioporadnu a my za chvíli budeme mluvit o tom, jak tady do toho všeho můžou zasáhnout boty a třeba konkrétně i první obouvání.

0: V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je s námi fyzioterapeut Lukáš Klapák. My jsme mluvili o dětské noze, o tom, co všechno může ovlivnit vývoj. A teď už se dostáváme k prvnímu obutí, což je vlastně pořád ještě takové sporné téma, i když zase jsou nové moderní teorie. Takže kdy začít děti obouvat? Je to dobré už třeba těsně před tím, než začnou chodit, když už se začnou stavět k nábytku? Jedna taková strana jsou ti, kteří doporučují opravdu pevnou botičku, nejlépe kotníkovou, druhá strana zase nechat botu nebo nohu na boso, aby spíš víc pracovala, takže k čemu se kloníte vy?
1: Tak já se určitě nakláním k tomu, že první obutí by mělo být, až když to dítě chodí samostatně v prostoru. Pokud potřebujeme v létě jít s nějakým začínajícím chodcem ven, tak určitě ho do něčeho obout, aby si něco nevrazilo do nohy, nepřišlo k nějakému úrazu, ale i venku, když půjdete s dítětem na zahrádku a začíná chodit a třeba obchází neještě a teprve se vydává do prostoru, tak potřebuje reagovat a vy tak dokážete i určit, jestli ta nožka funguje dobře na různé terény. Když se postaví na travičku, tak najednou se zastaví a začne si vlastně přes tu informaci z nohy říkat, je teďka stojím na něčem jiném, musím něco jiného udělat. Šlápne na něco tvrdšího a už si vlastně získává tu informaci o tom terénu. Když mu dáme botu, tak ta bota podle toho, jak bude mít silnou podrážku, tak mu už tu informaci z toho daného terénu sebere. Pokud třeba máme dítě, že je zima a chceme, aby chodilo doma, takový ty první chodci, tak buď nějaký ponožky, které jsou volné třeba i s protiskluzovými ťapičkama ve spodu, anebo jenom obyčejné kožené capáčky, volit takovou botu, aby byla jenom tenoučka, zajišťovala co nejlepší kontakt s tím terénem, aby to dítě mohlo vyvažovat, reagovat na ty různé podněty a určitě nedávat teda botičky do kočárku, protože jakmile děti nechodí a mají na nohách boty, tak jenom jim omezujeme tu různorodost a variabilitu toho pohybu, kterou oni se učej tím koukáním na ty nožičky, strkání si je do pusinky a je to pak zbytečný, protože jim to chybí v tom dalším vývoji.
0: A až budeme mít samostatného chodce, který už se pohybuje v prostoru, jakou potom botu vybrat? Právě nějakou tu pevnou, kotníčkovou, nebo už nějaké ty barfuty, nebo...
1: Určitě záleží vždycky na tom, co nosejí rodiče. Protože když přijdou rodiče, kteří nesou barfuty, tak přijdou s dítětem a to má taky barfuty. Neříkám, že barfut je špatný pro každou nohu nebo pro každou situaci, ale určitě ta bota by měla být vždycky volená, ať už k tomu designu té nohy, protože každý máme trošku jináčí tvar nohy. Někdo má dlouhý palec, tomu se říká egyptská noha, někdo má dlouhý druhý prst, tomu se říká řecká noha, někdo má římskou nohu, má všechny prsty skoro stejně dlouhý a pak my nemůžeme volit stejnou botu, co se týká přední části vlastně tvaru špičky té nohy. Protože pokud zvolíme pak botu, která bude hodně jako široká, třeba ta barefootová, budeme mít hodně dlouhý palec, tak ty ostatní prsty budou mít před sebou strašně hodně místa. Takže úplně nejlepší, jak dítěti vybrat tu botku je, pokud to v tom krámě někomu nevadí, z té botky vypreparovat vložku a to dítě na tu vložku postavit. A hnedka vidíte ten tvar té boty, jak vypadá vevnitř ta podešev, jestli je dostatečná velikost ze předu do zadu, do šířky, protože jak jsme se bavili o těch valgozních kotníkách, tak tam největší chyba je, že rodiče třeba koupí tu botu s tím pevným opatkem, ale ta bota má tu patní část hrozně širokou. Takže oni sice mají ten opatek pevný, ale je tam hrozně moc hluchýho místa, kde ta nožička může vykonávat ten špatný pohyb do toho padání dovnitř do té valgozity.
0: A když se bavíme opravdu o malých dětech, kolik to může být tak rok, rok a půl, dva roky už běhají, jak vybírat velikost? Jestli stále platí, že by tam měl být nějaký prostor, většinou rodiče třeba se říká na dva prsty, aby tam byl jako nějaký prostor navíc, ale jak moc?
1: Ty malinký děti, pokud jako jsou takový počínající chodci třeba v tom roce a půl, tak oni mají tendenci ještě poměrně hodně jako by si třeba chytat ten prostor prstíkama, mají tukovej polštář, aby líp tlumili tu zem, tak bych klidně volil ten nadměrek menší. Určitě říká se tak 1,2 cm, záleží jak na který noze, někdy chtějí rodiče ušetřit, aby nemuseli tak často kupovat nové boty, že dají větší nadměrek, ale někdy ten větší nadměrek způsobí, že ty děti pak chodí jako čáp, že zvedají strašně vysoko nohy, protože nedokážou přeprat ten nadbytek té boty, který mají před těma prstama, nebo zakopávají o tu špičku, anebo třeba i začnou vtáčet špičky k sobě. Takže tam určitě za mě ten nadměrek by měl být aspoň od nejdelšího prstu. Takže jak jsme se bavili o tom tvaru chodidla, že od nejdelšího prstu spíš postavit na tu vložku, tak když strkáte ty prsty třeba ze zadu v patě, tak ty děti vám uhnou třeba prstama a posunou se trošku dopředu a vlastně nemáte 100% jistotu, že to je dobře. V některých prodejnách mají ty měřítka, že vám změří vlastně tu dílku té stélky, jaká by měla být. Tak samozřejmě i podle toho by se dalo, nebo můžou rodiče obkreslit nožičku dítěti na papír, ideálně stát vždycky na jedné noze, protože ta noha se trošku jako roztáhne. Pokud ty děti mají právě tu nohu padající dovnitř, tak je lepší tu nohu trošku jako zatlačit, aby stála rovně, aby ta patička nestála dovnitř, protože ona ta noha se pak zúží a zkrátí, takže pak zase oni zbytečně kupou širokou botu a dlouhou botu, ale když se ta noha narovná, tak potřebuje třeba o číslo menší.
0: No a my se za chvilku už dostaneme taky ke školákům, protože tady máme několik dotazů k přezůvkám, tak řekneme určitě s Lukášem Klapákem za něj, co by měla být ideální obuv na přezutí do školy.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: No a my už teď budeme odpovídat taky na vaše dotazy s fyzioterapeutem Lukášem Klapákem. Bavíme se o obutí pro děti a teď i třeba o školních botách, protože potřebujeme dětem pořídit boty na tělocvik, nějaké přezůvky, potom boty na sportovní kroužek, pokud jsou tréninky víckrát v týdnu. Ale měli jsme tu hodně dotazů právě na ty přezůvky. Tak co by to mělo být pro školáky? Jestli pevná bačkora, i když s tím by asi moc neuspěli mezi spolužáky, nebo tenisková bota, nebo nějaké pantofle, teď v tom případě jaké pantofle, z hlediska vlastně té opory pro nohu a taky větrání a pohodlnosti, protože v té přezůvce přece jenom dítě je půl dne.
1: Určitě děti ve škole bych nedoporučoval, aby nosili tenisky, případně nějaký polouzavřený sandál, aby právě ta noha dýchala a měla tu možnost hýbat se. Protože s nástupem do školních lavic, tak už ty děti mají vytvořenou klenbu a jak jsem říkal, že na začátku má 3 až 5% dětí nějakou problém s těma nohama, tak v té škole s nástupem už to může mít 30% dětí, takže se to rapidně zvýší tím, jak oni mají méně pohybu, sednou si do lavice, zbortěj záda, protože i napřímená páteř nám pomáhá na to, aby správně seděla noha. Samozřejmě pak další věc je nějaký školní řád, co vám školní řád dovolí. Někde potřebují, aby děti měly pevnou patu, což existují pantofle, které mají pevnou patu, takovou mističku, takže pak nám jsou schopny udržet tu nohu ve správné pozici. Za mě lepší pantofle, pokud to dovolí škola, ale aby ty pantofle byly pevný, měly tu pevnou patní misku, která nám usadí tam tu patu, byly bezpečný pro ty děti, byly třeba s protiskluzovou podrážkou, aby někde nespadly ty děti a měly možnost hýbat a mít volnost prstců.
0: No a pokud už to bude dítě, které třeba má ty vbočené kotníky a nějaký takovýto problém, co ty úplně placaté pantofle? Může to ten problém ještě zhoršit?
1: Tak určitě, pokud je ta noha jako oploštěla a padá směrem dovnitř. Pokud máme plochonožce, který to má vrozený, že tu nohu má nízkou, tak jemu pak už jenom tou korekcí a správnou botou budeme dělat lepší nastavení ty nohy spíš pasivně proti nějakým problémům artrotickým třeba do budoucna. U těch, co to mají spíš jako slabšíma svalama nebo volnějším tím vazivem, tak je určitě dobrý, aby ta bota mu tu podporu dala, protože když budete mít rovnou botu, volný vazivo, tak se vždycky ta porucha propíše, protože ta bota absolutně s ničím nepomůže.
0: No a co boty na tělocvik? A teď jaký bude rozdíl, nebo by mohl být, nebo třeba řeknete, že právě vůbec, mezi botami na tělocvik, které to dítě použije v podstatě dvakrát do týdne, a mezi botami na nějaký sportovní kroužek, kde už můžou být tréninky třikrát, čtyřikrát týdně, už jsou náročnější, více tam běhá, pokud je to běhavý sport. Bude rozdíl mezi těmito botami?
1: Určitě jako neznamená, že cena rovná se výkon, takže nemusíte kupovat boty za 2 000, za 2 500, pokud potřebuje to dítě to mít do té školní lavice, tak to můžete koupit v nějakém levnějším obchodě, protože tomu dítěti stejně ta noha vyroste, takže mu nevydrží a sám jsem rodič, tak vím, kolik párů těch bot do té školy družiny potřebujete a na koníčky, takže musí ta bota splňovat ten design té nohy. Je jedno, jestli koupíte boty, které budou stát 400 nebo 2 000, určitě tam bude nějaký rozdíl v materiálu, třeba ve výdrži toho materiálu, ale tím, že to dítě to takhle rychle vymění, tak ten materiál většinou není schopný to dítě zničit. Ale určitě ta bota by měla mít nějaký tlumivý efekt, když pak třeba budou děti běhat někde v tělocvičnách, tak aby ta noha byla schopná tlumit, aby tam měla ta noha nějakou oporu a nedovolovala té noze, pokud ta noha valí dovnitř, tak aby nepodporovala zase to valení. Je to vždycky nutný vybrat k tomu, jakou nohu řešíme a co od té boty očekáváme, aby pro tu nohu udělala. Při těch sportech klidně může být i větší nadměrek té boty, protože když pak ty děti běhají, ať už vezmeme třeba fotbal, ať už vezmeme jiný sporty, tak ta noha musí brzdit. A když ta noha brzdí, tak ona se většinou natáhne a může být větší pak kontakt toho palce v té přední části a třeba to poškodit i nehty. Pokud už tam ten sport se dělá nějako intenzivněji, vrcholověji, nebo je předpoklad, že to dítě to bude dělat vrcholově, tak tam určitě bych na té botě nešetřil a koupil bych tu kvalitní.
0: No my budeme pokračovat v našem tématu ještě za okamžik. Naším hostem fyzioterapeut Lukáš Klapák. Ještě připomenu taky naše telefonní číslo pro vás. vaše dotazy 726 46 46 46.

0: Lukáš Klapák, fyzioterapeut, je dnes v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Bavíme se o začátku školního roku, o výběru obuvi pro naše děti. A teď je tu takové jedno téma, když jsme právě zmínili ploché nohy, vbočené kotníky, lidově řečeno šmajdání. Tak jestli už pro děti, dejme tomu třeba ty, co začnou chodit do školy, takže nějakých 7-8 let, jestli už jsou vhodné ortopedické vložky, nebo jestli naopak možná spousta dětí třeba má problém i s tím si na to zvyknout.
1: Ortopedické vložky jako takové, tak samozřejmě můžete dostat někde na protetice, že se udělají, nebo můžete si koupit vložky na plochou nohu třeba v lékárně. Za mě to není úplně ideální věc, protože ta stelka většinou je řešená na statický otisk. Ale my v těch vložkách stát nebudeme, my se v nich budeme hejbat a pak se může stát, že ty děti na tyhle ty stelky špatně reagují, že řeknou, že je tlačej, začnou je vyhazovat, buď že je nechtějí nosit. Vložka by nikdy neměla být té noze nepříjemná. Ta vložka by měla stelka

0: vložkou z lékárny, ale nechat se vyšetřit a nechat si udělat vložku na míru toho těla. Protože někdy se může promítat do toho chodidla i nastavení kolene, nastavení kyčle, nastavení páteře. A když budete mít nevhodnou vložku, tak můžete i negativně působit na ty ostatní vyšší etáže toho těla.
1: Hmm. No, tak i pro dítě tedy vložku na míru, tam asi možná potom se dostáváme i do problému kolem finanční stránky, protože jak ta noha roste, budou se muset vložky častěji měnit a tak dále, ale to už je potom asi na poradě, jak moc je to nutné. A teď ještě vůbec k celkovému pohybovému aparátu. Já jsem slíbila, že probereme i školní aktovky, školní batohy. Jaká je bezpečná váha pro dítě? Protože to, co tam teda někdy děti nosí, tak s tím má i problém dospělý, když to třeba nakládá do auta. A jak ten batoh by měl být uspůsobený, jak třeba nastavené ty popruhy na zádech?
0: Když se dostaneme k té váze, tak váha se doporučuje 10 až 15% dítěte, což 20-kilový dítě by mělo nosit plus minus 2 kila, což určitě ty děti v té tašce mají víc. Tu váhu samozřejmě můžeme ovlivnit, že spořídíme dvoje učebnice a budou mít děti jedny učebnice ve škole, jedny učebnice budou mít doma, nebo je můžeme dovážet do školy, aby to nenosili tak daleko, ale horší je pak nastavení právě těch popruhů, protože v dnešní době je móda, čím větší děti, tím mají tašku níž u kolen, protože batoh, ten spodek batohu, dno batohu by mělo být v oblasti pánve, takže popruh by se měl nastavit tak, aby byla aktovka nad hýžděmi. Ne přes hýždě, ne pod hýžděmi, protože pak je velká páka přes ramenní klouby a ty děti musí jít hrudníkem dopředu a dostávají se do nevhodného postavení hrudníku vůči pánvi a zhoršuje se stabilizace a napřímení páteře.
1: Hmm. A pokud třeba dítě si už stěžuje, že ho bolí záda a může to být právě z toho batohu, může to být i ze sezení, které potom školním sezení vystřídá u sezení, nejmen tomu u počítače, tak můžeme na ně dohlédnout, poradit jim nějaké protažení, co bychom třeba klidně si mohli udělat i s nimi?
0: Pokud dítě, člověk dlouho sedí, tak nikdy neexistuje dobrý set. Každý set má nějaký své i úskalí, protože naše tělo je nastavené na to, aby se hýbalo. Takže když sedíme, stojíme, je tam statická zátěž a nezaktivujeme dobře ty svaly. Takže já vždycky říkám, že dobrý je změnit polohu. I třeba jenom, že odejdeme z toho, dojdeme si na záchod, dojdeme se napít. Určitě je důležitý všestranný pohyb. Jo? Nemusí to být nějaký cílený cvičení, protože ty děti, když je nic nebolí, tak neradi cvičej. To si myslí, že to je výmysl rodičů a jiných lidí dospělých, ale samozřejmě je dobré, aby ty děti měly ten pohyb jako různorodý.
1: Ano, takže třeba zavolat, ať si jdou pro něco dobrého, tím je donutíme vstát spolehlivě, si myslím.
0: Určitě, ať odhodí mobil, ať se zvednou, napřímí páteř, udělají pár kroků, tím si zaktivují chodidla, a mají staráno.
1: Říká fyzioterapeut Lukáš Klapák, náš dnešní host. Děkujeme moc za návštěvu, mějte se hezky, ať se daří, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte stále Český rozhlas Hradec Králové, 11 hodin 52 minut, před námi další Babské rady, ale ještě předtím si povíme taky, co nás čeká zítra po 11. hodině. Znám několik lidí ve svém okolí, kteří si právě teď dopřávají ještě zářijovou dovolenou, protože přes celé léto pilně pracovali a je to vlastně výhoda, měli se na co těšit, ale někdy ty návraty z dovolené nebývají úplně lehká, je úplně jedno, jestli jedete v červenci nebo v září. Zkrátka se nám stýská, máme takový nějaký pocit, že nám chybí motivace, že se nám špatně vrací do pracovní činnosti. Jak se tomu vyhnout, jak najít zase chuť a vlastně co pro to všechno můžeme udělat, nějaké tipy, triky, lehká cvičení, tak to zítra po 11. hodině probereme s koučkou Gabrielou Slabou, která bude naším hostem. No a teď už Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Vodní kámen ve Varné Konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citrónová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Dnes je úterý 8. září, svátek mají Mariany, za 4 minuty bude 12 hodin a už po 12. můžete využít písničky od srdce. S vámi Český rozhlas Hradec Králové.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Doprava v centru Lánova je kvůli opravě omezená. Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Talentovaný španělský fotbalista Abachas čeká v Hradci na svou šanci. A dnes teploty vystoupají až na 31 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. Řidiči v Lánově na Trutnovsku musí dočasně počítat s dopravním omezením. Stavbaři rekonstruují prostor vedle obecního úřadu. Radnice chce vytvořit klidovou zónu a snížit počet parkovacích míst. Nová naopak vzniknou u hřbitova a u školy. Hotovo má být podle nezávislé starostky Elišky Rojtové příští rok na přelomu května a června.
4: Tím, že my tady v centru máme vlastně obchod potraviny, tak jsme se dohodli, že vždycky to bude přístupný, protože je to důležité místo pro ty občany naše. Takže teď jsme uzavřeli spodní část toho příjezdu, ale z vrchu se tam všichni dostanou. Pak plynule zase uzavřeme tu vrchní část s tím, že spodní část bude otevřena.
2: Správa železnic vypsala tender na celkovou rekonstrukci a zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Stavba je naplánovaná od března příštího roku do konce roku 2029. Ve stanicích vzniknou nová bezbariérová nástupiště a v Třebechovicích pod Orebem také silniční nadjezd místo železničního přejezdu. Zakázka je rozdělená na 3 části a její maximální cena je téměř 7 miliard korun. Přestavbou projde přibližně 20 kilometrů dlouhý úsek, říká mluvčí správy železnic Nela Flíbová.
5: Ten je součástí záložní trasy za hlavní koridor, a to nejen pro osobní spoje, ale i pro nákladní dopravu. Díky modernizaci a přidání druhé koleje pojme tato spojnice víc vlaků, ty navíc zrychlí ze současných 100 na 160 kilometrů v hodině. Jízdní doby se tak zkrátí až o 7 minut.
2: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
6: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
7: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
6: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
8: Paní ministryně financí Schillerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
6: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
2: Španělský fotbalista Rodrigo Abachas čeká v Hradci Králové na svou první šanci. 23-letý útočně laděný obránce přišel z jihu Evropy před 3 týdny. V zápase se ale zatím neobjevil. Podle trenéra Davida Horejše potřebuje talentovaný bek víc času na adaptaci.
9: Určitě je to kluk, s kterým do budoucna se tady počítá, je to mladý hráč, prostě levonohej, který určitě tady ten prostor dostane a musí prostě na tu šanci počkat a chceme, aby se tady dobře zadaptoval, byl připravený, že až tu šanci dostane, tak aby byl připravený využít.
0: Počasí.
2: Dnes je poslední den s tropickými teplotami. Naměříme 28 až 31 stupňů, na severu kraje maximálně 28 a na horách 24. Je jasno nebo skoro jasno, vítr fouká mírný jižní až jihovýchodní a biozátěž je na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové dejte pozor na křižovatce ulic Československé armády a Mostecké. Srazila se tam dvě osobní auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: A my můžeme začít, protože je 12 hodin 4,5 minuty, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a v tuto chvíli pro vás startují písničky od srdce, které si můžete navzájem posílat. Dnes je úterý 8. září, svátek mají Mariany, zítra budou slavit Daniely a pozítří Irmy. Naše telefonní číslo, na kterém si můžete objednat písničku a přidat k tomu nějaký svůj vzkaz, je 726 46 46 46 e-mailová adresa, na kterou nám můžete napsat je studio.hradec@rozhlas.cz anebo můžete posílat SMSky na číslo 900 1104. V nabídce je třeba Věra Špinarová, já mám ráda Boogie, Miroš Birka, skupina Slza, Brontosauři, Robbie Williams, naše rozhlasová stopařka Zuzana Boučková dnes jezdí po našem regionu a sleduje a i s košíkem to opravdu zkouší, kde a jak hodně rostou houby v našem regionu a taky ve zprávách jsme upozorňovali na to, že právě proto, že rostou, tak bychom si měli dávat o to větší pozor, co sbíráme, protože samozřejmě hrozí i otravy, i k tomu se ještě taky dostaneme. Zuzana Boučková se nám znovu přihlásí do našeho vysílání po 15. hodině, aby řekla, kde ještě dál byla, protože dopoledne se nám hlásila z Choustníkova Hradiště. No a abychom to doplnili, tak třeba od skupiny Kabát, tady máme taky v nabídce Houby magický. Přejeme krásné odpoledne a ať se hezky poslouchá.
3: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Tom Lambert.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
5: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
4: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
6: Three cheers for His Majesty the King. Hip, hip.
4: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

Pojďme si zpříjemnit úterní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, můžete si k nám zavolat nebo napsat o písničku a e-mailová schránka už se nám plní stejně jako ta SMSková. Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro naši vnučku Mariánku Prokůpkovou, 15 let, a pravnučku Majku Petru, 7 let, z Trutnova k jejich dnešnímu svátku. Přejeme jim hodně štěstí, spokojenosti, pohody, zdraví a ať si užívají radostí života spolu se svými rodinami a kamarády. To vše jim přejí babička Věrka a děda Otík, rodiče a sestry Anička, Faninka a Emička.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, za 3 minuty bude 12:30 a my jdeme na další písničku, na další váš vzkaz. Zahrajte prosím pro mé sourozence Lukáše a Ilonku Dobidžova, že se na ně už těším po brigádě v Rakousku. Díky, Sabina.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Někomu dalšímu uděláme radost, píšete e-mailem. Zahrajte prosím všem Marianám k svátku, taky všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům. Písničku posílají Silva a Jarka.

Rod Stewart, letím ještě písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 8. září. Nekončí, protože nám píšete, zahrajte pro Danu Pospíšilovou a jejího manžela Ríšu jen tak pro potěšení a pro všechny posluchače i pro nás do Náchoda. Děkujeme Markovi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Anaka na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové, zpěvačka, která plánuje na příští rok velké věci. Vymyslela totiž, že vystoupí v O2 Univerzu v Praze, a to za doprovodu Českého národního symfonického orchestru, který povede světově uznávaný dirigent Guest Waltzing, držitel ocenění Grammy, a dokonce se tak stane první českou poprokovou zpěvačkou, která s Českým národním symfonickým orchestrem vystoupí. Takže už dala vědět svým fanouškům termín toho koncertu 23. dubna. A jak to tak bývá poslední dobou, taková trošku móda u českých zpěváků, ten koncert se tak rychle vyprodal, že zareagovala pohotově a přidala ještě druhý termín, a to hned o den později, 24. dubna. Bude to tedy až v příštím roce 2027 v pražském O2 Univerzu. No ale my pokračujeme dál v písničkách od srdce ve vašich vzkazech, takže teď to bude další SMSka, ve které píšete: zahrajte pro moji kamarádku Lenku k dnešním narozeninám. Leničko, ať si zdravá a šťastná na 100%, to přeje Marcela.

Na zámku v Novém Městě nad Metují v těchto dnech filmaři natáčejí novou českou pohádku, bude se jmenovat Líné království. Už jsme na to upozorňovali, že kvůli tomu je zámek zavřený, ale Vinobraní v sobotu, tak to se uskuteční úplně normálně. Tu pohádku natáčí režisér Ivo Macharáček, který vytvořil i scénář. Je to režisér, od kterého známe třeba Tajemství staré Bambitky, a my se s ním spojíme, nebo tedy konkrétně Romana Joudalová, dnes odpoledne po 14. hodině, a bude se snažit vyzvědět o natáčení a o této pohádce něco víc. My tu máme další vzkaz od vás a teď já ho musím tady rychle najít. Zahrajte pro naši babičku Marušku, která má dnes narozeniny, a my chceme popřát hlavně zdravíčko a ať si stále tak veselá a laskavá. Děkujeme, vnučky Teuška, Ela a Nelča.

Přiblížili jsme se k závěru poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 8. září, takže abyste věděli, na co se můžete těšit hned po zprávách po 13. hodině, bude to Alex Minářová, která si bude povídat s dnešním hostem, kterým bude Dalibor Kapras, což je kapelník orchestru Karla Vlacha. No a poslední vzkaz, který ještě stihl dorazit, zahrajte pro Marušku Rajzovou do Janských lázní k jejímu dnešnímu svátku. Písničku posílají Hanka a Ondra.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rockových pecek ve swingovém hámu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Energetici vyměňují zastaralé kabely na Sněžce. Čeští žáci se zhoršili ve čtení i matematice. Začíná další ročník fotbalové ligy mistrů a dnes teploty vystoupají až na 31 stupňů. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Společnost ČEZ Distribuce obnovuje na vrcholu Sněžky části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí. Snahou je zajistit dlouhodobě spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Podmínky nejsou podle mluvčí společnosti Šárky Lapáčkové-Beránkové jednoduché.
3: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku, samozřejmě například bagr sem jel 4 hodiny. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
2: U Teplic nadmetují na Náchodsku, dokončují obnovu unikátní křížové cesty v místní části Javor. Soubor 14 pískovcových zastavení z 19. století byl v havarijním stavu. Restaurátoři jeho části museli doslova vykopat ze země. Záchrana památky vyšla na víc než 1,5 milionu korun. Většinu částky pokryly evropské dotace.
4: Křížová cesta vznikla v roce 1823 na Stráni nad vesnicí a podnětem k její stavbě bylo podle pamětníků zjevení kulového blesku. Při její obnově odborníci jednotlivé části očistili, zpevnili a rozlámané kusy spojili nerezovými čepy. Chybějící prvky naopak doplnili tmelem a pískovcem. Lidé si zrekonstruovanou památku poprvé společně projdou v pátek 11. září od 17 hodin. Z Teplic nadmetují Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
5: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíc zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií. Nejhůř nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
6: Od 1.9.2027 chceme metodikum prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychologi, speciální pedagogy.
5: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8,5 tisíce 15-letých žáků. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Večer začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Titul obhajuje tým Paris Saint-Germain. Ligovou fázi zahájí v 18:45 zápasy Brooks a Aston Villou a AEK Athény s Lineckým Laskem. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže i pražská Slavia duelem s francouzským Lens.
0: Počasí.
2: Dnes je poslední den s tropickými teplotami. Naměříme 28 až 31 stupňů, na severu kraje maximálně 28, na horách 24. Je jasno nebo skoro jasno, vítr fouká mírný jižní až jihovýchodní a biozátěž je na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Opočně je do 16 hodin kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Skuherského. Přístup pro vozidla záchranného systému je zajištěn. Ze silnic vše, dobře dojďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shoda zvláštních okolností a až se mě tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a nejenom říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičit, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, po nějaké, ještě tam byl nějaké mezidobí, kdy v čele co by kapelník, přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou, no.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takoví hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapitá objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul ret a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, no to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto šel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem koláč sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma v opatru, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako, jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. To už no, 680 let?
1: Ano.
0: Už 680, no, to no, tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky, že jo, že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Noit Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho, jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty na ty hezky úklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty na ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěný Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník, tam začíná bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak má obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal je, že tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existuje, 26-27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme a vlastně 2000 jsme měli první Vánoce.

0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když to,
0: ten
1: je na prvním místě. To v každém případě. No ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a kdy stíháte hrát a cvičit na trumpetu? A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuji. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta a jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, která mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, ale pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám vztek šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. No a to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotový, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no a skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, vlastně pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Hradec Králové lidem znovu přispívá na nákupy zboží a služeb. Premiér Babiš je podle Evropské komise v potenciálním střetu zájmu. V Národním parku Šumava začne na konci září sanace a zítra bude pršet, dorazit můžou i bouřky. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun. Zájemci se musí nejprve registrovat na webu hk.korenci.cz, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím. A zákonní zástupci dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
2: Projekt v minulosti kritizovala hradecká opozice. Podle jejich zástupců může křivit trh a zvýhodňovat pouze některé obchodníky. Vedení města si ale za projektem stojí. Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Uvedla to mluvčí unijní exekutivy Louise Bogejová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Andrej Babiš ČTK napsal, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Postoj Evropské komise k jeho střetu zájmů ho nezajímá. Pozastavení dotací pro Agrofert se podle mluvčí EK týká i kohezních fondů. Komise zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění. V Národním parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami jako rtuť nebo arzen a 1000 tun kontaminované zeminy. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
4: Ministr Červený řekl, že toxické látky mohly kontaminovat spodní vody.
5: Ty sudy jsou skorodované a vypouští tu látku dál do té zeminy. A ta zemina ji může propouštět až do těch spodních vod.
4: Podle ministra můžou být v místě taky bojové chemické látky nebo válečná pyrotechnika. Zprávu mělo podle Červeného dostat vedení ministerstva už před 3 lety a tvrdí, že nic neudělalo. To předchozí ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL popírá.
6: Já jsem o této zprávě do včerejšího dne nevěděl.
4: Červený chce kvůli možnému pochybení podat trestní oznámení. Ministerstvo na konci měsíce začne se sanací, která potrvá skoro 2 roky a bude stát přes 190 milionů korun. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Češi se ve skupině v Düsseldorfu dál utkají s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a s Kanadou.
1: Počasí.
2: Teploty v noci klesnou k 16 stupňům, na horách ke 13. Zítra ráno bude polojasno až oblačno, dopoledne přibývání oblačnosti až na zataženo a s malou pravděpodobností čekáme i slabé srážky. Odpoledne místy déšť nebo přehánky, ty budou postupně četnější. Ojediněle i bouřky a k večeru postupné ustávání srážek. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehoda teď komplikuje provoz na příjezdu do Hradce Králové ve směru od Plotišť a Všestar. A na Náchodsku se zdržíte na silnici mezi obcemi Chvaleč a Adršpach. Bourala tam 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré odpoledne. V Královéhradeckém kraji v těchto dnech vzniká nová pohádka. Jmenuje se Líné království. Režie a scénáře se ujal Ivo Macharáček, který mimo jiné stojí také za vznikem úspěšných pohádek Tajemství staré Bambitky 1 a 2. No a my se s ním za chvíli v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové spojíme po telefonu a zeptám se na podrobnosti k právě probíhajícímu natáčení Líného království. O 14:30 vás v odpoledním vysílání pozveme také na dužínky do Ratibořic. Oslava tradic a sklizně se bude konat v sobotu 12. září v Babičině údolí u sousoší babičky s dětmi a pozve vás Radka Jancová z Centra rozvoje Česká Skalice. A budeme pro vás mít i další díl řidičské abecedy. Až do konce září každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Profesor Pavel Pavko se stal šarmantní osobností roku 2018. Pamatujete, jak to tehdy vypadalo v zákulisí gala večera? Uslyšíte dnes v našem vysílání po 18. hodině a malou ukázku vám nabídneme už teď odpoledne před 15. Tak hezký poslech a zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Je 8. září, divadelní prázdniny už taky s létem skončily nebo končí a v plném proudu jsou přípravy na novou divadelní sezónu. Hradecké divadlo Drak v ní uvede autorské inscenace určené různým věkovým skupinám diváků. Všechny spojuje téma hledání vzájemného porozumění a snaha podívat se na svět očima druhých. Všechny tři připravované premiéry jsou koncipovány jako autorské projekty a budou vznikat v průběhu nové sezóny v etapách. První bude inscenace Všechno se mění a ta bude určená teenagerům. Přivede na jeviště 8 dospívajících dětí a 2 herce Draku a hlavním cílem bude dál otvírat cesty k lepšímu vzájemnému porozumění mezi generacemi. Téměř nejmladšímu publiku bude určená novinka Na koho to slovo padne. Divadlo Drak tak navazuje na úspěšnou batolecí inscenaci Tichomoří gumák a všechny děti od 3 let, jejich dospělé pozve do hravého světa slov, významu a pravidel. A poslední premiérou bude představení Nouze. Tou chce divadlo Drak nabídnout autorský vhled do života lidí na okraji společnosti. Bude to takový experiment určen starším divákům, starším dětem a středoškolákům a otevře téma empatie, solidarity a lidské důstojnosti. A nová sezóna tradičně nabízí také vedle plánovaných premiér bohatý komunitní i doprovodný a rodinný program. Malí i velcí milovníci divadla se můžou těšit na oblíbené programy lektorského oddělení, jako jsou Nedělání, Dračtení, Nezapomenutelné prázdniny nebo oslavy Mezinárodního dne dětí, ale to už jsme hodně daleko. Divadelní sezóna 2026-27 v Hradeckém Draku začíná. Podívejte se na program na webu divadla, ať víte o všem, co se chystá.

0: Pěkné odpoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Na zámku v Novém Městě nad Metují v těchto dnech natáčejí filmaři novou českou pohádku a bude se jmenovat Líné království. Novoměstský zámek je tedy jedním z míst v Královéhradeckém kraji, která se v pohádce objeví. A já vítám ve vysílání režiséra a scénáristu Ivo Macharáčka. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, všechny hezky zdravím.
0: Pane režisére, zdravíme vás do Nového Města nad Metují. Co se tam dnes děje? Jakou scénu chystáte? Co točíte?
1: No, dneska je to takové zajímavé, protože právě včera večer jsme teprve najeli na zámek, takže tady takový ten filmařský cvrkol, kde si to všechno si to sedá, chystáme a zařizujeme jednu dekoraci za druhou, ale už jsme samozřejmě dneska točili dopoledne. Točili jsme s Veronikou Kubařovou a s Elizabetou Maximovou scény v Královské ložnici.
0: Rovnou v ložnici,
1: kde se skrývá jedno z tajemství tady toho zámku, takže jsme se snažili vytvořit opravdu takovou magickou atmosféru, tak se nám to asi podařilo, si myslím.
0: Tak to věřím a držím palce, jsem zvědavá. Dalšími místy v Královéhradeckém kraji, kde jste natáčeli nebo ještě budete, je třeba Podorlický skanzen v Krňovicích nebo čekají vás natáčecí dny v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Podle čeho jste vybírali ty lokace tady u nás v kraji?
1: To je hezká otázka a vlastně jako velice jednoduchá odpověď. Vždycky se snažíme najít prostředí, které bude pohádkové. To je teda jako takový široký pojem, ale ta naše pohádka má určitý výtvarný charakter. Jo? My jsme na pomezí vlastně secese, možná bych řekl konec třeba 19. století a ty lokace vlastně musely odpovídat tady tomu. Takže třeba dám příklad ten zámek v Novém Městě nad Metují, jak teďka točíme, tak právě v sobě to prostředí, tady ten výtvarný charakter velice silný má, to znamená, tady se snoubí nádherně baroko s tou secesí a chvilkama až přechází vlastně do Art Deca, což perfektně nádherně dotváří tu výtvarnou podobu tady ty naší pohádky a samozřejmě skanzen tam jsme chtěli, aby byl milý, aby byl harmonický, aby byl prostě divácky atraktivní, pohádkový.
0: Jak dlouho ještě na zámku v Novém Městě budete? Teď jste začali vlastně, jste říkal.
1: My jsme teďka začali a čeká nás tady, jestli dobře počítám, téměř 12 natáčecích dní s nějakými přestávkami. Takže tady budeme opravdu dlouho, takže se zabydlujeme a natočíme tady procentuálně třeba 50% scén do naší nové pohádky.
0: Takže zámek v Novém Městě nad Metují hraje hlavní roli, dá se říct.
1: Hlavní roli, ano.
0: Já se nedivím, protože je to opravdu nádherné místo, vůbec celé Nové Město nad Metují je nádherné, takže si to tam užívejte krásně. A vy už jste zmínil třeba Elizabetu Maximovou nebo Veroniku Kek-Kubařovou, že jste s nimi dneska natáčeli, takže tyto dámy se objeví v pohádce, nebo Adam Bardy, Jaroslav Plesl. Kdy to bude a kdy ji uvidíme?
1: No, plánujeme premiéru na březen příštího roku, takže diváci se můžou v kinech těšit na naši pohádku na jaře příštího roku.
0: Pohádka Líné království se právě natáčí v Novém Městě nad Metují na zámku a maličko do zákulisí natáčení nás nechal nahlédnout režisér a scénárista Ivo Macharáček. Děkujeme. Pozdravujte celý svůj tým, ať se práce daří. Těšíme se na výsledek.
1: Taky děkuji, krásný den.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové a v našem odpoledním vysílání vás teď pozveme na Dožínky do Ratibořic. Oslava tradic a sklizně se bude konat v sobotu 12. září v Babičině údolí přímo u sousoší babičky s dětmi. Ve studiu je Radka Jancová z Centra rozvoje Česká Skalice. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Centrum rozvoje Česká Skalice pořádá Dožínky v Ratibořicích. Pokolikáte?
1: Po druhé.
0: Takže v loni jste to zkusili?
1: No, my už jsme to zkoušeli předloni, ale tam nás vyhnala povodeň.
0: Ano, to byla ta povodeň, mm-hmm. To se nekonalo. Takže v loni jste to zkusili, mm-hmm. A takže letos už víte, do čeho jdete a trošku jste to asi třeba s tou zkušeností i připravovali, s tou loňskou, nebo
1: určitě,
0: s ohledem na ní.
1: Určitě, ale snažili jsme se to zase posunout o kousek dál.
0: Takže v sobotu od 10 hodin bude vlastně v Babičině údolí program, dá se říct, na celý den.
1: Na celý den a vlastně pro všechny generace, od dětí až po seniory.
0: Je hezké, že vy jste si jako hlavní dějiště vybrali to úplné srdce Babičina údolí u sousoší babičky s dětmi. Tam bude nějaké pódium, nebo jak to tam bude vypadat?
1: Pódium tam nebude, protože to by přeci jenom v té chráněné památkové zóně vypadalo
0: divně.
1: Zvláštně, tak, ale tam se nám to hodně osvědčilo, protože vlastně folklorní soubor Podskalák, který je tahounem celého toho programu spolu teda s cymbálovou muzikou Drozdi, tak on bude vystupovat přímo před tím sousoším, takže je to zážitek.
0: Mm-hmm. Kromě toho, že tam bude samozřejmě muzika, to k Dožínkám patří, folklor, tak k Dožínkám patří také řemesla, ukázky řemesel, zvířata, to všechno tam bude.
1: To tam všechno bude. My máme připravený vlastně opravdu pestrý program pro všechny generace. Takové gro asi nastane ve 14 hodin, kdy budeme předávat dožínkový věnec, ale jinak vlastně i návštěvníci sami si budou moct vyzkoušet ty lidové tance, protože Podskaláci nám tam udělají takový workshop.
0: Budou vyučovat,
1: takže to je určitě taková příležitost, která se nenaskytne jen tak, ale budeme tam mít kováře, třeba tradiční řemesla, budeme tam mít spoustu aktivit, dílniček, je to ten program opravdu, dá se tam strávit celý den, podle mě.
0: Co si pamatuji, tak vždycky v Ratibořicích se dalo třeba projet na koni?
1: To bude taky, protože stejně jako u dalších akcí je nám osvědčeným partnerem Farma Dubno, takže tam určitě bude možnost svést se na koni a budeme mít také připravené jízdy na žebřiňáku.
0: Ráfový vůz se tomu říká. Nebo ráfový vůz je něco jiného, žebřiňák?
1: To bude něco jiného.
0: Aha. Co je ráfový vůz? Protože tady čtu v programu, že bude komentovaná ukázka natahování ráfu na dřevěné loukoťové kolo.
1: Ano, a přiznám se, že to bych radši nechala toto téma odborníkům.
0: Já si právě myslím, že je to ten okov.
1: Tak.
0: Ten okov a že vlastně se tam lidé budou moci podívat,
1: ale
0: jak se to dříve dělalo.
1: Ale bych tady vyslovovala nějaké jako odborné pojmy, které vlastně pak se zjistí, že jsem nezvolila správně. Takže to jedině, kdo chce
0: vidět,
1: tak
0: se přijde podívat. No a k dožínkám patří ta hojnost. Mm-hmm. Tak tady asi nejlépe se to přenese do hojnosti jídla a pití, předpokládám. A mělo by to být stylové, bude?
1: Mělo by to tak být. My jsme vlastně v letošním roce kromě toho občerstvení, které tam míváme tradičně, tak vlastně letos připravili nebo sehnali zvěřinový guláš, budeme mít grilovanou kýtu a bude taky burčák.
0: A kolik lidí očekáváte? Nemám
1: odhad.
0: V loni tam bylo hodně lidí.
1: V loni bylo hodně lidí, tam to bylo řádově stovky. Aha. A pokud já doufám, že pokud vyjde počasí, a to doufám, že vyjde, tak si myslím, že by to zase mohlo pohybovat třeba okolo tisícovky.
0: Všechny.
1: V průběhu toho celého dne.
0: Na všechny se dostane?
1: Určitě.
0: No a počasí na tom něco změní, když by příznivé nebylo?
1: Akce se koná za každého počasí, ale samozřejmě u venkovních akcí to tak je, že to počasí dělá návštěvnost.
0: Takže ale za každého počasí je možné na dožínky do Babičina údolí vyrazit.
1: My tam budeme, pokud by to vypadalo špatně, tak budeme od rána rozfoukávat mraky, ale akce se koná.
0: do Ratibořic, do Babičina údolí na Dožínky, které se budou konat v sobotu 12. září od 10 hodin vlastně až do pozdního odpoledne. Vás za pořadatele, což je Centrum rozvoje Česká Skalice, přišla do studia Českého rozhlasu Hradec Králové pozvat Radka Jancová. Tak hlavně to počasí. Držíme palce.
1: Děkuju.
0: Hezký den. Děkujeme za pozvání.
1: Děkuju, naschledanou.

osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je na silnicích a za volantem bezpečno. Až do konce září vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak je to s přednostou.

0: rychlostí při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak jak je to se středním pruhem, máme jasno a zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. V našem vysílání dnes po 18. hodině budeme opět vybírat z rozhlasového archivu, abychom připomněli šarmantní osobnosti, vítěze naší rozhlasové ankety, která má tento rok 30. výročí. Ve 23. ročníku dostal nejvíc hlasů od posluchačů lékař, chirurg, profesor Pavel Pavko. V zákulisí s ním natáčel Zdeněk Novák a klasicky se ptal, jak si Pavel Pavko představuje člověka, který má šarm.
2: Já si ho představuji jako gentlemana, prostě člověka slušného chování, který nenapadá, neskáče nikomu do řeči a je laskavý k okolí, zejména teda k ženám samozřejmě. No, až nás bude 10 milionů šarmantních, tak to bude dobré, ale pak nebude o čem závodit.
3: No a není nás šarmantních, pokud to tedy definujeme jako slušné chování české společnosti, míň a míň, nebo byste nebyl tak skeptický? Jak jsme na tom my Češi teď se slušností, ohleduplností?
2: No, já si myslím, že víte, starší generace čas

0: často hledí na mladou generaci tak, jako že jsou neurvalí a nevážejí si starších, ale já to nemohu potvrdit, protože se mi, i mně jako muži staršímu stává v tramvaji, že mi mladší i ženy nebo muži uvolní místo, což většinou nepřijmu, ale tam si uvědomuju, že nemáme nikdy generalizovat a neříkat ty mladí, ty stojí za bačkoru, tak to vůbec není. Je to vždycky individuální a nemyslím si, že by morálka naší společnosti se nějak horšila. Pravda je jediná, zase to neplatí stoprocentně, čím jsou lidé chudší, tím mají k sobě blíž. Čím jsou bohatší, tím mají k sobě dál.
1: Říká profesor Pavel Pavko. Stal se šarmantní osobností roku 2018. Jak to tehdy vypadalo v zákulisí, uslyšíte dnes po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Hradecké koupaliště Flošna ukončuje sezónu. Pardubice otevřely moderní kolbiště. Lidovci chtějí kvůli rozpočtu vyvolat hlasování o nedůvěře vlády a zítra bude pršet, dorazit můžou i bouřky. Dobré odpoledne vám přeje Tomáš Mysleveček. Letní sezóna na koupališti Flošna v Hradci Králové dnes definitivně skončí. Areál zavře v 19 hodin a nabízí tak poslední možnost koupání. Branami koupaliště letos prošlo přes 80 tisíc návštěvníků. Konečnou bilanci zpráva vyhodnotí až po úplném ukončení provozu. Díky vyhřívaným bazénům Flošna tradičně zahajuje sezónu jako první koupaliště v kraji a v září ji končí jako poslední.
6: Ostatní velká koupaliště v Královéhradeckém kraji, například v Trutnově, Náchodě, Jičíně nebo Dvoře Králové nad Labem, už provoz ukončila. Letošní sezona na Flošně začala 30. května. Celková návštěvnost převýší loňský rok, kdy do areálu dorazilo přes 67 tisíc lidí, což byla druhá nejnižší návštěvnost v historii koupaliště. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Na pardubickém dostihovém závodišti slavnostně otevřeli nové moderní kolbiště. Jeho výstavba stála téměř 52 milionů korun a umožní pořádat významné domácí i mezinárodní závody. Letos bude areál fungovat ve zkušebním provozu. Už v roce 2028 by ale mohl hostit republikový šampionát. Podmínkou je ještě dobudování opravcoviště, doplňuje prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.
7: Musíme také myslet na to, že koně se musí někde kvalitně rozcvičit. Tady samozřejmě vidíte další plochy, které k tomu můžou sloužit. Co se týče mistrovství, by se určitě malinko muselo s tou stávající arénou na rozcvičení něco udělat, ale to samozřejmě nejsou investice takhle obrovské, jako se týkalo té arény.
4: Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
8: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
4: ODS a TOP 09 už oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Pro budou i Piráti, pokud to podle nich pomůže občanům. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO jde ze strany opozice jen o předvolební kampaň.
9: Sport.
4: V nominaci české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Itálii je 9 hráčů z loňského mistrovství světa. Na něm Češi skončili čtvrtí, což byl jejich nejlepší výsledek samostatné historie. V týmu jsou i letošní mistři Evropy do 22 let, pokračuje trenér národního týmu Jiří Novák.
10: Samozřejmě možná tu nejsou kluci, který jsme oslovili, který v našich očích by byli pro ten tým platný, ale jsou tady jiní kluci, kteří s náma jsou od začátku přípravy, kteří o ten svůj post bojovali a svůj pílí prostě si o tu nominaci řekli. Ten tým bude trošičku jiný, než byl na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší.
4: Češi začnou boje v základní skupině v pátek proti Řecku. Dál je čeká Švédsko, Slovensko, Itálie a Slovinsko.
9: Počasí.
4: Zítra ráno bude polojasno až oblačno, dopoledne s přibýváním oblačnosti až na zataženo a s malou pravděpodobností i se slabými srážkami. Odpoledne místy déšť nebo přehánky, ty budou postupně četnější, ojediněle i bouřky a k večeru postupné ustávání srážek. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21 a biozátěž bude na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Jičíně do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici. Objízdná trasa je značená.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Pěkné úterní odpoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové po 15. hodině. Kolegyně Zuzana Boučková dneska strávila den v terénu, aby zmapovala houbařskou situaci v Královéhradeckém kraji. Tak jestli rostou, se za chvíli dozvíme. Tradiční jiřinkové slavnosti se blíží 11. až 13. září, vždycky od 9 do 17 hodin se v areálu Muzea Buženy Němcové v České Skalici můžete těšit na bohatý program a na záhony plné rozkvetlých jiřin. Více se o půl čtvrté dozvíte od našeho dalšího hosta, bude jim vedoucí Muzea Buženy Němcové v České Skalici Martina Zálišová. Nabídneme vám také radiobazár, v našem vysílání můžete inzerovat a to bude někdy po půl čtvrté. Tak hezký poslech, zůstaňte s námi.
5: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a jestli máte rádi klasickou muziku a architekturu, máme pro vás tip. Už v pátek se Hradec Králové rozezní hudbou v kulisách výjimečné architektury. Druhý ročník festivalu Architóny se bude konat 11. až 14. září. Architóny propojují klasickou i multižánrovou hudbu s inspirativní architekturou Salonu republiky, kterou městu zanechali velikáni jako Jan Kotěra a Josef Gočár, ale i se současnou hradeckou architekturou. Čtyřdenní program tedy zavede návštěvníky a milovníky hudby a architektury třeba do Muzea východních Čech, sboru kněze Ambrože nebo budovy ČSOB regionální centrály v Kolinově ulici. Vystoupí mimo jiné baritonista Jiří Rajniš, houslista Jaroslav Svěcený, klavírista Jaromír Klepáč nebo flétnistka Žofie Kotalíková, kytarista Lukáš Sommer, orchestr Virtuózy Pragenzes nebo Heroldovo kvarteto. Bude to pestré. Program nabídne i komentovaná setkání se vzácnými houslemi a závěrečnou hradeckou filmovou noc, která spojí filmové melodie, herecké scény a zpěv. No je to hodně zajímavé. Podrobnosti a celý program najdete na webu festivalu Architóny.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Reportérka Zuzana Boučková strávila dnešní den v terénu, aby zmapovala houbařskou situaci v Královéhradeckém kraji. Dobré odpoledne, Zuzko. Prošla si velký kus lesa?
2: Pěkné odpoledne, zdravím vás přímo z lesa do studia i všechny posluchače samozřejmě. A úvodem se ptám, jestli mě dobře slyšíte.
1: Slyšíme výborně a jsme zvědaví, jestli si něco našla.
2: No, tak já ještě začnu tím, že se hlásím s dost ušlapanýma nohama, ale s obrovským nadšením, protože jsem prošla dnes pořádný kus lesa tady v Choustníkově Hradišti a bylo to pro mě osobně fantastické. Poprvé v životě jsem i já našla nějaké houby a byly dokonce jedlé. Potkala jsem také v lese hodně lidí. Od rodin s dětmi po zkušené houbaře, seniory. A víte, co bylo nejhezčí? Ta upřímná houbařská solidarita. To jsem nikdy nezažila. Cizí lidé si ukazovali košíky, radili se, kde rostou mladé masáky a kde hledat kováře. Viděla jsem dokonce pána s hřiby velkými, skoro jako talíře.
1: No tak to je výborná informace, takže rostou. Ty se spojila i se svými houbařskými kontakty z jiných částí našeho regionu. Takže máš přehled, jak to vypadá v jiných místech našeho kraje.
2: Ano, musím říct, že se nám vše docela dobře podařilo tak, jak jsme si to naplánovali, takže mám kompletní zprávy z celého kraje, tedy téměř celého. Na Broumovsku kolem Teplic nad Metují hlásí houbaři žluté koberce lišek a zdravé hřiby. V Krkonoších u Černého dolu nebo Rtyně se vyplatí projít okraje lesu a pastviny, kde rostou především bedly a kozáci. A v nížinách u Hradce Králové rostou v mokrých příkopech podél cest klouzci. Houby zkrátka jedou po celém kraji.
1: No, mykologové říkali, že už letos neporostou, takže to vypadá na změnu a opravdový houbařský boom. Byli mezi lidmi, které si potkala dneska v lese, i nějací sváteční houbaři jako ty? Nebo spíš sami ostřílení profici?
2: Myslím, že největší sváteční houbař jsem byla opravdu já a celkem to byla taková neuvěřitelná směs houbařů. Potkala jsem paní, která si vzala v práci narychlo půl dne dovolené jen proto, že jí sousedka ráno ukázala fotku plného košíku. A pak tu byl také pán, který našel svůj největší hřib celého dne, pouhé 3 metry od auta, když si zapínal bundu. Les dnes zkrátka odměňoval každého, kdo do něj vkročil.
1: No tak nevím, kolik lidí teď poslouchá, aby nebyla invaze do lesů na základě tvých informací. Co bys doporučila na základě dnešního průzkumu posluchačům, kteří se chystají do lesa? Na co si dát pozor?
2: Z legrace mohu říci, že já už jsem všechno vyzbírala, takže invaze není potřeba, byla by zbytečná, ale chci také říci, že určitě vyraste co nejdříve, dokud je v lese dostatek vláhy. A nepřeskakujte příkopy a okraje cest, tam jsem totiž našla nejvíce hub já. A nezapomeňte si vzít dostatečně velký košík, protože v malém byste úlovky zbytečně pomačkali.
1: Takže nepodcenit přípravu. Děkujeme.
2: Ano, ano.
1: Zuzaně Boučkové za všechny houbařské informace. Šťastný návrat do studia přejeme. No a předpokládám, že si taky fotila a natáčela a bude sdílet na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Samozřejmě, videa mám, fotky mám a musím říct, že dneska jsem moc ráda, že je mám a velmi ráda a co nejrychleji je zpracuji, aby mohly být na sociálních sítích i na našem webu.
1: No i ty houby, myslím, že tě čeká pěkný večer. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pozvám.

0: Ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové vám přejeme příjemné úterní odpoledne. Jiřínkové slavnosti v České Skalici letos zvou na hlavní program od pátku do neděle 11. až 13. září, vždycky od 9 do 17 hodin v areálu Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Ale můžete se těšit také na bohatý doprovodný program ještě v dalších dnech. Taky na záhony plné rozkvetlých jiřin. Ale všechno to ví náš dnešní další host odpoledního vysílání a je to vedoucí Muzea Boženy Němcové v České Skalici Martina Zálišová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já jsem řekla 11. až 13. září hlavní program na tvrzi, tedy u vás v muzeu, ale vy začínáte už zítra.
1: My začínáme už zítra a to z toho důvodu, že se nám podařilo domluvit se na představení divadelní městského divadla Zlín, které se jmenuje Dávno, dávno již tomu. Zpráva o pohřbívání v Čechách. Je to trošku morbidní, ale nicméně to popisuje život Boženy Němcové. Na autorem scénáře je František Pavlíček a v hlavní roli se zítra u nás představí Tamara Kotrbová a já mám obrovskou radost, že se nám to podařilo. Takže kdo ještě nemá lístky, tak neváhejte.
0: A kde se to bude hrát?
1: No v Jiřínkovém sále, kde jinde?
0: V muzeu v Jiřínkovém sále.
1: Kde jinde by odehráli tohleto představení jako než u nás, když u nás byli loni se podívat na návštěvě.
0: Začátek?
1: Začátek je v 19 hodin a půl hodiny předtím od 6:30 položíme květiny tradičně u pomníku zakladatele Jiřínkových slavností Františka Hurdálka.
0: Tak, to bude zítra.
1: To bude zítra.
0: No a Jiřínkové slavnosti mají bohatý program vlastně až do začátku října, takový ten široký, ale ten hlavní se bude konat u vás v muzeu v České Skalici teď o víkendu, teď od pátku už.
1: Od pátku, každý den od 9 do 17 hodin. Každý den jsme připravili trochu něco jiného, ale kdo si pročte náš program, tak se rozhodně nebude nudit ani jeden z těch tří dnů. Jenom na začátek, aby věděli návštěvníci, co je čeká z Jiřin, tak máme 13 vystavovatelů, včetně Muzea Boženy Němcové, je 640 hlíz v záhodech, zhruba 80 druhů a každý vystavovatel měl za úkol přivést 15 až 22 druhů. Ale s tím, že když jich vezou 20, tak mají pocit, že toho mají málo, takže průměrně tak 50 až 60
0: takže
1: druhů.
0: Takže se hecli.
1: A co jsme připravili na neděli, to není na programu, protože to se domluvilo minulý týden, tak v rámci koncertu nedělního JK-bandu proběhne svěcení nové jiřiny pěstitele pana Nedeliaka, který u nás vyhrál v roce 2022 a 2024, takže se bude křtít i jiřina. No a pak ten program, který je připravený, tak to jsou historické mechanické hry, které budou v Jiřínkovém sále v sobotu. Tam jsme se připravili, i kdyby nebylo hezky. Tradičně v neděli vystoupí Šmikuranda a Mladý hadař. A zakončíme vše samozřejmě koncertem JK-bandu. No a celou dobu bude probíhat anketa o nejkrásnější Jiřinku.
0: No, a kdy se dozvíme, která to letos vyhraje v rámci
1: jsme toho tradiční,
0: programu?
1: Takže tradičně při závěrečném koncertu zhruba kolem 3. hodiny do 2 hodin bude probíhat hlasování, tak aby jsme to stihli všechno sečíst a připravit. No a my letos máme 189. výročí, no a tak se chystáme už na 190. No. A to bude velké.
0: To je závazek,
1: takže vlastně posluchači si klidně můžou napsat už termín na příští rok a to je 10. až 12. září 2027. A co budeme mít připraveno, to si necháváme jako tajemství.
0: Ale už na tom makáte.
1: Samozřejmě, už asi půl roku.
0: Martino, já tady ještě do toho programu, který je opravdu jako dlouhý, to je na čtení ke kafi, když vidím ten plakát, co máš před sebou, ale vidím tam, to mě zaujalo komentovanou prohlídku výstavy Jiřin, to znamená, že někdo půjde a bude popisovat, co v těch záhonech je?
1: To jsem si na sebe vymyslela já s kolegyní a zahradnicí, protože já jsem všechno jenom ne odborný zahradník, ale ta prohlídka bude probíhat tak, že se sejdem se zájemci před muzeem, já je provedu vlastně historickými prostory, Jiřínkovým sálem, řeknu něco o historii Jiřin a potom společně projdeme na tvrz, kde mi krýt bude záda právě kolegyně, která má na starosti všechny Jiřiny, bude to trvat asi hodinu, ale doufám, že se zájemci najdou a že si projdou trošku netradičně naše muzeum, protože to jsme ještě nedělali.
0: No a jsou tady hned dva časy, takže to bude dvakrát v sobotu.
1: To bude dvakrát.
0: V sobotu v 11 a ve 13.
1: V sobotu v 11 a ve 13. Zájemci se mohli objednávat dopředu, ale samozřejmě pokud někdo přijde a bude tam ještě místo, tak budeme rádi, když si to s námi projdou a dozvědí se to, co prostě my víme, ale není často úplně vždycky odprezentovat tak, jak je.
0: No tak celý dlouhý program si každý zájemce může přečíst, je samozřejmě k mání na webu města, muzea. A za pozvání do České Skalice na Jiřinkové slavnosti děkujeme vedoucí muzea Boženy Němcové, Martině Zálišové, ať se vám to vydaří, hlavně ať vám přeje počasí, to by bylo fajn.
1: To vypadá letos dobře.
0: Vymýváte štěstí, tak hezký
1: děkuju.
0: Den, děkujeme.
1: Taky nashledanou.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A jestli máte něco k inzerci, tak právě toto uvedené telefonní číslo vytáčejte, protože je tady Radio Bazar a ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové můžete inzerovat. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak
2: první, prosím vás, já bych potřeboval prodat elektrickou tříkolku pracovní, ale bych potřeboval prodat
1: ano?
2: Jo, obraceč Sena, Konckej, připravený za traktor a album známek.
1: Ano.
2: A je to na čísle 603.
1: Jak to bude dál, to číslo?
2: 6, 3, 7, 10, 960.
1: Tak, děkujeme, děkuju. Hezký den,
2: nashledanou.
1: Pán nabízí elektrickou tříkolku pracovní, obraceč Sena, dá se připojit za traktor a album známek 603, 710, 960 a pokračujeme dalším inzerátem. Dobré odpoledne.
3: Prodám dohodou nové pracovní boty, velikost 45 i polobotky, také důchodky, to vše dohodou. Pak pekárnu na chleba levně a dohodou zámecký květináč betonový na silnější nožce, výška asi půl metru. A jsou to opatovice nad Labem. A je to na číslo 603 303 077. Děkuji,
1: hezký den.
3: Nashledanou.
1: Paní volá z Opatovic. Nové pracovní boty velikosti 45 i polobotky i důchodky a ještě pekárnu domácí a také zámecký betonový květináč. Telefon 603 303 077 a pokračujeme dalším inzerátem. Dobré odpoledne, Radio Bazar. Slyšíme se, dobrý den. Radio Bazar, dobrý den, slyšíme se? Asi ne. A tady dobrý den, Radio Bazar.
4: Dobrý den, prosím vás. Já mám prodej stříbrný smrk o výšce, o výšce 10 metrů, souhlas pokácení máme a cena dohodou.
1: Takže chcete prodat to dřevo nebo jako na vánoční strom?
4: Jako to jde na dřevo větve, větvičky, je to prostě normální steplý smrk.
1: A kdo chce, může si ho k vám přijet pokácet, tak tomu rozumíme? Nebo jo? Ho pokácíte vy?
4: ne, aby si to spokácení,
1: kdo chce?
4: Kde by to chtěli ano. Uříznout, nebo tak.
1: Tak ať si to přijede pokácet. Tak.
4: Že to je škoda, no, abychom to dělali. A je to Trutnov, telefon. 737 723 795, cena dohodou.
1: Tak jo, hezký den.
4: Děkuji.
1: Naslyšenou.
4: Taky, naslyšenou.
1: Paní volá Strutnová, je majitelkou 10-metrového stříbrného smrku, který je určen k pokácení, mají povolení k pokácení a jestli si ho chcete přijet pokácet a odvést si to dřevo za cenu dohodou, můžete. Domluva 737 723 795 a pokračujeme. Radio Bazar, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, nabízím novou elektrocentrálu, výkonnou, cena dohodou. Dále nabízím elektrický vertikulátor Alco Comfort, šířka 36 cm VE a pak barevné televizory Samsung Electronic, možnost použití jako monitor, 82 a 70 uhlopříčka a kávovar, kapslový Krups, všecko levně, tak kolem 200. Děkuji a je to na telefonu 732 90 45 11 Holicko. Děkuji.
1: Ano, pěkný den, naslyšenou. Tak máme tady elektrocentrálu v dobrém stavu, elektrický vertikutátor

0: 604 82 73 90.
1: Tak jo, také děkujeme, hezký den a naslyšenou. Tak tady máme v nabídce autogenní soupravu, pán má dále chomouty na koně nebo koňské sedlo, třeba na ozdobu, na chalupu i vyvážečku na dřevo, na telefonu 604 82 73 90 se můžete zeptat a z Radio Bazaru je to pro dnešek všechno, zavolat si můžete zase zítra odpoledne po 15:30.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Sen v podání kapely Lucie. Posloucháte úterní odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. 15 hodin a 55 minut. Tak než přijdou zprávy, dáme si ještě kapelu Queen. No a po zprávách s Tomášem Myslivečkem tu bude dnešní humoriáda. Tou vás provede Patrik Rozehnal a hostem u mikrofonu Českého rozhlasu bude Josef Fousek. Po 16. hodině vám přejeme příjemnou zábavu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Premiér Babiš je podle Evropské komise v potenciálním střetu zájmu. V Královéhradeckém kraji přibylo detektorářů, kteří spolupracují s muzeem východních Čech. Španělský fotbalista Abacha spotřebuje v Hradci čas na adaptaci. A zítra čekáme déšť i bouřky. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré odpoledne. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoj Evropské komise k jeho střetu zájmu nezajímá. Řekl to v reakci na rozhodnutí Evropské komise, která pozastavila proplácení části dotací Agrofertu. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je Babiš pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. To odmítá i samotný Agrofert, pokračuje jeho mluvčí Pavel Heřmanský.
2: Informace máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčení, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Počet dlouhodobých detektorářů, kteří spolupracují s Muzeem východních Čech, se loni zvýšil na 108. Oproti roku 2024 jich v celém Královéhradeckém kraji přibylo 13. Muzeum aktuálně eviduje zhruba 500 detektorářů, kteří spolupracují s jeho archeology. Ve východních Čechách funguje také program Jak nalézat a neničit.
3: Program propojuje detektoráře s archeology a učí, jak při hledání postupovat, aby nález nepoškodili a nestratili se důležité informace o jeho původu. Spolupracovníci procházejí školením a při průzkumech pracují podle pokynů odborníků. Jen loni díky programu předali archeologům 93 souborů z 365 artefakty, 313 z nich bylo kovových. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Národní památkový ústav vytvořil deskovou hru Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. Lidé se v ní můžou seznámit s památkami v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Dozví se historické zajímavosti i další informace o turistických atrakcích v okolí památek. Hra je pro 2 až 6 hráčů a je vhodná od 6 let. Zájemci si ji můžou pořídit na pokladnách všech zahrnutých památek, říká kastelán zámku Opočno Tomáš Kořínek.
4: Na Královéhradecku, Pardubicku a Libereckou výjima Trosek a Hrubého Rohosce. Tam se to do té pokladny jednoduše nevešlo, ale všude jinde, to znamená na 15 hradech a zámcích v těch třech krajích, je to k dispozici na pokladnách. Sport.
0: Jednou z nových letních posil prvoligového fotbalového týmu Hradce Králové se stal Španěl Rodrigo Abachas. 23-letý útočně laděný obránce se ale ještě na hřišti během měsíce, na rozdíl od útočníka Tomáše Čvančary, neobjevil. Trenér David Horejš proto ale má vysvětlení.
5: Ten čas na tu adaptaci mu chceme dát větší. Je to trošku typologicky jiný hráč, než prostě ta česká liga je, ale zase my v něm vidíme obrovský plusy pro tu naši hru. Skvělý hráč prostě na míči, dobrá kopací technika, výborný center, ale ta liga je v něčem určitě specifická. Takže i ten čas na tu adaptaci pro něj bude delší než pro Čvančiho, který prostě to zná.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude polojasno až oblačno, postupně s přibýváním oblačnosti až na zataženo. Přes den déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku pokračuje stavba dálnice D11. Počítejte tam se zdržením. Provoz v úseku až do července řídí semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
7: Zdravím, posluchače.
6: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
7: samozřejmě
6: uvedli?
7: Samozřejmě, jako vždy.
6: Povídej.
7: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Zvědav?
0: No,
1: co, no, já co dáš? Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista dočista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: Váš podnik Očista dočista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má, ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen. A přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takového, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už je hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, když je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miloslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvizeznovima. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli ví pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dýlavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarek matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy, trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Semaforiáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak jako známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl
3: jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně. Nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě. Ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu hrozně rychle, ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale
6: no ale někdy ne, někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože oni mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět, dělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano. To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čilušťák jak si zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, baví, však Lojzí, no teprů jsme roh spojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma, kde si, co si, na nakonec ju pustím. A Lojzina už v těch lázňách byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okou výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? Bylo mne smutno po tobě, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku. Tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čo divý, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší, když byli teprů roh svojí. Ale v tom najlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, v té se mu to v hlavě, jak se rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Kluková. A to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra, hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju, takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
2: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když tehdy dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano, v dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B, a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek, je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouslivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
3: Děkuji.
4: Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
7: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastní.
7: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde to, kde má ta moje hlava, že by se lhala.

0: Jako tetelí jsem raky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
1: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
0: Že by se otelili jako.
1: No, tak to ne. To
0: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
1: To je česky řečeno.
0: No, hezky. Dobře. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
1: Byla to hezká písnička, ano. Jako všechny.
0: A ty si rád hraješ se slovy.
1: Hraju se rád ze slovy.
0: A kdy tě to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout,
1: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Indl Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je Indifferent Josef Fousek bez vzdělání.
0: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit Techtle-mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko Techtle-mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Leďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, se ne... že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stírská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivděl, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť je mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo, plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Ho, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Doprava v centru Lánova je kvůli opravě omezená. Na základních školách v Pardubicích nově platí zákaz používání mobilů. Tenistku Noskovou čeká ve čtvrtfinále US Open zápas s obhajkyní titulu Sabalenkovou. A zítra čekáme déšť i bouřky. Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Řidiči v Lánově na Trutnovsku musí dočasně počítat s dopravním omezením. Stavbaři rekonstruují prostor vedle obecního úřadu. Radnice chce vytvořit klidovou zónu a snížit počet parkovacích míst. Nová naopak vzniknou u hřbitova a u školy. Hotovo má být podle nezávislé starostky Elišky Rojtové příští rok na přelomu května a června.
2: Tím, že my tady v centru máme vlastně obchod, potraviny, tak jsme se dohodli, že vždycky to bude přístupný, protože je to důležité místo pro ty občany naše. Takže teď jsme uzavřeli spodní část toho příjezdu, ale z vrchu se tam všichni dostanou. Pak plynule zase uzavřeme tu vrchní část s tím, že spodní část bude otevřena.
1: Už týden si děti na základních školách v Pardubicích zvykají na zákaz používání mobilů. Plošné nařízení platí od 1. září a vztahuje se i na školní družiny a školní jídelny. Zároveň zakazuje používání chytrých hodinek a náramků nebo přenosných herních konzolí v době výuky a o přestávkách. Ředitel základní školy Dubina David Pravec věří, že změna pomůže i v boji s dětskou kyberšikanou.
3: Máme to tady vlastně i vyřešené tak, že pokud samozřejmě pan učitel nebo paní učitelka v hodině potřebuje k výukovým věcem použít mobil, tak přes její vlastně jakoby svolení je možnost použít mobilní zařízení a mobil.
1: Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé republice.
4: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
5: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V Břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód, doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
6: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten jejich zvolený kandidát.
5: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Tenistku Lindu Noskovou čeká po 17:30 na US Open zápas se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. S běloruskou reprezentantkou se utkají o postup do semifinále singla. Wimbledonská šampionka Nosková se po svém triumfu v Londýně nakopla na následujícím Grand Slamu k další vítězné šňůře. Pokračuje její trenér Lukáš Dlouhý.
7: Myslím si, že se to zlepšuje fakt každým zápasem a to, že po Wimbledonu měla velký schon, měla hodně povinností a změní se vlastně ten její status té hráčky, tak už jsme viděli vlastně i v tom Torontu, i v tom Cincinnati, že tam to bylo těžší, ale tady ještě žije a teď jde na další zápas.
0: Počasí.
1: Teploty v noci klesnou k 16 stupňům, na horách ke 13. Zítra ráno bude polojasno až oblačno, postupně s přibýváním oblačnosti až na zataženo, přes den déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 21 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda osobního auta a motorky teď komplikuje dopravu na Jičínsku, konkrétně mezi obcemi Úlibice a Radim. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Je úterý 8. září po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Nemocnice v Náchodě má nový robotický operační systém za 40 milionů korun. Jak funguje, v čem pomáhá lékařům a co znamená pro pacienty, za chvíli uslyšíte. Na počasí se zeptáme meteorologa Tomáše Popelky. Ski areál Špindlerův mlýn společně s městem dnes představili novou vizuální identitu a další směřování celého střediska. Co to znamená a jaké výhody tato změna přinese, popíše za několik minut naše reportérka. Hradecký dětský pěvecký sbor Jitro byl v létě v Číně, kde během turné odspíval celkem 14 koncertů ve velkých městech. Podrobnosti řekne sbormistr Jiří Skopal. A nové disk golfové hřiště v Třebechovicích pod Orebem nabízí hráčům 9 jamek. Jak se na hřišti hraje, pro koho je vhodné a jaké záludnosti na hráč čekají, uslyšíte v naší reportáži.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
8: Příjemný poslech, od mikrofonu přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv připravil Tomáš Mysliveček.
2: V Hradci Králové se ve 13 hodin na svém předposledním zasedání před volbami sešli radní města. Zabývali se například výsledkem mimořádné kontroly ve správě nemovitostí i výběrem jejího nového vedení nebo podporou speciálních pedagogů. Společnost ČEZ Distribuce obnovuje na vrcholu Sněžky části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí. Hotovo chce mít do konce září. Podmínky ale nejsou podle mluvčí společnosti Šárky Lapáčkové Beránkové jednoduché.
3: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku, samozřejmě například bagr sem jel 4 hodiny. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
2: Stavební práce v ulici v Lipkách v Hradci Králové změnily trasu tří linek městské hromadné dopravy. Kvůli opravě horkovodu jezdí autobusy číslo 14, 51 a 52 po objízdné trase. Omezení se týká zastávek Bavlna a Veverková, které jsou dočasně přesunuté do Bárovy a Gebauerovy ulice. Zastávka Bavlna mění polohu v obou směrech, Veverková jen ve směru na Bavlnu. Zámek rodiny Bartoň Dobenín v Novém Městě nad Metují na Náchodsku je pro veřejnost dočasně nepřístupný. Důvodem je natáčení pohádky Líné království. Ta bude mít premiéru v březnu. Návštěvníci se do zámku nepodívají až do 24. září. Výjimkou bude pouze tuto sobotu tradiční zámecké vinobraní. Letní sezóna na koupališti Flošna v Hradci Králové dnes definitivně skončí. Areál zavře v 19 hodin a nabízí tak poslední možnost koupání. Branami koupaliště letos prošlo přes 80 tisíc návštěvníků. Konečnou bilanci zpráva vyhodnotí až po úplném ukončení provozu. Ski areál a město Špindlerův mlýn dnes představili novou společnou vizuální identitu a další směřování celého střediska. Podrobnosti nabídneme po půl šesté.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Oblastní nemocnice v Náchodě má jako první zařízení zřizované Královéhradeckým krajem robotický operační systém za 40 milionů korun. Ten podle vedení nemocnice lékařům výrazně pomáhá při vybraných zákrocích a pro pacienty znamená menší riziko komplikací i rychlejší rekonvalescenci. Robota už v nemocnici vyzkoušeli a podrobnosti nabízí reportérka Jana Házová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak prvním zákrokem byla operace žlučníku. Tu s pomocí robota provedli dva chirurgové náchodské nemocnice. Na ně dohlížel onkochirurg z Polska, který robotický systém už běžně používá. Jinak, když mluvíme o robotickém operačním systému, tak nejde o úplný automat. Chirurg operuje s pomocí robota. Přístroj má 4 ramena, jedno drží kameru, dalšími 3 lékaři samotnou operaci provádí. Sedí tak trochu bokem u robotické konzole a s její pomocí pak operují. Robotický systém dokáže zvětšit obraz, ukazuje ho ve 3D, tedy trojrozměrně. A právě to pomáhá lékařům k tomu, aby byli přesnější. Jde vlastně o další posun laparoskopických operací. No a jak už bylo řečeno, pro pacienta to znamená menší riziko komplikací a rychlejší rekonvalescenci.
0: No a kdy začnou náchodští lékaři robotický systém běžně používat?
1: Přesný termín není určený, vypadá to, že zhruba za měsíc. Vybraní náchodští lékaři už mají za sebou desítky hodin na výukové konzoli a také pobyt na certifikovaném pracovišti. Teď se postupně zaškolí ve své nemocnici. Na náchodské chirurgii to budou postupně 4 operační týmy. Robotický systém ale budou používat také na urologii a gynekologii. I lékaři na těchto odděleních čekají v dalších dnech a týdnech různé druhy operací. Provádět budou stále složitější. Zatím ale za dozoru operatéra z Polska.
0: Oblastní nemocnice v Náchodě má první zařízení zřizované Královéhradeckým krajem robotický operační systém. Informace k tomu nám nabídla reportérka Jana Házová. Děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Jaké je a hlavně jaké bude, se zeptáme meteorologa Tomáše Popelky. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Máme takový letní den dneska, vidíte, ale nebude to trvat dlouho.
2: No tak opravdu je to asi poslední den v tomto roce takto teplý. Sice podobný byl před 2 roky, tam se ty teploty pohybovaly prakticky skoro stejně. No ale zítra dorazí studená fronta a ta už nás začne vracet zpátky do takového toho hodně pozdního léta a začne nás připravovat na podzim. Takže v noci čekáme ještě jasno nebo skoro jasno, až k ránu začne na západě kraje přibývat oblačnost a teploty by nám klesly na 19 až 16 stupňů, na severu kraje pod Krkonoší tam to vypadá na 16 až 13 stupňů a vítr bude foukat v noci jižní až jihovýchodní do 2 až 6 metrů.
1: Jak to bude vypadat potom dál, to ochlazení teda bude trvalejší už, jak říkáte, do konce týdne tak nějak stejně?
2: No, tak bude to jako trošku jako na houpačce, ale zítra začneme ještě polesným až oblačným a to polesno to bude hlavně na východě kraje. A dopoledne začne od západu přibývat další oblačnost až na zataženo. Dopoledne se mohou objevit slabé srážky, byl by to takový slabý déšť, ale řádově úhrny pouze 10 mm. Fronta jako taková by dorazila až odpoledne a to se už bude objevovat déšť nebo přehánky. Později odpoledne tam ty srážky budou nejčetnější a nejvydatnější. Od něj se může objevit i bouřka a potom k večeru a večer už potom srážky začnou zvolna slábnout a později večer ustávat. Teploty zítra 22 až 25 a za frontou se už začne mírně ochlazovat. Vítr bude foukat ještě před frontou od jihu až jihovýchodu do 6 metrů a postupně se bude měnit na západní odpoledne až na severozápadní. Tam, kde se objeví bouřka, tam by se objevily přechodně i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu.
1: Mm-hmm. No a dál tedy je začátek ochlazení zítra a pak se to bude, jak jsem se dívala tedy na tu dlouhodobější předpověď, tak nějak držet ty teploty kolem ty 20 asi?
2: No, tak to více mě, do konce týdne, jak to vypadá, ty ranní teploty by se pohybovaly někde mezi 9 až 12 stupni a odpoledne by se pohybovaly většinou od těch 20 závěrů týdne až někam k těm 24 stupňům, takže rána budou studenější a zatím, jak to vypadá, bude to spíš takové oblačné počasí, přechodně někdy sobota, neděle, konci polojasné počasí a srážky by se vyskytovaly pouze ve slabé podobě někde na horách.
1: Děkujeme za předpověď Tomáši Popelkovi. Pěkné odpoledne. Naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Krhlové míříme do horského střediska Špindlerův mlýn. Spolu s lyžařským areálem se dohodli na novém logu a prezentaci. Jedno horské středisko chce mít jednu tvář, obzvláště když se buduje propojení areálu ve Svatém Petru a na Medvědíně. Co má tahle novinka přinést? To je otázka pro reportérku Kateřinu Kohoutovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak tou hlavní snahou je představit tuto horskou lokalitu, řekněme, jako jednotný celek, aby turisté toto místo celkově vnímali jednotně. Už ten samotný název Špindlerův mlýn je po desítky let turistickým táhlem, který spousta návštěvníků a firem zná, a právě ten mlýnský areál a další subjekty spojit.
0: A kde vznikla ta myšlenka společné identity?
1: Tak oni se nechali inspirovat v Rakousku, konkrétně v horském středisku Innsbruck, kde pod jednotnou značkou vystupuje město a zároveň 8 lyžařských areálů, ale také letiště a desítky hotelů, a všichni jsou mezi sebou propojeni. Nesou a prezentují právě tu značku Innsbrucku, který zahrnuje v podstatě úplně vše potřebné pro turisty.
0: Ta změna ve Špindlerově mlýně přichází i v souvislosti s modernizací střediska, propojení lyžařských areálů ve Svatém Petru a na Medvědině. A to už je hotovo?
1: To ještě není hotovo a ještě hotovo nebude, protože ty práce mají skončit až příští rok na podzim. Nicméně ta první část propojení bude otevřena už letos. Ta teď aktuálně byl položen most přes silnici od Vrchlabí. Já jsem pod ním podjížděla, vypadá to opravdu pěkně. Teď na něm pracují dělníci. Hotová už je také dolní stanice lanovky na parkovišti P1. Dělají se také zároveň terénní úpravy na dvou nových sjezdovkách, ať už na sjezdovce lesní nebo přehradní. Právě tahle červená sjezdovka, tak ta má být široká, prostorná a právě vhodná pro rodiny s dětmi. Jde také o, nutno říct, že jde o víc jak miliardovou investici. Část toho propojení, jak už jsem říkala, si lidé užijí už v letošní zimní sezóně, a to právě konkrétně ty dvě nové sjezdovky a jednu novou lanovku.
0: Informace ze Špindlerova mlýna nám přinesla reportérka Kateřina Kohoutová. Děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Hostem dnešního ranního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové byl sbormistr dětského pěveckého sboru z Hradce Králové Jitro, profesor Jiří Skopal. Tento sbor zatím po celém světě odspíval už mnoho koncertů, a letos v létě byl už po druhé vyslancem české kultury v Číně, kde během turné odspíval celkem 14 koncertů ve velkých čínských městech, jako je Peking nebo Šanghaj, a navštívil dokonce i zakázané město. O tom všem si s profesorem Skopalem povídal moderátor Jakub Schmidt.
1: Byli jste tam celkem 21 dní, takže opravdu regulérní velké turné.
2: 21 dní, velké sály, překrásné, báječné publikum. Nečekali jsme, že tam budou volat i bravo, a volali krásnou hudbu, nový, hodně nového programu jsme zpívali. Samozřejmě, že čínské přídavky tam zabírali nejvíc, ale ku podivu snad vůbec nejvíc nadšení publika vzbuzovala lidová Ej Lůčka Lůčka, kde chtěli po mně, abych naučil publikum refrén, a to na podruhé dvakrát si ho zaspívali, se přidávali na druhou polovinu písničky a zpívali la la la, teče voda, teč, čili druhou polovinu písničky. No a na konci je takové ej, juch, a to i v sedě se pokoušeli tam juchnout, a strašně se jim to líbilo a byli nadšení.
1: Jaké to bylo zpívat v čínštině, protože to je poměrně obtížný jazyk?
2: Je to obtížný jazyk, dalo nám to zabrat. Mně ani tak ne, jako dětem, jsou vynikajícím, protože to byly dvě skladby po 5 minutách čínsky. Ještě se liší přízvuk a výslovnost na severu, na jihu, ve středu Číny a tak dále.
1: Takže to jste museli měnit, podle toho, kam
2: no,
1: jste v té Číně.
2: No, moc jsme to neměnili, ale dobře nám rozuměli, tak to vzbuzovalo opravdu nadšení. A jedna kritika, která nemířila k nám, ale byla do sálu, kde si lidé píší, jaký byl koncert toho symfonického orchestru a, nebo toho zpěváka, tak tam psala: už jsem slyšela tolikrát tuhle skladbu v tolika podáních, tolik videí, ale ten zázrak, který jsem zažila na koncertě Jitra, a končilo to. A tak jsem si uvědomila, jak ta čínština je krásná.
1: Nádhera. Tak to se musí krásně cestovat pak po té Číně a poznávat samozřejmě i...
2: Poznávat turisticky, to bylo samozřejmě velmi zajímavé, velká čínská zeď.
1: Zakázané město.
2: Zakázané město. Svět pandy, nadšení dětí. Měli jsme skupinu, kde bylo hodně menších dětí, čili nejmladší 10. Aha. To je u nás věk vlčích máků. Nás zvládli to báječně.
1: A jaká bude ta letošní koncertní sezona? Kam se chystáte? Teď to byla tedy Čína, co nás čeká, nebo vás čeká? Vím, že teď v Hradci Králové taky několik koncertů.
2: V Hradci Králové zpíváme při slavnostech zborového zpěvu, čtvrtek, pátek, sobota, příští týden. 2. listopadu máme ve Filharmonii podzimní koncert, 16. prosince v Aldisu vánoční koncert. No a do zahraničí se chystáme na Slovensko, na festival mezinárodní, pak na 11 dní do Německa a Francie v prosinci, a příští rok tam zase bude nějaká Francie a hlavně Spojené státy. A já ještě chci říct, že v Číně to končilo tak, že řekli: a musíte přijet v říjnu. Já jsem říkal, to není možné. A další dopis byl: tak tedy kompromis v lednu, čili za 5 měsíců nebo k tomu. Tak asi tak.
0: Se sbormistrem dětského pěveckého sboru z Hradce Králové Jitro, profesorem Jiřím Skopalem, si povídal dnes v našem vysílání Jakub Schmidt. Celý rozhovor si můžete poslechnout v našem audioarchivu. Dozvíte se i to, že sbor rád přivítá nové členy. Právě na přelomu srpna a září zahájil nové nábory nových zpěváčků do svých přípravných oddělení. Na nové členy čeká nejen nádherná hudba, ale i úžasné zážitky, jak jste právě slyšeli. No a také cesty do všech koutů světa.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům, jako já, jo, jako já.

0: potopem, ať se na huconský šík najmout dám. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno hud, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Vzít disk, zamířit, hodit a čekat na cinknutí. V Třebechovicích pod Orebem je na vrchu Oreb nové devítijamkové hřiště na disk golf. Hráči při hře musí přesně mířit, volit správnou strategii a vyrovnat se s nástrahami terénu. Hřiště si vybrali sami obyvatelé města v participativním rozpočtu. Radnice za něj zaplatila 370 tisíc korun.
1: Cinknutí do koše, přesně takhle má vypadat povedený závěr každé jamky při hraní disk golfu. Jakub Koštel z týmu, který se stavbou takových hřišť zabývá, vysvětluje základní princip hry.
2: Golf s lítajícími diskama, jako jednoduše. Stejný pravidla, stejný princip hry, cílem trefit, dokončit každou jamku na co nejmenší počet hodů.
1: Začít s disk golfem, přitom podle něj není nikdy pozdě.
2: Já se toto nasednout ve 30, v 50, v 60 a každý si to vlastně stejně může užít.
3: Tak, pojďme ještě dát jedno kolečko, ještě tohle je důležitý potrénovat.
1: Teď jsou ale na řadě školáci, kteří si přišli nové disk golfové hřiště na vrchu Oreb v Třebechovicích pod Orebem vyzkoušet. Šimon drží disk v ruce úplně poprvé. Ellen už si hru před lety vyzkoušela.
4: Musí to jako za mě házet rovně.
5: Aby nebyl vítr a letělo to rovně.
1: Na Orebu je k dispozici 9 jamek. První 3 měří do 80 metrů. Krátká vzdálenost ale podle Jakuba Koštela neznamená jednoduchou hru.
2: První jamky do 80 metrů všechny, ale vůbec ne zadarmo. Většinou je potřeba prohodit nějakou relativně malou mezeru, a nebo ten koš je chráněný stromama, takže dostat se až přímo k němu na birdie není vůbec jednoduchý.
1: A právě stromy a úzké průchody mají hráče donutit přemýšlet, kudy disk pošlou.
2: Snažíme se vždycky využívat těch překážek přírodních co nejlíp, tak aby to hřiště bylo zábavný a zároveň i nabídlo nějakou výzvu právě pro pokročilejší hráče, který se přijdou zahrát.
1: Pro většinu návštěvníků má být ale hřiště především místem pro volný čas.
2: To malý hřiště relativně a ideální takový jako právě na ten začátek, vyzkoušet si to, užít si jako pohodovou hru. Pro pokročilý hráče ideální prostor pro trénink. Věřím, že se tady uchytí a vyrostou tady nějaký nový discgolfový talenty.
1: Děti už ale mezi tím řeší mnohem důležitější věc. Kdo dostane disk do koše na méně pokusů? Lidé, kteří si chtějí zahrát disk golf na Orebu, můžou na hřiště přijít s vlastním diskem. Kdo si chce hru pouze vyzkoušet, může si disky půjčit v Třebechovickém muzeu Betlému. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď po 17. hodině jsme shrnuli události dnešního dne 8. září a co budeme ve vysílání sledovat zítra, se hned dozvíte. Zítra bude naším hostem v dobrém ránu po 8:30 Klára Holíková, členka ženské kapely K2, která už 16 let koncertuje na evropských poudiích. Tříčlenná kapela byla založena v roce 2005 v Hradci Králové a naposledy jsme ji mohli slyšet na divadelním festivalu Klicperova divadla. Tak se zeptáme i na to, jak na tenhle open air pod širým nebem vzpomíná. Hasiči v celém Česku od poloviny ledna do konce srpna kontrolovali požární bezpečnost v nočních podnicích. Celorepublikovou kontrolu barů a nočních podniků prováděli po tragickém požáru baru ve Švýcarsku v lednu 26. Kolik kontrol v Královéhradeckém kraji provedli a co všechno zjistili za nedostatky, vám řekneme zítra. V Jičíně začne opět po roce pohádkový festival. Potrvá až do soboty a už zítra v 16 hodin projde městem tradiční průvod s maskami, který 36. ročník letošního festivalu zahájí. Budeme samozřejmě u toho. Divadlo Drak v Hradci Králové nabídne v nadcházející sezóně 3 nové autorské inscenace. Všechny spojí téma hledání porozumění a snaha nahlédnout na svět očima druhých. Pozvánku nabídneme v zítřejším vysílání. A reportérka Zuzana Boučková nás zavede do hradecké sýpky u hlavního nádraží v Hradci Králové. Jedná se o historickou budovu z roku 1903, původně sloužící ke skladování obilí. Po požáru prošla rekonstrukcí a dnes funguje jako kulturní centrum.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová a po 18. hodině vás zvuk poslechu dalšího výletu do zákulisí 18. ročníku ankety Šarmantní osobnosti roku. To bude tentokrát.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Lidé v Hradci Králové už zaplnili víc než polovinu míst v městském dotačním programu Korenci. Ministr zdravotnictví a prezident probírali změny ve zdravotnictví. Polytechnická výchova se má vrátit na základní školy a zítra naměříme maximálně 25 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkný podvečer. V Hradci Králové lidé obsadili všech 18 stovek míst pro zájemce o městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků. Kapacitu zájemci vyčerpali 15 hodin po spuštění registrací. Zhruba polovina míst v druhé části programu je přitom stále volná. Lidé se v ní můžou přihlásit o příspěvek na dětské kroužky, sportovní aktivity nebo tábory. Na druhý ročník projektu Korenci, který má podpořit lokální ekonomiku, radnice z rozpočtu vyčlenila přes 3,5 milionu korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jednal s prezidentem Petrem Pavlem o změnách ve zdravotnictví. Mluvili třeba o centralizaci vysoce specializované péče nebo elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch po schůzce řekl, že prezidentovi představil taky návrh, podle kterého by proti chřipce mohli očkovat i lékárníci. S tím nesouhlasí koaliční SPD. Vojtěch ale chce návrh obhájit.
2: Pan prezident tento návrh podpořil, dává mu smysl. Já jsem ho vysvětloval vlastně ty důvody. Za prvé, je to něco, co vidíme, že je běžné většině zemí Evropy, a hlavně cílem je, abychom u nás zlepšili proočkovanost proti chřipce, která je jedna zase z nejnižších v Evropě.
1: Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je třeba 3D tisk.
3: Právě do těch očekávaných výstupů učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti, je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, je tam vlastně i akcent na technologie v domácnosti. Jsou psány velice moderně, skutečně s akcentem na ty současné technologie.
1: Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou víc spolupracovat s firmami při praxích studentů. Hrad Kunětická hora u Pardubic dnes patřil výhradně handicapovaným návštěvníkům. Na akci Památka bez bariér se na prohlídkách vystřídalo víc než 75 návštěvníků. Prohlédli si například Hradní palác, Rytířský sál nebo Jurkovičův palác. Připravené bylo taky tlumočení do znakového jazyka a haptické pomůcky pro zrakově postižené. Pro veřejnost zůstal hrad zavřený, aby měli lidé se specifickými potřebami na prohlídku víc času, říká kastelan hradu Miloš Roušek.
4: My jsme připravili dostupnost těch přízemních prostor a nebo těch navazujících prostor, tak jak to bylo jen trochu možné, a vždycky se s tou skupinou, které máme objednané na určité časy, budeme domlouvat, co je reálné, abychom s nimi zvládli a kam všude se podíváme, kde to půjde a kde už to možné nebude. Sport.
1: Vedení fotbalové asociace České republiky oznámilo, že finále MOL Cupu se stejně jako v minulé sezóně bude hrát v Hradci Králové. Úředním hracím termínem zápasu o trofej pro vítěze domácího poháru je středa 12. května 2027. Počasí. Teploty v noci klesnou k 16 stupňům, na horách ke 13. Zítra ráno bude polojasno až oblačno, postupně s přibýváním oblačnosti až na zataženo. Přes den déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 21 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Jičínsku dejte pozor mezi obcí Vokšice a silnicí Porák. Osobní auto se tam srazilo s motorkou.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkný úterní podvečer. Při poslechu Českého rozhlasu Hradec Králové vám ze studia a od mikrofonu přeje Romana Joudalová. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí a my pro vás připravujeme jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme za ta léta natočili. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2018 převzal lékař profesor Pavel Pavko. A dnes vám nabídneme reportáž ze zákulisí tohoto večera. Natočili Blanka Malá a Zdeněk Novák. Příjemný poslech. Šarm.
6: Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Blanka Malá
7: a Zdeněk Novák.
6: To, co teď slyšíte, je zvuková zkouška před vyhlášením 23. šarmantní osobnosti. A my vás teď provedeme zákulisím vyhlašování téhle ankety.
7: A díky nám se vlastně dostanete tam, kam byste se normálně nedostali a uslyšíte, co byste asi neslyšeli.
6: Vítězem se stal lékař Pavel Pavko, ale všichni kolem nás, protože je před vyhlášením, to ještě nevědí, tak to nesmíme nikomu prozradit, aby nám to neuteklo.
7: Ne, a všimnou jsi si, že tady budou i Dudy?
6: Ano, Karel Wagner.
7: Je to tak, přišel podpořit svého syna.
6: Ale my už se za chvíli v našem pohledu do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti vydáme za jiným vystupujícím, Davidem Dejlem.
7: Naší šarmantní internetovou osobností z loňského roku.

0: Vhled do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti je tady. No, my jsme se vzdálili ze zkoušky Josefa Wagnera sem do vestibulu kongresového centra Aldis.
1: Nepřipadáš si trošku jako paparazzi, Zdeňku?
0: Samozřejmě, ale tohle je naše akce, akce Českého rozhlasu, takže jsme povolení paparazzi.
1: No a tady už je osobnost, kterou známe už z loňského roku. Naše šarmantní internetová osobnost David Dale.
0: Davide, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchači Českého rozhlasu a rád vás vidím.
0: Jak jste si to králování v internetové kategorii užil? Rok se s rokem sešel?
2: No, cenu mám vystavenou, každý den na to vzpomínám. Ne, vážně, jsem rád, že tady ta anketa existuje a moc krát děkuju všem faninkám a lidem, co mi poslali hlasy. A užíval jsem si to v tom smyslu, že ve mně doznívaly ty okamžiky a ty momenty z toho gala večera. To bylo vlastně to nejkrásnější.
1: Zdeňku, já mám pocit, že nám trochu omládl.
0: Ano, a vyrost. Já jsem nevěděl, že jste vysoký jako já, možná ještě vyšší.
2: Ne, já chodím teď narovnán. A
0: co to je?
2: No to znamená, že jsem měl problémy s plotínkou a ty se musí řešit buď operativně a já jsem si zvolil tu druhou cestu, že jsem začal jako rehabilitovat akupunktura a tady ty věci a tím pádem jsem asi o trošku třeba o 2 cm i vyšší. No.
1: Je tady ale vidět kratší sestřih, no. To znamená, že jako šarmantní osobnost začínáte o sebe víc dbát, Davide.
2: No teda to nevím, jakože předtím jsem jako chodil zarostlý, nebo jak to myslíte?
1: No připadá mně, že o sebe víc pečujete.
2: Ne, to ne. To určitě ne, spíš teď bude léto, tak jsem zvolil prostě takovýhle sestřih, aby jsem přežil ty vedra.
1: Každopádně vypadáte výborně, musím zprostředkovat také našim posluchačkám to, jaký na mě děláte první dojem. Davide, jako šarmantní osobnost, je to zavazující, změnilo se něco u vás za ten rok?
2: Asi jsem pořád stejný, ale je tady vždycky taková ta myšlenka, že když už tady tu cenu jsem dostal, tak bych měl být asi 99,9% pořád gentleman, neměl bych přesně se vyjadřovat nějak vulgárně a být prostě galantní ženám, podle mě, to je podle mě šarmantní osobnost v chlapském provedení.
0: No a galantní samozřejmě i ke svým především faninkám, které jezdí na každou vaši akci, nechybí tady ani tentokrát. Davida teď propustíme, protože ho čeká další zkouška a mezi tím bychom si mohli počkat na zpěváka, který už ji snad končí, tu zkoušku.
1: Ano, je to Josef Wagner. Pojďme za

0: jestli Pepa tady je. Blanka zaťukala na dveře šatny Pepy Wagnera.
1: Můžeme dál?
2: No dobrý den.
0: Ahoj, my si tykáme, tak nebudeme předstírat vykání. Ahoj, někdo ti volá. My počkáme. Jo, ty jsi to típnul.
2: Já jsem to kvůli vám típnul, kvůli vám všem.
1: Takže vítej v Hradci Králové. Je malá chvilka před tím, než se vyhlásí 23. šarmantní osobnost. Jsi napnutý?
2: Co napnutý? Já jsem úplně totálně absolutně ve stresu, co bych vám jako tady nalhával, protože nejenom, že mě samozřejmě hrozně moc zajímá, jak dopadne veškeré hlasování, ale navíc jsem si tady pro sebe připravil něco hrozně pro mě složitýho, ale doufám, že pro všechny ostatní hezkýho, protože jsem si připravil pro Český rozhlas dárek, a to ve formě úplně nové písničky, která dneska bude mít absolutně totální premiéru. Takže to je pro mě asi ten stres úplně největší.
0: Tak to velmi rádi slyšíme. No konkurence v letošním ročníku je veliká, ať už v tom klasickém hlasování, tak v tom internetovém. My bychom povídali dál, ale přišel tatínek.
2: No dneska je tady se mnou můj tatínek, protože samozřejmě dneska je to tak strašně stresující a šílený den, že jsem rád, že mám tady oporu nejenom tátu, ale vlastně velká část mé rodiny tady.
0: A viděla jsi, Blanko, co si tatínek Karel Wagner přinesl?
1: No právě na to upírám svůj zrak, to jsou dudy.
3: To jsou skotské dudy. A protože jednu z posledních pecí, kterou jsme natočili s Pepou, která se jmenuje Rozpustilá holka, to je písnička, ve které jsme natočili právě solo na skotské dudy. To zahraju v pravém skotském kiltu.
1: No a to jsem moc zvědavá. No. Budem se moc dívat.
3: No dívejte se, ale já jsem s tím už jenom malém průšvih, protože jsem to hrál na narozeninách Standy Hložka s Pepikem a oni byli tam se mnou ještě doopravdy dva skotský dodáci a trvali na tom, abych pod tím kiltem, oni nesměli nic mít, jo. A zavřeli mi tu sukni jenom zavíracím špedlíkem. A já jsem začal hrát a najednou jsem cítil, jak mi ten kilt padá.
0: A dobře to dopadlo.
3: No, jen tak, já jsem se nafouk. A ono se to o mě jako trošku zabrzdilo a když jsem vyběhl ze scény, tak tam byla paní, která zatahovala oponu, normálně tam umdala, protože před ním mi spadla ta sukně a tak já se nemám za co stydět, no ale je pravda, že se to stalo.
0: Zpátky na chvíli k Pepovi. Pepo, šarmantní osobnost, vaše představa o ní v jedné, ve dvou větách?
2: No to by mě taky hrozně moc zajímalo. Já to opakuji při každém rozhovoru spojeném se šarmantní osobností, že až se dozvím, jak to všechno dopadne, tak si budu nějakým způsobem, budu nucen najít si nějaké ty hlasující, kteří se rozhodli hlasovat pro mě, aby mi vlastně řekli, co na mě teda šarmantního viděli.
0: No a kdybys nevyhrál, můžeš o tom přemýšlet další rok, protože opakovaná účast v anketě je přípustná.
2: Jakože ty stresy tady budu mít každoročně.
0: Ano.
1: No určitě, bez pochyby.
0: Josef Wagner ve vysílání Českého rozhlasu v našem šmejdění po zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Tak ti moc děkujeme a tvůj zlom vást.
2: No, já děkuji za návštěvu, za zlom vás neděkuji, protože za to se neděkuje a hezký večer vám všem.

0: Zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. Byli jsme za Davidem Dalem, Josefem Wagnerem, přijíždějí další hosté. Kamila Nývltová zkouší, ale než doskouší, tak musíme ten čas využít a zajít do další šatny.
1: Pojďme se podívat za Ladou Klokočíkou a Mirkem Vaňurou.
0: Moderátory gala večera.
1: Můžeme dál.
0: Tak, my jsme se opět báli, jestli tady nejste inkognito a jestli jste nemění šaty, saka, kalhoty a tak.
2: Někdo ťuká. Dále, ano.
0: Mám pocit, že letos nám ten ročník tak nějak omládl, Lado.
2: Ano, je to díky sociálním sítím, SMS-kám.
3: Teď jsme to říkali, že i my ale mládnem, Tenku, s tím. I moderátoři mládnou s novými nominovanými, kteří jsou teda opravdu mladší a mladší. David Dale, Josef Wagner.
2: No ale já si myslím, že je to naprosto vyrovnané, protože zase, když přišlo těch 150 tisíc kuponů z deníku, tak tam zase těch mladých tolik nebylo a byli tam takový ti noblesní starší, anebo středního věku.
3: Krásně jsi to řekla, jsem čekal, jak se s tím poradí.
1: No a co vy dva? Jak to dopadlo, ta vaše porada, scénář? Budou nějaké změny?
3: To je změn, pořád budou nějaké změny, ale v tom je to hezký, že je to naživo, se to vysílá, takže se nemůže nic vrátit a to je podle mě největší kouzlo. Tomáš chtěl něco.
4: Já bych to rád stopil, protože jestli budou změny nebo ne, pojďme rozhodnout teď na pódium, že dohráli teďka všechny zkoušky zpěváků, skončil Královnou jsem já a teď je čas pro generálku, aspoň no, bodovou.
0: Tak ještě běžte, nechtěli jsme vás zdržet, posloucháte Český rozhlas, my už právě si jdeme odchytnout Kamilu Nývltovou, další vystupující, abychom nabídli posluchačům rozhovoru právě s ní.

0: Český rozhlas, vysílání ze zákulisí, šarmantní osobnosti roku. No, slibovali jsme Kamilu Nývltovou.
1: No, jak se těšíte na dnešní večer, Kamilo?
2: Já se těším moc, já jsem vlastně na šarmantní osobnosti asi ještě nikdy nebyla.
0: No možná kdysi dávno ještě.
2: Nebo možná to jsem byla ještě mladá.
0: Mladší.
2: Mladší. Těším se, protože já za prvý do Hradce hrozně ráda jezdím, protože je to blízko mého rodného bydliště a hlavně tady mám hrozně moc známých a přátel z Českého rozhlasu, takže to se vždycky těším nejvíc.
1: Potkáváme se na jaře, máte ráda tohleto období?
2: Mám, protože vlastně je to takový začátek něčeho nového, všechno jako kvete a vznikají nový projekty a tak akorát teďka musím se přiznat, že trošku trpím nějakou jarní únavou, ať je to teda u mě takovej nezvyk.
0: No ale přitom jste po takové kratší dovolené v Egyptě, no to mě neříkejte, že jste unavená.
2: No já jsem tam moc neodpočívala, protože v ten den, co jsem odletěla, jsem uběhla půlmaraton, pak jsem nasedla do letadla a tam jsem vlastně každý den běhala. Já moc jako odpočívat neumím a většinou vstávám třeba v 6 ráno a teď mi to nějak nejde.
0: Blanko, teď jsem se přistihla u toho, že my se tady mnohými hosty známe a tykáme si a člověk má respekt před tím rozhlasovým mikrofonem a začne vykat, když si tykáme, takže Kamilo, promiň.
1: Kamilo, dnes je tady spousta šarmantních osobností, kdy vy jste potkala naposledy někoho šarmantního? Je.
0: No, tak my teď si povídáme spolu, viď, Kamilo?
2: No. Jo, tak samozřejmě, jako moderátoři Českého rozhlasu. Já si myslím, že jako každý den člověk asi pozná nebo potká nějakou šarmantní osobnost. Já si třeba osobně myslím, že to není úplně o tom, jak kdo je jako známý nebo co má za sebou, ale vždycky mě buď je ten člověk sympatický nebo ne a má nějaký takový skrytý šarm, tak tím si mě vždycky získá.
1: Můžeme i trošku napovědět, co chystáte a budete mít na sobě?
2: Na sobě dneska nebudu mít šaty.
0: Já myslím, dneska nebudu mít nic.
2: A tak jako mohli bychom to pojmout.
3: No, pan Wagner s tím kiltem taky odlehčí.
2: Tak je vedro zrovna dneska, jo, takže, ale vzala jsem si takovej bílej kostýmek, mám takovej novej, tak se na to těším.
0: Kostýmek jako královna, teď královnou jsem já, zazní tady na gala večeru, tak i v zákulisí bychom si tuhle písničku mohli pustit, anebo jinou od Kamily, uvidíme, co nám vyberou.

0: Posloucháte Český rozhlas, šmejdíme v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku.
1: Zatím se nám to daří, všude se dostaneme.
0: Možná si všímáte, že už mluvíme potišeji a potišeji, protože už atmosféra houstne před samotným vyhlášením a my jsme si řekli, že teď zajdeme za člověkem, u kterého nemusíme křičet, u kterého můžeme mluvit tak nějak s noblesou a taky bude po jeho boku naše milá Eva Hrušková a tím se dostáváme k tomu, že jdeme k panu Přeučilovi. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Tak vítáme vás na dnešním šarmantním večeru. Musím všem posluchačům připomenout také, jak dnes vypadáte, náramně vám to sluší. Opět nechybí klobouk, krásná červená vázanka. Moc vám to sluší.
2: To mě velice těší a za to musím poděkovat Evičce, která to stále kontroluje a doplňuje, aby všechno bylo v absolutě.
0: A já teď musím, ale zároveň chci říct, že to sluší i paní Evě.
3: Děkuji. Správně. Ale víte co, tahle ta vázanka, ta se jmenuje Ascot. Takže to je takový odborný výraz na tenhle ten šátek u krku.
1: Zdá se, že šarmantní osobnost potkáváte vlastně každý den v koupelně.
3: To rozhodně. A musím ho jako občas poopravit, aby byl opravdu šarmantní, ale nedá mi to práci, jeho to baví.
0: Naši posluchači už výsledky znají, my jsme Pohled do zákulisí vysíláme s týdenním posunem, takže nic vám nebudu prozrazovat, ale každopádně můžu říct, že mě nepřekvapilo, ale potěšilo, že ač nepatříte mezi mladíky jako David Dale nebo Josef Wagner, tak věkem, myslím fyzicky, takže náramně bodujete v internetové sekci a v hlasování přes internet.
1: Možná nepojedete domů s prázdnou.
0: Možná ne.
2: No uvidíme, velice mě to těší a ve vrcholném věku mě to obzvlášť těší. A já si myslím, že ta akce, kterou pořádá Hradecké rádio, je strašně důležitá, protože ta šarmantní záležitost je otázka i slušnosti, gentlemanství, noblesy, a která v dnešní době trošku chybí a měla by i jaksi být injekcí pro to, abychom se všichni k sobě chovali příjemně, mile, s otevřenou laskavou náručí.
1: Myslíte si, že se dá naučit?
2: No, samozřejmě od dětských let by se k tomu mělo vést.
0: Výchova, ano, to je důležité.
3: Určitě, já si myslím, že Honzík, že to získal, ale ono se říká, že co s mateřským mlékem nenasajete, to s kravským nedoženete.
0: Krásná tečka při povídání s Janem Přeučilem, Evou Hruškovou. V našem Pohledu do zákulisí teď srdečně zdravíme do České Skalice i Pardubic, milovaných měst paní Evy a pana Přeučila.
2: Hradečáci, já vám děkuji.
3: Já zdravím i do Pardubic také samozřejmě a do České Skalice.
1: Zdeňku, a půjdeme zase o dům dál? Nebo o dveře dál?
0: Ano, uvidíme, na koho narazíme. Posloucháte Český rozhlas.

do kroužku stočený. Zbude tu v podobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasně.

0: a mám dost času.
1: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2018.

0: Posloucháte Český rozhlas, jsme v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Za námi už návštěvy v šatnách mnoha vystupujících hostů a nominovaných. A teď jsme přímo u pana profesora v závěru našeho vysílání.
1: Pan profesor Pavko nás pustil do své šatny a můžeme se zeptat, jaká byla cesta sem k nám do Hradce Králové?
2: Myslím, že všichni si to umí představit, v pátek odpoledne z Prahy špatně popojížděli jsme, ale pak se to uvolnilo a cesta byla dobrá a Hradec, díky architektům, kteří ho stavěli, má široké ulice, je tady málo aut a jízda tady už byla pak dobrá.
0: Pane profesore, my jsme si říkali, když jsme si tak o vás četli, co všechno už máte za sebou, jestli můžeme anketou Šarmantní osobnost roku konkurovat vyznamenání od pana prezidenta, titulu rytíř Českého lékařského stavu.
2: No tak možná to ocenění, o kterých mluvíte, ta ze šarmantnosti nemá nic společného, ale nevím, jestli jsem šarmantní, to uvidíme dneska večer.
0: No a jak si tedy šarmantního člověka, ať už ženu nebo muže, představujete?
2: Já si ho představuji jako gentlemana, prostě člověka slušného chování, který nenapadá, neskáče nikomu do řeči a je laskavý k okolí, zejména teda k ženám, samozřejmě.
1: Pane profesore, to jste mi trošku nahrál, protože naše první šarmantní osobnost byl Marek Eben. A když jsme se ho zeptali na to, co si představuje pod tím šarmantní osobnost, tak řekl, že vlastně hlavně slušné chování, protože když se budete slušně chovat, tak jste vlastně i šarmantní.
2: Ano, je to tak, no to tak, jak to říkám, slušné chování k okolí. No, až nás bude 10 milionů šarmantních, tak to bude dobré, ale pak nebude o čem závodit.
0: No a není nás šarmantních, pokud to tedy definujeme jako slušné chování české společnosti, míň a míň, nebo byste nebyl tak skeptický? Jak jsme na tom my Češi teď se slušností, ohledu plností?
2: No, já si myslím, že víte, starší generace často hledí na mladou generaci tak, jako že jsou neurvalí a nevážejí si starších, ale já to nemohu potvrdit, protože se mi i mně jako muži staršímu stává v tramvaji, že mi mladší i ženy nebo muži uvolní místo, což většinou nepřijmu, ale tam si uvědomuju, že nemáme

0: Kolegyně, ženy máte raději než muže mimochodem?
1: No, to je velmi těžko říct, víte, záleží před jakým úkolem stojíte. K některým úkolům jsou vhodnější muži a k některým úkolům ženy. Ženy jsou v nemocnicích, podle nejenom mého názoru, právě laskavější k trpícím a k pacientům než muži.
2: Pane profesore, když operujete, posloucháte přitom nějakou hudbu?
0: Nebo snad mluvené slovo?
2: Nebo to snad asi ne? Český rozhlas?
1: Ne. Tak v mládí jsem si pouštěl hudbu a měl jsem různé teda CDčka na sále. Teď už moc ne, ale já si myslím, víte, každá práce, každá operace má fázi, která je mechanická a tam je dobré si poslouchat hudbu. No a pak je fáze, kdy se musíte koncentrovat na něco a to stejně okolí nevnímáte. A i kdyby hráli cokoliv, tak vlastně nevíte, že hrajou. To přece znáte z vlastní práce. Když si pustíte v kuchyni hudbu, tak posloucháte, ale jakmile připečete kuře nebo husu, tak najednou nevíte, co hrajou, protože jste nervózní, čadí se strouby.
0: No a když skončíte operace a jste doma v klidu, můžete relaxovat. Patří k tomu relaxu třeba i Český rozhlas?
1: No, budu zcela upřímný. Dneska jsou takové možnosti, různá média, flešky, CDčka a tak dále, podcasty, že já jsem sám tlačil, ještě když byl ředitelem Českého rozhlasu pan Duhan, že bychom měli mít jednu stanici, která jenom mluví, podobně jako je to v BBC.
0: A to máme, my rodina v Českém rozhlasu.
1: No, teď to máme a je to dobře, protože hudbu, víte, přece máte jednou náladu na hudbu klasickou, jindy rád posloucháte swing a někdy si dáte třeba varhanní muziku. A tak je to, když přijdu domů, tak nemůžu říct, že bych stále poslouchal to samé a v tom autě, protože většinou posloucháme v autě. A v tom autě já potřebuji informace a když si chci poslouchat hudbu, tak si tam můžu dát hudbu, kterou chci a nechci, aby mi někdo vnucoval hudbu, aby mi vnucovali dechovku, když na ní nemám chuť, nebo aby naopak někomu pouštěli devátou a mu bych chtěl poslouchat dechovku. Ta možnost mít hudbu v rádiu, ta byla potřebná v době, kdy nebylo nic jiného než rádio a gramofon. Ale dneska máme těch nosičů tolik, a zejména mladší generace, víte, že skoro tu hudbu ani z rádia nepotřebuje.
0: Tak to mají teď kolegové z Českého rozhlasu plus radost.
2: Kdybychom vám mohli teď něco hezkého zahrát, co by to bylo?
1: No, teď bych si poslechl nějaký swing.
0: Jdeme na to. Děkujeme profesoru Pavlu Pavkovi za to, že si na nás udělal čas v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku a uvidíme se pak na pódiu.
1: Dobře, děkuju pěkně.
2: A rozhodně plníme vaše písničkové přání.

0: to jsou fanfáry pro vítěze dalšího ročníku ankety Šarmantní osobnost roku pro Pavla Pavka, pana profesora, v závěru našeho pohledu do zákulisí.
1: Já myslím, že ta volba byla naprosto jasná, nádherná.
0: Pro pana profesora už je připravená ohromná kytice, zlaté keramické slunce a my jenom čekáme na příležitost se k němu podívat. Když se dostaneme k panu profesorovi Pavkovi, tak hodnocení jeho vítězství od Jana Přeučila.
2: Strašně moc gratuluji panu profesorovi, já si ho nesmírně vážím, my se velmi moc dobře známe a je to veliká osobnost a takových lidí bychom měli si velice vážit. A myslím, že to ocenění dostalo dneska tu správnou tečku.
1: Přicházíme k paní Elišce Balcerové.
0: Tak paní Eliško, já myslím, že musíte mít radost, že dalším v řadě je pan profesor.
3: Mám velikou radost, velikou, protože on je opravdu v svém oboru hvězda a jsem rád, že to konečně dostal někdo jiný než herec.
0: A míříme přímo za panem profesorem.
1: Míříme se k naší šarmantní osobnosti, 23. šarmantní osobnosti. Pane profesore, velká gratulace.
4: Děkuji.
1: První pocity.
2: No, obyčejně, když někdo něco vyhraje, tak říká, že to nečekal, já jsem to opravdu nečekal. Mě to těší, že mi lidi dali ty hlasy a děkuji jim za to.
0: A možná osobní doporučení, a vůbec to nemusí být celebrita pro další ročník.
2: Víte, ono je to tak. Pro lidi jsou známí ti, kteří jsou neustále v médiích. Tak já snad tolik jsem nebyl, ale jsou to buď politici, anebo umělci. Kolikrát jsem přemýšlel o tom, kdo je známý a kdo je slavný. Mezi tím je dost velký rozdíl. Známý je například Kajínek. Když se 10 lidí zeptáte na ulici, kdo je Kajínek, tak 7 lidí bude vidět. Ale to neznamená, že je slavný, je známý. A slavní jsou lidé, na které si vzpomene až další generace.
1: Pane profesore, ale vás my máme a budeme mít v srdci.
2: Děkuji pěkně. Chtěl bych se vejít do vašeho srdce.
0: Gratulace Jiřího Kánského, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice.
5: Děkujeme, že jste přijel, že jste si udělal čas.
2: Je to pro mě podsta samozřejmě.
1: Ještě jedna otázka. Už víte, kde bude ta cena? Kde bude mít to čestné místo?
0: Zlaté keramické slunce?
2: No, bude určitě na nějakém čestném místě v bytě, ale ještě to nevím, to o tom rozhoduje žena.
0: Pódia, už jsme zpátky v zákulisí, je na čase se rozloučit a konstatovat, že tedy další šarmantní osobnost je za námi.
1: To je pravda, je to trošku škoda, ale na druhou stranu můžeme se těšit na ročník příští.
0: Ano, o to, co jste slyšeli, se v tuhle hodinu postarali Zdeněk Novák
1: a Blanka.

Za kulisy gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2018, natáčeli Blanka Malá a Zdeněk Novák. A za týden vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme ohlédnutí za 24. ročníkem ankety, ve kterém zvítězil herec, zpěvák, dramatik a skladatel Jiří Suchý. Bude 19 hodin a Romana Joudalová vám ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové přeje pěkný večer s rádiem vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Evropská komise pozastavila vyplácení dotací pro Agrofert. Na 3/4 stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Opravy drábských světniček potrvají až do konce října a zítra bude maximálně 25 stupňů. Čekáme déšť. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle Evropské komise i nadále v potenciálním střetu zájmu, řekla to mluvčí Evropské komise Louise Bogéová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro holding Agrofert.
2: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogéová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na 3/4 stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na 3 stanicích, v Brodu nad Dýjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Ústecku. U Teplic nad Metují na Náchodsku dokončují obnovu unikátní křížové cesty v místní části Javor. Soubor 14 pískovcových zastavení z 19. století byl v havarijním stavu. Restaurátoři jeho části museli doslova vykopat ze země. Záchrana památky vyšla na víc než 1,5 milionu korun. Většinu částky pokryly evropské dotace.
3: Křížová cesta vznikla v roce 1823 na Stráni nad vesnicí a podnětem k její stavbě bylo podle pamětníků zjevení kulového blesku. Při její obnově odborníci jednotlivé části očistili, zpevnili a rozlámané kusy spojili nerezovými čepy. Chybějící prvky naopak doplnili tmelem a pískovcem. Lidé si zrekonstruovanou památku poprvé společně projdou v pátek 11. září od 17 hodin. Z Teplic nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Skalní hrad Drábské světničky v Českém ráji bude pro veřejnost přístupný později. Státní lesy tam od loňska obnovují turistické trasy. Hotovo mělo být na konci září. Opravy ale podle vedení lesů budou pokračovat až do konce října. Příčinou jsou práce spojené s nestabilním podložím. Opravy už letos přitom nabrali zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého. Drábské světničky jsou uzavřené od roku 2021.
1: Počasí.
0: Teploty v noci klesnou k 16 stupňům, na horách ke 13. Zítra ráno bude polojasno až oblačno, postupně s přibýváním oblačnosti až na zataženo. Přes den déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 17 až 21 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku je po celé září kvůli opravám vozovky uzavřena silnice mezi obcemi Luková a Mlékosrby. Objízdná trasa je vedena přes Písek a Chlumec nad Cidlenou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Typicky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Expirace jenom s X a expirace s X a písmenem S. A on je to rozdíl.
2: No, byl to rozdíl, ale dneska už není.
1: No řeknu vám ale, že dnes tedy jsem se setkal opravdu jenom s expirací s X u léku.
2: No, to je právě ono, postoupili jsme. Dříve totiž spisovně tam muselo být to X i to S. Ale protože vlastně při té výslovnosti říkáme jenom jedno to S, tak naštěstí se pravidla pravopisu uvolnila a to S tam už být nemusí.
1: Takže expirace dnes možno psát s X, bez Sk, ale i s tím Skem, když chceme být takový starosvětští.
2: Jistě, že není třeba se modernizovat za každou cenu.
1: Vy jste ale říkala, že dřív mělo to slovo jiný význam, než jenom dobu účinnosti vlastně nějakého léku.
2: On to byl vlastně dlouho, hlavně biologický a medicínský termín ve významu výdech nebo vydechování a ten význam toho slova souvisel s původně s latinou, kde právě byla předpona ex, vy, a pak bylo spirare, jako dýchat. A proto se tam to s zachovávalo. No ale ve chvíli, kdy vlastně je to dnes poměrně běžné slovo a není to termín, který znají jenom někteří odborníci, tak myslím, že se opravdu velmi jako rozumně přistoupilo ke zjednodušení té pravopisné podoby, abychom prostě nedělali zbytečně chybu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

zmizela jako leň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Ala čerat šukar šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adežives Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: píseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k nim i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontaktní víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi náma dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužiju do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy, to ne?
2: Ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama nebo mezi klubama, jsme si chodili takhle za zápas a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal jsem něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
2: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26?
2: Těch 15-16 roku, no.
1: Cože, jste tak brzo skončil?
2: No, manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate? Někdo z rodiny?
2: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
2: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Bylo takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičný, tak kopnu si do toho.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durduňová.
1: Paní Kovačová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, co jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aureli, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aureli, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance, hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Máme jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasu, že v září nebudou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka. A postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romskýho Salud Roma a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: To je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnými technologie, má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejméně za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástupci dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem. Musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam porouchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: Ale to tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: stál kapelník, Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou, no.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykal.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísnej nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: nepoznal. Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích, seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jenom v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se snadně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, takhle mě vyhrnul reta a říkal mě: no hochu, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, já jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil, a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatruješ to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako jo, v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to jako to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano, ano.
0: Už 680, to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Noit Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověka a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty na ty hezky úklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty na ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teda přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak má obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujem pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal je, že tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takový pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existuje, 26-27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, s kterou mám taky jako na standardní vztah, máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Maria Rotrová, no. Takže těch 26, dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů a u toho.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? Ten je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě
0: protože v tom septetu,
1: tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta a jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jdu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak do něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám z těch šílené jako.
0: Kdy vlastně má

0: kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, jako, ale to nikdo nevidí. To, každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohledu plnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohu na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7.
0: Počasí.
2: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java, je to zkratka zakladatelů. Já teďka si nespomenu, jak se jmenuje. České motorky.
1: Motorka.
2: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety, to všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
2: Něco jsem o ní zaslech.
1: To přesně nevím, ale asi ano.
3: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
2: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
4: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci. Kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole? Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamo elektrické stroje v nizozemském Maarsenu, ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
5: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
6: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšelejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
7: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Rumpál.
6: Taková ta nablízkaná.
7: Vzhledem k roku výroby 1929 tohoto motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
6: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili, kolik je jich tady celkem.
8: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
6: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
8: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
6: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
8: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
6: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
8: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
6: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
8: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
6: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
8: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
6: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
7: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

0: byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády, i díky panu Janečkovi, byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo Wandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderermobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja, va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl – vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá, jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě, současný trend ve uchovávání těch automobilů, samozřejmě platí i o motocyklech, směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javy 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
2: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadstru, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
0: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš z Chotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java, připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovati v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít i hned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým šedesátinám dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
2: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu a ona to vůbec není pravda.
3: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
2: A teď jsme tady v tom hnízdečku?
3: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
2: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
3: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a tlakovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje, válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
2: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
3: V této verze vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
2: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
3: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
2: A těch 50 našich kousků, to chodí k těm feinschmeckrům?
3: Určitě ano, to je přesně tak.
2: potom, jak tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
3: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
2: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
3: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků. Tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC, právě s tím čtyřdobým motorem, a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
2: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
3: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
2: Co je to minimální počet kilometrů?
3: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
2: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
3: Co by jsme pro vás neudělali?
2: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce na těch válcích?
3: Určitě. Na těch válcích to není jako v běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Java Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Java.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledku mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Špindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice, jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařezové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. Jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my? Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne, to teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařezové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
2: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
1: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
1: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
1: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
4: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Kam pak vy dva smutní?
1: Ale asi do světa.
0: A proč pak to?
1: Ale v chaloupce nám sedí vír. Je ho tam od rohu k rohu.
0: To on oplátkou za datlíka. A já to tak nenechám.
1: Kde pak, datličko? Proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motříčci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7. A 17. A 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč a navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs, no to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád. Je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Donk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Donk. Dal prýste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc. Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje.
2: Za zloděje.
1: A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordi je sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty si zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nad ranc, ale punčochy ze hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
2: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Runcajsi děláš?
0: Jak by to Runcajs dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti. Jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcajsi! Hned se zdolu, hned! Rychtáři, to si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Runcajsi, nevymluvíš. Setřesu tě jako hrušku.
1: Lichtáři, mord je, Filok, když já si narazím. Lichtáři,
5: no asi dole.
1: Rychtáři.
5: A ty kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
1: Rychtáři.
5: Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse, a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: rodiče jsem nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko. Jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válel sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá...
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí klápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať, a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou Hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
6: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v Králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
6: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář

0: Oběz hledal trochu hlasu a zasípěl.
1: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřikla trumpetka.
0: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
2: A ty mu nepovol.
0: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
2: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
0: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
2: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
0: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
2: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
0: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
2: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
0: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
2: Ela, hej, hej, hej!
0: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
2: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jednalíná mechová.
0: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář dvě a starosta ten tři. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti tři se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka. Ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit Jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět Jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro Jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
3: Sehni hlavu.
0: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest nikdy netrvá přes dvě půlnoci. Za to Jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát,

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Je 8. září, úterý, začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži. Ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před 1000 lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5:25 hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Narodila jsem se v roce, narodila v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouce Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: První řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zetkat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. A viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Takže...
1: A asi by to chtělo překladat.
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako, když se s něma chtěl zetkat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije. A pan Hill je už hodně starý, jo?
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: Ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Aha, budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaký byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy. Jo? Tak spousta lidí utekl kvůli tohohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života doby, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte, jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi, že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně, a víte s čem? Nebojí se zubaře, a když jdu k zubařovi a zubař zapne...
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma. Ano?
1: Jo, děkuji, naschledanou.
0: Tak děkuju, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být v jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatnav.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Ostrova u Prachatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně se vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaro, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstujou, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všechny možný státy, tam se nají a potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře. Držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem. Že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Aha. Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem.
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se říká, no zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat. I se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali třeba ty rodinné příslušníky stranou, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jdem na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak bych se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju, nebo že
1: nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady,
1: no,
0: povídat se s lidma, ovládat tady tu techniku,
1: moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaše stanici do notařených dveří, tak třeba stane.
1: Jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude teď den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to teď moderujou.
0: Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: Já pohledy, tak to zlý. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím, vám. A vzájem,
0: tak,
1: že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vnučí lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, dívám se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace, prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, a jako v skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále a tak dále. Nebo se podívat z hora na tu, naši, na tu planetu. Říká se, že s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to byste jsem nechtěl.
0: No, tak kde, se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, mám zrovna zítra, máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnově pod Radoštěm na Bakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem, byl teda pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem byl, nebo jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. A tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochoz. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně toho, té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, ty to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, a ty máš strach. On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer v rádii.
0: No.
1: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to, no svým způsobem mu závidím, jsem mu záviděl, teď už ne, protože jsme na stejné lince
0: důchodce. Ale to je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, Olina.
1: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
0: Naštěstí by to nešlo.
1: No, je mi to jasné, no.
0: By člověk nenaskočil zpátky, no.
1: Přesně tak.
0: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl.
1: Až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy, jo. Takže manžel z manžela se stala žena, z manželky muž, tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně, nebo to jim vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynulo ty 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prostě jde vrať nás zpátky. A ten pan Bambu říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. Za tu noc se stalo prostě všechno, ale prostě stalo se i to, co. Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen takové na odlehčení.
0: Na odlehčení prostě na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
1: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
0: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř? Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava Spelhřimova. Je tady
1: Noční linka. Já taky zdravím paní Jaruška, všechny posluchače Noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tý žijící osobě byl by to asi Willy Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Než bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako po mentální věk, ale těžko říct, jako možná i do toho jeho věku teďku současný, jak se cítí a jak vlastně je furt plný energie.
0: Jaroslave, on už má požehnaně let, to
1: ano, právě, přes 90. Žít. Má hodně právě, tak já obdivuji tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě, natočil hromadu alb, vlastně možná nejvíce ve světě, jakoby alb, co by jakoby zpěvák zatím natočil je Velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových. No. O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, by mohli uhynout, tak se jich rozhostil, co si nějak jsme zaslech. Že to by chtěl tě situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do něj jakoby takhle a ten den do té situace by žít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, byste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná je do současné doby, no, spíš jako možná by mi to nevadilo v téhle době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den.
0: Mm-hmm. A umíte si představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Já nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako se country kapelách, nebo kapele nějaké, kde, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého toho rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jakoby zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný, jako on, že jo, nebo tohle, no.
0: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my, posluchači,
1: jako představujeme? Já si myslím, že skromnej, neznám ho, ale myslím si, že je skromnej, že to nedává na jeho známá indiánku, že je z manželku z kmene Čeroký, že je taky zaslech, že má jakoby indiánský kořeny manželky a tak jakoby je to takový zajímavý. A když ještě podbočil od toho Willyho Nelsona a zaměřil bych se na osobu, která už nežije, tak by se chtěl jednou stát prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Mm-hmm. Chtěl bych pochopit tu dobu, jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo, jakoby to myšlení jeho v té době, jak zvládnu, nebyly žádný auto, jezdilo se na koník, auto vlastně skoro vlastně jakoby on, jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
0: No.
1: Byly to taky zajímavé do tohle ještě situace do toho Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Přemýšlím, jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou ne jako, nést, jako první jako československý
1: na ten den, jak to říkala. Jak nechtěl bych to asi pro ten den. Jakoby.
0: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži. Ale z jeho povahou. Ano, kdo ví,
1: já bych měla asi respekt, já bych právě měla respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
0: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
1: Jako seděl.
0: Je to taková konkrétní otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
1: Trošku to. Jakoby, jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, myslím, že by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, kdyby...
0: Jak by vyřešil...
1: Řešil si to asi dnešní, jako tu
0: problémy dnešní doby, no, ale to by byla dnešní výborná, doby, no. To by byla výborná otázka.
1: Ale jako každá doba nese svý a tak by těžko říct, jak by to pokračoval. Každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, to už se všechno mění, že jo.
0: A Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
1: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby od České republiky, si myslím.
0: No, třeba to není jen tak prarodiče, jakoby, no to bylo v podstatě
1: jako, myslím si, že tam na té 5000 na té hodnotě není jako, na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnoty bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je kralé čtvrtý, který podle toho dokázal daleko více, jakoby si myslím, nevím, více, těžko říct, jo. Je to asi jiná doba, že jo, kralé čtvrtý král. Ale jako každý, podle ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl, že jo. Ty tam ty správy jsou uvedený, všem ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat někdo, který tady není, aby, a nesmí si tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, aby řekl, která je žijící.
0: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím dobrá, se mějte dobře. Téma.
1: Taky hezký večer všem a dobrou noc.
0: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to
1: já
0: je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže stlumíme.
1: Vydržte, já už vidím rádio ještě.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, že se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, tady ježiš, já mám trošku šok, protože se prvé jsem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak ani bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Za prvé, jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla o ní, neměla ten život taky jednoduchý a lehký. Vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku, neměla ty začátky, jejich byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kde byste
1: asi
0: měla stát
1: na pódiu?
0: Aha. Teď přemýšlím, no, jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že bych vás potěšila třeba i tady zkusila najít s naším hudebním dramaturgem.
1: Já jsem se procitla a připojila k vám. Do těžku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně v pořádku.
1: No právě, v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte, že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no, že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla velká hrdinka, která jako se prostě dokázala servat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to mi můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký, ano, vlastně jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví. Jo.
1: Dobře.
0: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala,

0: kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
1: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár. V kůži koho byste se chtěla zítra probudit?
0: Mám říct filmovýho herce nějakýho.
1: Třeba.
0: Filmovou herečku. Já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku, v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si. Měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila. A já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde. A všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje, bere to prostě tak nějak samo za sebou.
1: No ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano?
0: Ano, děkuji vám, dobrou noc.
1: A teď si dáme jednu zahraniční písničku, co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barbuříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazí a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Chtěla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana, a mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě, Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, jsem to milovala. Určitě.
3: No,
0: vy byste chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala, ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prosadte.
3: On nebyl hercem.
0: Čím byl? No. Kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný.
3: No,
0: já jsem si myslela, že to bude navždy.
3: On byl nádherný, no. On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherný. Já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný.
0: No.
3: Já jsem to musela vidět. Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní.
0: No, a že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy, humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo. Prý. slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej, a on říká, jo, já jsem ho zabil. To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Janez Jirková. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško, vám i všem posluchačům, co se po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak aby to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom mockrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jak je měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím. Mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události,
1: tak,
0: možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovat se nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být jako s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Kéž by to všechno líbilo.
1: No. Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, ztráta soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu, jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné.
1: To bylo krásné. Pravda.
0: Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem? Taky.
1: No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte
1: ráda. Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně. A třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistiví a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolení, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou, která umí perfektně hrát na klavír.
0: Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já když, já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka řekla, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela. A já si myslím, že bych u toho vydržela.
0: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
1: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě muselo být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
0: Aničko, ale tak to je škoda. Tak se ještě vraťte k tomu snu.
1: To už nemá cenu, Jaruško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě sklíduj.
0: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
1: Ne, nehrála.
0: Že to vás minulo?
1: To mě minulo. Já jsem byla taková 10 roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla, nebo poslouchala audioknihu tu Jane Goodallové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily. A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
0: A to vám řeknu, že je hodně originální.
1: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, nějak pochycený od syna, víte, on pracuje ve Dvoře Králové jako zoolog, ve Dvoře Králové v zoologické zahradě jako zoolog. takže to asi jsem tak nějak podchytila od něho, nebo on to ode mě podchytil, já nevím. Mm-hmm.
0: A vypráví vám doma o své práci, o zvířatech?
1: Tak jo.
0: Nebo už se mu to tak zevšednělo, že to vlastně vůbec domů nenosí?
1: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšedněla, ale jo, když se ho zeptám, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže on tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, protože ono někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád nějaký někdo po něm něco chce a to tak, takže někdy není čas, no. Takže.
0: Ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
1: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
0: Možná.
1: Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti chuděra. Já už mám přečtených tolik knih, načtených jako nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo
0: Dobře.
1: Téma.
0: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to.
1: Nám spadla pec.
0: Krásnou noc přejeme.
1: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legiích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byl vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

0: až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude 1 hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel: přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló? Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání. Tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Haló, haló.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy. Volám

0: protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Mm-hmm. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
1: Takže byste všechno. Chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
0: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, že jo?
1: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
0: někdy
1: zkusit jíst.
0: Ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodky tam měl kolem sebe tokolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
1: Děkujeme, že jste se
0: a jinak
1: volala.
0: Mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda, já tady sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde a poslouchám skoro každou chvíli a tak jako je to příjemný a hlavně já miluji tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou ty osmdesátníci a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuji úplně. Nevím, no,
1: my
0: tak to mám ráda.
1: Moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
0: Ano.
1: Děkujeme a opatrujte se naslyšenou.
0: Ano, tak jo, dobrou noc.
1: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným, podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce před tím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Plechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi to.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ota Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě o ta Janečku, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro tu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se
2: ty ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
4: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je to, to sluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že, já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No, mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepel ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No, přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu jeho.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no, měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo, ale...
1: ne? No, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal a jako slyšel jsem tam i Štrauze. Já nevím, co
1: no, tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. No, já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. Ano. To je to.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, no, tak, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, no pár kroků, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si Otu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš čas.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se ku předu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak sugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektoru, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čobeče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupila, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na toho se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače.

0: do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal, ba ne, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povědá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nefila vzpomínám.
1: Děkuju vám.
2: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
3: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co se nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.